0: Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
2: Akce, kamera, jede.

každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Od roku 2003 působila ve vězeňské službě České republiky. Byla ředitelkou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou a mužské v Kuřimi. Poté působila jako ředitelka odboru trestní politiky Ministerstva spravedlnosti České republiky. Aktuálně je ředitelkou probační a mediační služby. Kromě toho je iniciátorkou projektu Yellow Ribbon neboli Žlutá stužka a nejnověji také autorkou knihy Kriminálnice. Naším hostem bude už za chvíli Gabriela Slováková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla Gabriela Slováková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vám zaprvé moc gratuluji k nové knize. My se scházíme vlastně těsně po tom, co vy jste jí pokřtila. Jaký je to pocit vypustit do světa něco, co jste tak dlouho pilovala, na čem jste tak dlouho pracovala? A já vím, že tady to opravdu byly dlouhé, ne měsíce, ale roky.
2: Pocit je euforický, protože já jsem s knížkou začala ještě jako ředitelka věznice Světla nad Sázavou, když jsem respondentky přímo měla blízko u sebe, chodili ke mně do kanceláře, kde natáčeli jsme tu první část rozhovoru o její životě, proč jsou ve vězení, co se jim stalo. Pak to na chvilinku uslo, protože jsem se stěhovala, různě rodila děti a podobně. No a následně jsem nevěděla, co s tím, protože ten materiál už byl jako starý a nevěděla jsem, jestli ty ženy by vůbec stály o jeho publikaci, tak jsem ji vyhledala. Některé z nich souhlasily s pokračováním svých příběhů, takže celý ten proces trval někdy od roku 2018 do roku 2025, takže
1: to trvalo dlouho,
2: ale ten křest, to byl ještě větší stres, protože mým kmotrem byl pan prezident Petr Pavel, který se o téma dlouhodobě zajímá a vlastně umožnil takovou tu větší prezentaci a veřejnou osvětu a vůbec debatu, takže jsem kromě toho, že jsem byla nervózní, jestli se bude líbit knížka, tak ještě dvakrát tolik, aby se křest povedl, aby i pan prezident byl spokojený, ale říkám, s vděkem musím říct, že jsou lidé v tomto státě, kteří se zajímají i o ta vyloučená témata, myslím, že to je extrémně důležité.
1: Ta kniha, o které si povídáme s Gabrielou Slovákovou, se jmenuje Kriminálnice. A jak už tady padlo, tak ty prvopočátky byly právě v dobách, kdy vy jste vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou. Co bylo vlastně tím prvním nápadem, tím impulzem, ty příběhy tam zaznamenat?
2: Když pracujete ve vězení a vlastně denně slýcháte, vídáte nebo čtete spisy žen a začnete přemýšlet nad tím životem, který vedou a co se jim dělo předtím, než nastoupili do výkonu trestu, i s pomocí kolegů, kterým tímto chci velmi poděkovat, psychologu, terapeutu, pedagogu, jsem se k těmto příběhům dostala. Často pak rozhodujete o nějakých krocích v jejich životě, o podmíněném propuštění, o tom, jestli můžou třeba navštívit rodinu. S některými ženami se blíž poznáte i proto, že jsou tam déle. A čím víc těch příběhů jsem vnímala, tu různorodost, ty důvody, co se dějí v lidském životě, tím víc jsem chtěla, aby to pochopila i ta veřejnost. Takže to byl takový možná první impuls a potom. My jsme ve věznici jezdili s takovým programem prevence kriminality po školách, co doposud považuji za jednu z nejlepších forem prevence. A nedělá to jenom Světla, dělají to i mužské věznice, i Kuřim, kde jsem následně byla ředitelkou, ale vlastně teďka bych řekla, většina věznic se podílí na osvětě ve školách, základních, středních a odsouzení povídají své příběhy, co se jim stalo, že byly taky normální děti, jak se dostali k drogám, k dluhům a podobně. Takže tím, jak jsem ty příběhy poslouchala, čím dál tím víc ve mně rostla ta myšlenka, jak je důležitá osvěta a proto jsem oslovila i ženy, jestli by do toho se mnou šly.
1: Dá se to shrnout do věty, kriminálník je taky člověk?
2: No i ten název té knihy měl být takový trošku provokující, protože pro mě slovo kriminálník má takový, jako řekla bych, negativní zabarvení.
1: Právě.
2: A já tím, jako, že už mi není 20 let, bohužel, tak sleduju spoustu lidí, jak se chovají na veřejnosti, jak vystupují, jak se chovají doma. Kolikrát jsou to horší lidé, než ti, co jsou zavření ve vězení. Páchají různé věci a nikdo je nikdy neodsoudí. Takže ta hranice, kdo je a není jak slušný člověk a kdo je ten kriminálník s tou nálepkou, byť to může být daleko lepší člověk, než jsem třeba já, a jenom neměl takové podmínky pro život, ta hranice se u mě stírá. Takže kriminálník je něco, co stigmatizuje, nálepkuje někoho, kdo přešlápnul. Někdo samozřejmě fatálně do vězení patří a někdy i na doživotí. A někdo spíš potřebuje podporu, pomocnou ruku, terapii, dluhové poradenství, sociální kompetence, které mu nedala rodina, nedal mu to ten běžný život, co jsem třeba měla já.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: S jakým přesvědčením jste vy před dlouhými a dlouhými lety vstupovala do toho vězenství? Byl to ten pocit, který jste teď nastínila, že kriminálník je ten zloduch, který si zaslouží být zavřený, anebo už tam bylo to, že prostě je to opravdu třeba člověk, který přešlápnul a kterému máme vlastně pomoct a tím pomoct i sobě, společnosti?
2: No já jsem ve vězenství pracovat nechtěla, protože moje máma celý život pracovala ve vězenství, byla i ředitelkou věznice, dokonce i ve Světle nad Sázovou. A s jejím obrovským srdcem a sociálním cítěním jsem žila celý život, pracovala i jako psycholožka v Jedličkově ústavu a podobně, takže jsem asi prosákla od malička nějakou sociální prácí, pomocí a pochopením lidí, kteří jsou nějak vyčlenění, ať už sociálně, zdravotně a podobně, ale prvotně tam moje cesty nemířily. Nakonec osud tomu chtěl a já jsem hodně měla možnost vidět vězeňství v zahraničí, protože původně jsem pracovala na generálním ředitelství v jiné pozici a čím víc jsem viděla tu dobrou praxi v některých vyspělých vězeňských systémech, jak se to dá dělat, aby se s těmi lidmi pracovalo individuálně, aby se nestigmatizovali, abychom se spíš dívali na ty jejich dobré stránky a rozvíjeli to, co se rozvíjet má a viděli ten pohled po propuštění, kde budou žít, co budou dělat, tím víc jsem chtěla to přivést do Čech, takže já jsem do toho vězení, abych odpověděla, nastupovala s tím, že budu implementovat ty moderní metody a zlepšovat to, co už samozřejmě se nastartovalo dávno před mým příchodem a určitě jsem tam šla spíš pomáhat, než že bych si myslela, že jsou tam lidé, kteří jsou na dosmrti odepsaní.
1: Promění člověka tak dlouhá práce mezi lidmi, kteří chybovali a někteří se třeba snaží, někteří méně se napravit?
2: To by asi posoudili mi blízcí. Já věřím, že moc ne, protože jsou to pořád lidé, kteří jsou velmi podnětní, často inspirativní. Ke mně nikdo se nikdy nechoval špatně. Spíš to ve mně probudilo ještě větší nějaké sociální cítění k tomu, co všechno se může v lidském životě stát, ať už těm pachatelům nebo i obětem trestných činů. A rozhodně mi to pomohlo uspořádat si nějaký hodnotový systém, co je a není v životě důležité, protože když vidíte dům plný neštěstí, tak potom vám nevadí, že nemáte nejnovější auto a spousty peněz. Možná mě to i profilovalo, protože myslím, že s mou vyřídilkou bych obstála někde i v biznisu, ale řekla jsem si vlastně proč, když tohle to myslím, že dělám dobře, zasvětila jsem tu velkou část života, takže asi určitě to není tak, že by mě to pronásledovalo ve snu, že bych si nesla nějaká traumata. Spíš víc a víc se ze mě stává takový aktivista za to pochopení tématu.
1: Ono se obecně říká, že člověk se učí nejlépe z těch chyb. A vy jste těch chyb, byť jiných lidí, měla před sebou jako celou škálu.
2: Tak samozřejmě je to frustrující, když pozorujete mladou ženu, jak si kazí život a propadá se a někdy se vrací do toho vězení po druhé, po třetí. Určitě mě to formovalo i v mé mateřské roli, kdy se snažím, aby moje děti pochopily, co v životě mají dělat za rozhodnutí, aby se jim nestalo něco podobného, jako se stalo lidem ve vězení. Ale myslím, že mě to ovlivnilo v tom dobrém, že vidím úctu k lidskému životu na všech stranách a jak důležité je práce třeba i mých kolegů z vězeňství, z probační mediační služby, z nezisku, z sociálních služeb a podobně, kteří jsou ochotní takovéto skupině osob, před kterou si leckdo odplivne, nastavit nějaká pravidla, podat pomocnou ruku, chovat se jako rovný k rovnému a někdy stačí takhle málo, aby se ten člověk odrazil ode dna.
1: Já se asi chytnu toho odplivnutí. Změnil se pohled společnosti na vězněné ženy a muže během těch let, kdy se v té trestně právní politice pohybujete?
2: Řekla bych, že to je ve vlnách. Odpověď zní nejspíš ano, protože i podle různých našich průzkumů a výzkumů veřejného mínění, které třeba dělá Institut pro kriminologii a sociální prevenci, který nás dobře zná, všechny instituce, jako je vězeňství, probačka, tak je lepší povědomí o naší práci, větší tolerance k práci s propuštěnými lidmi z vězení. Na druhou stranu to i hodně závisí od aktuálních témat společenských, politických. Vždycky, když se stane nějaký závažný čin, tak lidi mají tendenci zpřísňovat tu politiku, házet všechny do jednoho pytle, nejlépe všechny zavřít a už je nikdy nepustit. Pak zase, když se stane nějaký lepší čin, že třeba vězeň zachrání život malému dítěti, tak by zase všechny pouštěli. Takže je potřeba jako odborník zůstat konzistentní a snažit se přežít tady ty výkyvy a pořád jít za tím cílem každému jednomu člověku se pokusit nastavit takové podmínky a taková pravidla, aby měl vůbec nějakou šanci se potom propuštění od toho dna odrazit, anebo se i smířit s tím, že ještě není připravený a potom se snažit o minimalizaci následků, protože někdy je vidět, že ten člověk ještě nemá zpracovaný svůj vlastní život, své nějaké předešlé zážitky a není připravený na to se hned na poprvé chytit, ale ani takové lidi já rozhodně neodepisuju a věřím, že to povede příště, takže já jsem až takový blázen, ale myslím, že je nás mnoho a v tom je ta síla té sociální práce nikoho nezašlápnout.
1: Říká Gabriela Slováková.

Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Nadřeň.
1: Hostem pořadu Až na dřeně dnes Gabriela Slováková, mimo jiné autorka nové knížky, která se jmenuje Kriminálnice. A možná pojďme nastínit třeba jeden z těch příběhů, které vy jste do té knížky zaznamenala. Jak se to může stát, že člověk, který se zrodí jako čisté, neposkvrněné miminko, se dostane na scestí a dostane se třeba do té světle a stane se z něj ta kriminálnice v úvozovkách?
2: Těch důvodů je spousta, rozhodně neexistuje nějaký jasný plán, jak se to může stát, a řekla bych, že to může být rodinou velmi často. Takže malé dítě, které se necítí být dostatečně milováno svými rodiči, ať už z jakýchkoliv důvodů, třeba se rozvádí, nebo si maminka najde nového partnera a už nevěnuje dětem pozornost, tak může být nějaký spouštěč. Konkrétní případ, teď zrovna včera jsem mluvila s jednou respondentkou, které se nepodařilo dorazit na křest, protože nesehnala peníze na cestu. Mrzí mě to, protože bych to nějak víc podchytila, koupila bych jí lístek. A v jejím případě měla problémy, že se rodiče rozváděli, připadala si tlustá, nehezká, nemilovaná, nezajímavá a dokonce měla pocit, že ten rozvod je kvůli ní, protože není dost dobré dítě. Řešila to tak, že potkala špatné lidi. Myslím si, že kdyby je nepotkala, je z ní úplně jiný člověk. Jsem o tom bytostně přesvědčená. Začala užívat pervitin, protože zjistila, že po něm nemusí spát, že se po něm hubne a že má spoustu energie, aby byla lepší a lepší člověk. Takže v tom prvopočátku vůbec nevykazovala známky něčeho, jako je patologické chování nebo že spěje pro kriminál, jenom prostě chtěla být hezká a výkonná a úspěšná. Dokonce studovala, dokonce má i titul, dokonce pracovala i ve vězeňství. Chtěla vždycky pracovat jako pro ochranu státu, akorát drogy postupně rozkládaly tak moc, že skončila na ulici, dokonce i ve stanu. Měla problémy s dětmi, o některé z nich přišla, musela dát k adopci a dlouhodobě se snaží napravit to, co se stalo v jejím životě. Má to extrémně těžké, protože drogy užívala větší část svého dospělého života a zanechaly na ní následky. Má problém si najít práci, ukotvit se, přitom se hodně snaží, hodně bojuje o to, aby byla dobrá máma, ale myslím si, že těch překážek má v životě pořád mnoho a já jí hrozně moc fandím, aby se to povedlo, takže to je takový jeden z případů, když byste ji možná viděli, tak byste poznali nějaké následky dlouhodobého užívání drog. Když byste s ní mluvila, zjistila byste, že to je hrozně fajn holka. A když byste s ní mluvila víc a slyšela, co všechno v životě má za sebou, tak byste si jenom přála, ať to dobře dopadne, ať už se jí daří.
1: Bylo těžké nebo lehké přemluvit ženy kriminálnice, aby se vám svěřili do té knihy? Nebáli se, že právě budou už, já to říkám schválně, to slovo kriminálnicemi, už jakoby navěky díky tomu, že budou ještě navíc v knize sepsané, vyfocené?
2: Já jsem vlastně udělala takovou poptávku někdy v roce 2017, když ve mně začala dozrávat ta myšlenka, s tím cílem, že ten jejich příběh bude veřejně publikován a že budou takový jako v podstatě odstrašující příklad pro mládež a děti, aby se jim něco podobného nestalo, a zkusila jsem, kdo se chytí, koho to zaujme. Sama jsem byla překvapená, že ten zájem byl veliký, že ty ženy přece jenom mají jako takové to citové prožívání, ať už správným nebo nesprávným směrem širší a takovou tu potřebu komunikovat a vyřešit věci. Takže do toho šli, vlastně šli do toho naplno. I některé z těch kauz byly medializované, takže si byly vědomé, že někdo může dohledat, ale ten pocit, že by třeba někomu zabránili, že se to může stát nějaké mladé holce, byl tak jako silný, že jsem měla více respondentek, než se vešlo do knížky. Těch příběhů bylo mnoho a jeden vedle druhého je originální a zajímavý a myslím si, že i tahle ta ilustrativní sbírka, která je v knížce, tak člověku může otevřít oči.
0: Hit týdne. Číslo 3.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste vedla nejen ženskou, ale posléze i mužskou věznici. Je vnímání té viny, té chyby a toho trestu jiné mezi muži a ženami? Je tam ta atmosféra jiná?
2: Vnímání trestu možná ani ne. To si myslím, že většina z těch odsouzených cítí vinu, nějakou odpovědnost a chápe, proč je ve vězení. Samozřejmě často říkají, že to bylo nespravedlivé, dlouhé a podobně. Ale ta atmosféra jiná je. Ženy obecně mají jiné, my tomu říkáme kriminogenní faktory. To jsou důvody, proč páchají trestnou činnost, když to řeknu lidově. Vědecky je prozkoumáno, že žena, která je ve vězení, je to vlastně jenom 8% populace, byly to 4, když já jsem nastupovala do vězeňství, takže mírně nám narůstá ženská populace, ale ty důvody páchání trestné činnosti jsou často toxické vztahy, násilný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, závislost na partnerovi. Málo kdy je to taková ta touha pomoci po penězích, což většinou u těch mužů, rychlý zisk, rychlý prachy, tak to není to úplně reprezentativní u žen. Naopak často jsou obětmi domácího násilí, takže to, že někdo třeba krade nebo páchá trestnou činnost pod vlivem drog, je jedna část jejího života, druhá část, že procházela dlouhodobým násilím v rodině a tak podobně. Takže je to jiné. Ženy jinak tvoří úplně jiné vztahy, takže v kolektivu se chovají velmi upovídaně, přátelsky i nepřátelsky, emotivně, to hodně kontaktují personál, který má extrémně náročnou práci, rozklíčovat, kdo má pravdu, kdo co kde komu provedl, kdo vlastně potřebuje pomoc a kdo si potřebuje jenom popovídat nebo řeší nějaké úplně jiné věci. V mužské věznici je víc takový ten chlapský přístup, introvertní, řeším si věci sám, nikoho nepotřebuju. I takové ty osobní konflikty často probíhají mimo pozornost zaměstnanců, když to u žen, když se stane, že se někdo začne hádat, nedej bože, fackovat nebo si trhat vlasy, tak vidíte na kamerovém systému, jak tam zbíhá dalších 20 a všichni křičí, takže víte, že se něco děje. Úplně jiné emoce, jiný tlak, ale i jiné třeba patologické chování v tom výkonu trestu. Ženy více prožívají své mateřství, všechny téměř jsou matky, když mají třeba dospělé děti, tak i to je pro ně nějaká výzva. Bohužel i tam je vidět, že ne všechny jsou dobré matky a tam už i my odborníci vidíme ta rizika pro jejich děti, pokud se ta máma nestará a nezajímá a nevěnuje a nechová hezky ke svým dětem, tak co bude s těmi dětmi, jaký budou mít život, jestli vůbec mají nějakou dobrou startovní čáru, jestli vůbec se jim může podařit být normální, zdravý, slušný člověk, když nemají kde se to naučit. Je to téma, ale to stejné platí u otců, protože také nejsou často dobrým vzorem pro své děti a myslím, že tam pak začíná nějaký kolotoč, kterému říkáme transgenerační přenos nějakého špatného chování. A i to je vlastně důvod, proč je s lidmi potřeba pracovat, protože často páchají trestnou činnost jenom proto, že to viděli doma, že to je pro ně nějaká norma, žijí v patologickém prostředí a neznají to, co my, milující mámu, která vás hodí za ruku do školy a dělá vám svačinu, tak to si myslím, že spousta z nich v životě nezažila. Scrollujete? Jen si

0: až na dřeň.
1: Práce s lidmi je samozřejmě velmi důležitou součástí právě i toho věznění, protože ten člověk tam nemá jenom sedět, koukat do zdi, ale má s ním být pracováno tak, aby se polepšil, když to řeknu.
2: Tak.
1: Jaké nástroje vlastně máme a můžeme využít, aby třeba z té dámy, o které jste před chvílí mluvila, se stal spořádaný člověk, který zapluje do té společnosti a bude jí přínosem. Co všechno se dá využít od té chvíle, kdy se ocitne v tom vězení, až po tu chvíli, kdy ho opustí? A to je taky sice sakramentsky těžký okamžik.
2: Je to tak. No, já si myslím, že ten okamžik, kdy má přijít intervence, má nastat o mnoho dřív, takže když už ve škole vidí absence, náhlé změny chování z holky, která je jedničkářka, najednou přestane chodit do školy, chodí za školu, tak tam už je jako jasné, že probíhá něco, co by probíhat nemělo. Tam je ten správný okamžik a tam se dalo i u té mojí respondentky a u spousty z dalších podchytit. Drogová závislost, patologický partner. Když se to zvrtne, člověk už skončí ve vězení, tak je fajn, aby byl nastavený výkon trestu individuálně, individualizovaný program, což je velmi těžké, protože i ve světle bylo 1000 žen plus minus, takže každé ušít na míru s tím minimem personálu, který opravdu dělá skvělou práci a snaží se, tak do nějakých terapeutických skupin nebo specializovaných programů se dostane zlomek. Potom jsou různé neziskové organizace, které mají programy ve věznicích. Co je fajn, tak nemít tak extrémně dlouhé tresty, anebo víc toho trestu trávit nějakou smysluplnou činností, ale ten člověk taky musí chtít. Co je pro mě teď zásadní, tak víte, že jsem ředitelkou probační mediační služby a došlo mi, jak moc je důležitá, až jsem v ní začala pracovat. Všechny moje respondentky vlastně prošly tou probačkou, když jsem s nimi dělala ten druhý rozhovor, tak právě identifikovali tuhletu organizaci, že pro ně byla zlomová. Ten výkon trestu přežili, bylo jich tam hodně. Měli co jíst, chodili do práce, měli nějaký režim, ale ta opravdová změna přišla až s tím dohledem probačního úředníka.
1: Pojďme vysvětlit ty termíny. Probace, ano. Mediace.
2: Dobře.
1: Co to je?
2: Probační a mediační služba je normální státní instituce pod ministerstvem spravedlnosti, takový partner vězeňské služby. Ano. Probace, dá se říct, zkouška, takže my vykonáváme dohled nad lidmi, kteří jsou podmíněně odsouzení, takže můžete dostat podmínku nejít do vězení, ale mít dohled probační a mediační služby. Máme spoustu alternativních trestů, to jsou ty náramky, domácí vězení, obecně prospěšné práce, různé programy, které děláme s lidmi. Co určitě je skupina taková výjimečná, tak jsou lidé z výkonu trestu podmíněně propuštění, soud může odsoudit na podmíněné propuštění s dohledem. A co se málo ví, tak pracujeme i s mládeží, protože i dítě, které nemá 15 let a páchá nějakou nekalou činnost, která není teda trestně právně odpovědné, tak přesto nastává nějaký proces, do kterého je zapojena probační mediační služba, vykonává dohled nad tím dítětem nebo pomáhá kontrolou při ústavní péči a podobně. Různými programy pro děti, kde se právě snažíme nastartovat

0: To zdravé společenské chování. Pracujeme i s dětmi od 15 let ve speciálních programech, takže to je ta probace. Potom mediace, to je zásadní část naší práce a vůbec práce s oběťmi trestných činů. V prvopočátku mediace je proces nějakého uzdravení vztahů mezi pachatelem a obětí, tak, aby se minimalizovaly následky trestného činu, aby oběť byla slyšena, aby mohla říct ten svůj díl toho příběhu, protože to samotné odsouzení pachatele té oběti nějak psychicky, fyzicky ani finančně nepomůže často, když dojde k tomu, ani nemusí být setkání, ale ideálně setkání mezi pachatelem a obětí, aby obě strany pochopily, co se stalo a oběť se přestala bát, že se to stane znovu nebo někomu jinému, tak to je ten nejvyšší stupeň toho, co my dokážeme. Můžeme pomoci s náhradou škody té oběti, můžeme s obětí pracovat individuálně, pokud potřebuje nějakou podporu, s tím pachatelem se nechce setkat, takže nejenom mediace, ale i další činnosti s obětí. To je velký díl naší práce. Mohla bych ještě pokračovat v dalších činnostech, co děláme, ale tohle je takové to gro.
1: Rádio Praha 107,1 FM a

0: až na dřeň.
1: No se dostáváme zpátky k té naší ženě, která tedy prošla tím vězením a teď jde ven. A já třeba mluvila s dámou, která v tom vězení strávila 8 let, kdy opravdu práce není, rodiče třeba odejdou během té doby, všechno je jinak a ona je najednou před tou branou a teď jako co?
2: Je to tak.
1: V čem bývá ten největší zádrhel?
2: Nejtěžší je udělat ten krok, když nemáte podporu rodinu, bydlení, práci, bojujete se svou závislostí, máte obrovské dluhy, to je takový reprezentativní vzorek běžného klienta vězeňské služby a máte přijít sama od sebe, začít žít slušně, když jste to nikdy nedělala. To znamená, buď to nezvládnete, vrátíte se do toho závadového prostředí, anebo se stane zázrak, vy nějaké malé dávky hmotné nouze, najdete někoho, kdo vás chce zaměstnat a ještě vám k tomu dá bydlení, nebude to bydlení na ubytovně, kde je spousta cizinců pochybného původu, kteří tam pijou alkohol a fetujou, protože takové ubytování není úplně vhodné pro naše klienty, kteří chtějí přestat se svou závislostí a začít žít jinak. Takže když se vám stane tady ten zázrak, že vás přijme nějaká sociální služba, sociální podnik, někdo, nějaký zaměstnavatel, co má připravené důstojné bydlení a nějaké služby doprovodné, tak překonáte ty první měsíce života a pak už je to jenom lepší a lepší. Pokud tohle to nenastane a nemáte rodinu, nemáte podporu, tak myslím, že ten člověk má malinkatou šanci, ať se snaží, jak chce a chvilku třeba vzdoruje a pak se často stává, že skončí ve vězení. Ta probačka je prvé, když dostanete dohled probační mediační služby, máte kam jít, je to ten partner, který vás drží nad vodou a i takový ten Damoklův meč, že musíte někam přijít, skládat ty účty, někoho vlastně vůbec zajímá, jestli se vám daří, jestli máte tu práci, kdo vám dokáže pomoci, jak s bydlením, tak se zaměstnáním, tak s nějakou radou, s umístěním do terapie, protože sám člověk často neodhadne, že už se zase někam sune, kam by nechtěl a myslí si, že to zvládne, to si myslíme vždycky všichni, že všechno zvládneme, to je přirozené, přece nemůžeme jít do něčeho předem, že to nedáme, to jako asi to není jako správný přístup. Takže ten probační úředník nebo úřednice můžou být tím zlomovým člověkem, partnerem, průvodcem v tom procesu změny a to se stalo teda i u mých respondentek, takže mě se uzavřel ten kruh, jak jsem říkala, tím, že jsem šla pracovat do probační mediační služby, jsem na to patřičně hrdá, protože to jsou skvělí kolegové a kolegyně, kteří dělají extrémně náročnou práci, stejně jako všechny neziskovky, sociální služby, ospody, já nevím, co všechno bych vyjmenovala, že nezatracují ty lidi, kteří evidentně se jim úplně nedaří a nežili ten život nejlépe, ale naopak je tahají na tu správnou cestu.
1: Říká Gabriela Slováková, mimo jiné autorka knížky Kriminálnice. A mě vlastně celou dobu svrbí na jazyku otázka, když se pak vedla i tu mužskou věznici, jestli se nechystají kriminálníci.
2: No, určitě, tak jak znám mnoho žen po výkonu trestu kriminálnic, které běžně se mi ozývají, mám z toho velkou vždycky radost, i když mají nějaký problém, ale většinou, když mají nějaké úspěchy, narodí se dítě, dostanou dobrou práci, nebo mi napíšou, dneska je to 10 let, co jsem venku, tak toho se jako nesmírně vážím, vždycky se u toho dojímám a takhle je to i u těch chlapů, takže samozřejmě, i když už nejsem ve vězeňství a jsem v probačce, tak mnoho z nich se ozývá. Mnoho z nich znám, jsou zapojeni do dalších aktivit, co děláme, jako je třeba Žlutá stužka, běhají s námi, někteří i dobrovolničí, takže mám takových vytipovaných pár, které bych určitě do toho chtěla zapojit. Uvidím, jak se bude tahle ta knížka o ženách líbit a jestli vůbec to veřejnost osloví, protože ten primární důvod, proč jsem ji psala, byla osvěta, aby lidé pochopili, jak se to může stát a co s tím vlastně můžeme dělat a jak je to fajn, když nastane ten systém probační práce, služeb, drogových služeb a ten člověk se z toho dna vytáhne a začne normálně fungovat se svými dětmi, s rodinou, tak tohle to bych uměla určitě dostat i do knihy o mužích a pokud ta ženská kniha bude někoho zajímat, tak ráda napíšu i pokračování Kriminálníci a jsem přemýšlela nad tématem dětí vězněných rodičů a nějakou jejich zpověď, protože těch znám taky spoustu.
1: To je obrovské téma.
2: Myslím si, že je to stále nepochopené, nečitelné téma a to je jako další, takže určitě o tom vězenci. Myslím, že to je fajn format, ty rozhovory, že to člověku je blízko, může pochopit a tak nějaké velké odborné texty, i když by mě taky bavilo je psát, tak nevím, jestli by dopadly na úrodnou půdu, protože to si zase budou číst už ti přesvědčení odborníci a já spíš cílim na veřejnost.
1: S Gabrielou Slovákovou by si člověk povídal hodiny a hodiny, ale bohužel ty hodiny jsou neúprosné, musíme končit. Gabriela Slováková byla hostem pořadu Až na dreň. Moc vám za to děkuju. Mějte se moc krásně a nashledanou.
2: Děkuju za pozvání, nashledanou.
0: A já už jen jako vždycky na konci dodám, že si nás můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha.

0: Tady Tati Karam, Twist and My Sobriety. Je 6 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás dnešní první zprávy a přejeme krásné úterní ráno.
1: Hezké ráno.

0: Hnutí ANO zatím nerozhodlo o lídrovi pražské kandidátky. Poslanci projednají navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku se má zvýšit o 50 tisíc korun. Fotbalový trenér Miroslav Koubek skončil po neúspěšném mistrovství světa u české reprezentace. Dnes má být oblačno až polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hnutí ANO stále nemá kandidáta na pražského primátora, oznámil to první místopředseda ANO hnutí Karel Havlíček. Výběr se podle něj zúžil na tři jména z pražské kandidátky, která mají zkušenosti s komunální politikou. Rozhodnutí by mohlo padnout během příštích dvou týdnů. Místo se uvolnilo po rezignaci Ondřeje Prokopa, který odešel z politiky poté, co vyšlo najevo, že nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Sněmovna dnes ve druhém čtení projedná navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. Rodinám s jedním dítětem by se tak zvýšil na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla narůst o 800 tisíc. Opozice chce do návrhu zařadit automatickou valorizaci příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO to ale není jednoduché.
2: Je to velmi komplikované valorizovat ten rodičák jako takový, protože už si můžeme vybrat od půl roku ten rodičák skoro celý až po 4 roky. Můžeme to čtvrt roku měnit vlastně výplatu toho rodičáku, nejen jeho výši, ale i to, který pečující bude samozřejmě pečovat, zda to bude maminka nebo tatínek.
0: Projednat by sněmovna dnes mohla také návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Miroslav Hlaváč se dnes stane novým náčelníkem generálního štábu. Do funkce ho na Pražském hradě jmenuje prezident Petr Pavel, kterému na začátku června představil své priority. Z čeho při nich generál poručík Miroslav Hlaváč vycházel, vysvětluje následovně.
3: Já tam mám takové dvě oblasti priorit ve vztahu k NATO a Evropské unii a ve vztahu k budování schopností a modernizace armády České republiky. A v zásadě ty priority jsou ano, těžká střední brigáda a dokončení těch projektů, které už běží.
0: Zaměřit se chce také na rozvoj protivzdušné a protidronové obrany. Miroslav Hlaváč vystřídá na pozici náčelníka generálního štábu Karla Řehku. Ten mu funkci předá dopoledne na Pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. 74-letý kouč skončil krátce po návratu z mistrovství světa. Předseda fotbalové asociace David Trunda přijal po vzájemné dohodě Koubkovou rezignaci. Podrobnosti ví Tomáš Petr.
4: Miroslav Koubek převzal národní tým vloni v prosinci a po 20 letech dostal Česko přes úspěšnou březnovou baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale reprezentace uhrála jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a skončila tak už v základní skupině. Smlouvu měl Koubek ještě na 2 roky. Po sobotním příletu z mistrovství světa podpořil jeho setrvání ve funkci generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. O 2 dny později ale Koubek nabídl svou rezignaci, kterou předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné debatě přijal.
0: Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa v prvním kole play-off. Paraguay podlehli v penaltovém rozstřelu 3-4 po remíze 1-1 v základní hrací době i prodloužení. Do osmifinále postoupili Brazilci po vítězství nad Japonskem 2-1 a Maroko porazilo Nizozemsko také na penalty. Dnes má být oblačno až polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách se podíváme na silnice, ten pohled nám zprostředkuje kolega Jakub Vodička, který je v dopravním infocentru. Zdravím tě.
6: Ahoj, hezké ráno. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D7, kde brzdí provoz omezení před sjezdem na letiště. Projíždí se tam pouze pravým pruhem. Kolona už narostla před sjezd na Kněževe ze zhruba na 4. kilometr. Čekejte zdržení 10 minut. Přímo v Praze pomalu opatrně v tunelu Mrázovka směrem na Břevnov. Přímo na začátku tunelu zůstalo stát v pravém jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. Na místě je policie. Provoz ale zatím slabý. Kolona se netvoří a jinak Praha dobře průjezdná. Jiné problémy zatím nemáme hlášené.
5: Já ti moc děkuju, Kubo. Hezké ráno.
6: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha.
5: Minut po šesté startuje úterní ranní vysílání Rádia Praha s datem 30. června. Svátek mají dneska Šárka a Vlastimír. Tak všechno nejlepší, holky a kluci. Co nás čeká? Třeba Fastboy a Topic Forget You. Taky MGK a Kliše a spousta dalších. Pěkné ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: MGK a Kliše ve čtvrt na 7 na Rádiu Praha. Je úterý 30. června, v Praze bude oblačno až polojasno, maxima mezi 28 a 30 stupni, teď jsme na 20 stupních Celsia, foukat bude slabý proměnlivý vítr severní. No a jak to vypadá na silnicích, to doplní Kuba Vodička.
1: Hezké ráno, jediný větší problém zatím stále máme na příjezdu do Prahy po dálnici D7, kde je kolona v tuto chvíli už od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru, pomalu se jede až do omezení u sjezdu na letiště. Zdržení zatím zhruba na 15 minut, ale ta kolona stále postupně narůstá. Opatrně v tunelu Mrázovka směrem na Břevnov, na začátku tunelu stojí stále nepojízdné auto v pravém pruhu, zde už provoz zhoustl, kolona už narostla nakonec do Břížské, tak určitě opatrně dojíždí. A zdržíte se ještě na okruhu a Štěrboholské spojice směrem k Lanovému mostu. Nesouvislá kolona od D11 k Průmyslové zatím na nějakých 15 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
1: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Linkin Park, Over Each Other. Je 6:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra kultury Otto Klempíře za motoristy. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Zbraňová amnestie, při které lidé mohou beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně nebo střelivo, dnes skončí. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem, který mimo jiné přinesl změnu kategorií zbraní či digitalizaci zbrojních oprávnění. Informace o tom, kolik lidí zbraně odevzdalo, zveřejní policie pravděpodobně příští týden. Pražský vrchní soud dnes projedná odvolání v kauze usmrcení vůdce kutnohorské sekty. Obžalovaná seniorka a zubařka si mají za předem naplánovanou vraždu odpykat 13 a 12 let vězení. Ženy tvrdí, že plnili mužovo přání odejít ze světa. Podle svých obhájců nebyly v době činu příčetné, protože na ně samozvaný léčitel přenesl své psychické bludy. Český hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací z Anaheimu na Floridu. Ducks svého kapitána, jemuž po sezóně skončila smlouva, vyměnili za kanadského útočníka Greera. 36-letý back se tak ve středu může stát takzvaným nechráněným volným hráčem, informoval o tom web zámořské soutěže. Bude oblačno až polojasno a teploty dnes 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, připravený je s nimi Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D7 stále čekejte poměrně dlouhou kolonu. Ta začíná v tuto chvíli už před sjezdem na Středokluky, kousek za 6. kilometrem. Pomalu pojedete až před sjezdem na letiště, kde je dopravní omezení, zdržení až 20 minut. Opatrně stále v tunelu Mrázovka směrem na Břevnov. Na začátku tunelu se aktuálně odtahuje nepojízdné auto v pravém pruhu. Kolona z Dobřížské, ale maximálně na 5 minut. Dlouhou kolonu naopak čekejte na okruhu Štěrboholské spojce směrem Lanový most mezi D11 a Průmyslovou. Už naberete zpoždění 20 minut a pomalu se jede i v Liberecké do centra. Mezi sjezdem na Hloubětí na Bulovkou se zdržíte asi 10 minut.
0: Kubo, já ti děkuju, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: To bylo z Osborna Dreamer ve 6:45 na Rádiu Praha. Bourání hlavní budovy táborských kasáren v Benešově komplikuje hnízdění jiřiček. Dělníci tak zatím mohou pracovat jen uvnitř, s ozdobnými zdmi musí počkat, s obvodovými zdmi musí počkat, až mláďata vyvedou.
1: Pojďme tedy říci, co teď je trochu přibrzdilo možná v uvozovkách demolice budovy táborských kasáren.
2: V současné době na budově táborských kasáren hnízdí jiřičky. Hnízdí tam jiřička obecná, je tam přibližně asi 5 aktivních hnízd.
1: Když říkáte 5 hnízd, kolik si máme představit, že tam tedy bude mláďat nebo je mláďat?
2: Jiřička obecně snáší okolo třeba 2 až 6 vajec, z nich se třeba můžou vylíhnout 2 až 5 mláďat, někdy i 6, takže si to můžeme vynásobit, těžko říct.
1: Tak a měli bychom asi říct, proč je potřeba ty jiřičky takhle chránit?
2: Všichni ptáci jsou u nás chráněni automaticky ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Je v podstatě jedno, jestli by to byl vrabec obecný, špaček nebo jiřička obecná.
1: Jaké vy jste tedy vydal to rozhodnutí, jak musí ta demoliční firma postupovat, aby nebylo ohroženo to hnízdění?
2: Rozhodnutí bude takové, že demoliční práce vlastně budou přizpůsobeny ochraně současných aktivních hnízd jiřičky obecné. Demolice bude moct být dokončena až po 15. srpnu, kdy už je předpoklad, že hnízda budou opuštěna. Nicméně před vlastním opuštěním hnízd bude probíhat kontrola, jestli tomu opravdu tak je.
1: Podle města by ani změna postupu prací kvůli jiřičkám, ale neměla posunout termín dokončení demolice, což je přibližně polovina října. Připomenu, že o zbourání budovy rozhodli občané města v loňském referendu. Na místě je v plánu postavit základní školu. Z Benešova Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Dnes budeme mít v Praze oblačno až polojasno, maximální teploty 28 až 30 stupňů, teď jsme stále na 20 stupních, foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. A jak to vidí Kuba Vodička z dopravního infocentra?
3: Hezké ráno, příjezd do Prahy po D7 stále komplikuje omezení před sjezdem na letiště. Kolona od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru je už na 20 minut. Silný provoz čekejte také na okruhu směrem z Černého mostu na jižní spojku od D11 k Průmyslové pojedete aktuálně zhruba 25 minut. Kolona je také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Hloubětnice po pojíždí až před tunel Blanka je to na 20 minut a velmi pomalu pojedete už také v koloně na celém Nuselském mostě směrem do centra.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Nový znalecký posudek na odkup koupaliště Džbán nechá udělat vedení Prahy. Kvůli vedrům pracují středočeští silničáři do pozdních nočních hodin. Exploze bomby v centru Monaka zranila 3 lidi, z toho 2 vážně. Policie pátrá po pachateli. Bude oblačno až polojasno a teploty dnes 28 až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vedení hlavního města nechá udělat nový znalecký posudek na cenu koupaliště Džbán v Praze 6. Chce ho koupit od soukromého vlastníka firmy Molepo, která koupaliště zavřela v roce 2022. Starý posudek odhadoval hodnotu areálu i s budovami a pozemky na 79 milionů korun. S tím ale Molepo nesouhlasí. Po případném odkupu chce koupaliště spravovat Praha 6, říká její místostarosta Petr Prokop z hnutí STAN.
2: To vždycky bylo koupaliště a myslím, že by to mělo zůstat jako areál pro trávení volného času. To znamená místo, kde se dá kombinovat sportovní vyžití, ať už právě na vodě nebo na suchu, včetně toho zázemí, toalet, občerstvení.
0: Společnost Molepo na naše žádosti o vyjádření nereagovala. Někteří středočeští silničáři začínají pracovat až pozdě večer. Kvůli vedrům totiž například nemůžou instalovat vodorovné dopravní značení na rozpálenou vozovku, protože by barva nevydržela, vysvětluje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
3: S ohledem na ta vedra, která provází poslední dny, tak těm pracovníkům se samozřejmě lépe pracuje a i se jim pracuje lépe s tím materiálem.
0: Po explozi v domě v centru Monaka jsou zranění 3 lidé, z toho 2 vážně. Podle televize BFM TV je mezi nimi ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev a jeho žena. Policie teď pátrá po pachateli, který údajně utekl do francouzského města Beausoleil. Průmyslové kamery zaznamenaly, jak krátce před explozí pokládá podezřelý batoh na ulici. Na severu Venezuely pokračuje pátrání v sutinách budov po přeživších série ničivých zemětřesení. Podle oficiálních údajů zemřelo víc než 1700 lidí, dalších víc než 5000 je zraněných, 10 000 lidí se ale stále pohřešují. S vyprošťováním z trosek domů pomáhají i mezinárodní týmy, včetně českého specializovaného USAR týmu. Podle odborníků ale pátý den od prvních otřesů šance na záchranu zasypaných lidí s každou další hodinou výrazně klesají. Němečtí fotbalisté končí na mistrovství světa v prvním kole vyřazovací fáze. S Paraguají prohráli 3-4 v penaltovém rozstřelu. Po základní části i prodloužení byl stav nerozhodný 1-1. To platilo i v zápase Maroka s Nizozemskem. Maroko nakonec uspělo na penalty 3-2 a Brazílie postoupila do osmifinále díky výhře nad Japonskem 2-1. Čekejte oblačno až polojasno a teploty v Praze 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Podíváme se na dění na silnicích a ten pohled nám zprostředkuje Kuba Vodička.
5: Hezké ráno. Výrazné zdržení čekejte na příjezdu do Prahy po D7, kde komplikuje provoz dopravní omezení před sjezdem na letiště. Kolona od Středoklub z 5. kilometru, aktuálně na 20 až 25 minut. Velmi silný provoz už tradičně na okruhu následně Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu od D11 k Průmyslové. Je to aktuálně až na půl hodiny. Kolona také v Liberecké směrem do centra. Zastavíte se u sjezdu na Hloubětín, pomalu se jede až pod Bulovku do ulice v Holešovičkách, je to na 15 až 20 minut. Velmi pomalu se jede už také na Pražském okruhu směrem na letiště, kolona od sjezdu na Lochkov až před Ořech, zdržení 10 až 15 minut a pomalu už pojedete také na celém Selském mostě směrem do centra.
4: Díky moc, Kubo, zatím ahoj.
5: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do úterý 30. června. Máme 5 minut po 7. Hezké ráno, za chvilku Imagine Dragons a Thunder. A budou taky UDG a Odlétáš. Hezké ráno.

0: Moloko a Singing Bank ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Poslední červnový den roku, úterý 30. Svátek mají nositelky horského jména Šárka a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Katedrála svatého Václava v Olomouci byla vysvěcena biskupem Jindřichem Zdíkem v roce 1131. Na 6000 českých a slovenských legionářů se shromáždilo v roce 1918 na planině nedaleko francouzského městečka Dárny, aby přísahali věrnost vznikající republice. Od toho dne je poslední červnový den dnem ozbrojených sil České republiky. Příběhy krásné Scarlett, elegantního Retta Butlera a dalších slavných postav poprvé vyšly před 90 lety v roce 1936. Margaret Mitchellová ten den vydala svůj slavný román Jih proti severu, odehrávající se v dobách americké občanské války a několik let po ní. Mitchellová za román získala i Pulitzerovu cenu. První úsek dálnice D3, obchvat Tábora, tedy 3300 metrů dlouhý úsek Čekanice Mašát, byl otevřen před 35 lety v roce 1991. Teď se na D3 jezdí z Mezna až do Kaplice nádraží. Fotbalový svátek nastal před 30 lety v roce 1996. Ve Wembley se hrálo finále fotbalového mistrovství Evropy a náš tým v boji o zlato vyzval Němce. Naši prohráli až zlatým gólem Olivera Bierhoffa v prodloužení a z Londýna si odvezli stříbrné medaile. Opravdu, drazí mladí přátelé, to není sci-fi, kdy si náš fotbalový nároďák skutečně válel. Nejdelší most světa byl otevřen před 15 lety po viaduktu mezi čínskými městy Tanyang a Kunshan. Přes řeku Yangtze projeli první vlaky. Železniční most je dlouhý 164 kilometrů. To je skoro jako z Prahy do Českého Krumlova. Poslední žena popravená v Československu, Olga Hebnarová, se narodila před 75 lety v roce 1951. 60 slaví americký boxer Mike Tyson. A 45 je naší sportovní hvězdě, dvojnásobné olympijské vítězce a mistryni světa, oštěpařce Barboře Špotákové. Já přeju pěkný den.
0: Ten den bude oblačný až polojasný, maxima mezi 28 a 30 stupni a foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. No a co nám řekne Kuba Vodička?
4: Hezké ráno, velké problémy máme aktuálně v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most. Tunel je po nehodě osobního auta s přívěsem neprůjezdný. Auto při nárazu do zdi trefilo další dvě osobní auta, která jela kolem. V tuto chvíli na místě hasiči a tunel Mrázovka tedy bude nějakou dobu neprůjezdný směrem na Barandovský most. Výrazně se regulují vjezdy do Strahovského tunelu i do tunelu Blanka Stroj, kde už je kolona kvůli regulaci hlavně v ulici v Holešovičkách a v Liberecké, kde se zdržíte od sjezdu na hloubě tím kolem 20 minut. Další problémy jsou také na příjezdu do Prahy po D7, kde je kolona od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru až do omezení u sjezdu na letiště, zdržení 20 až 25 minut. Dlouhá kolona stále i na okruhu směrem z Černého mostu k jižní spojce od D11 k Průmyslové pojedete kolem půl hodiny a silný provoz také na pražském okruhu směrem na letiště od Zbraslavy k Ořechu pojedete kolem 20 minut.
0: Já ti děkuju, Kubo, měj se.
4: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
5: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
1: Praha žije.

0: Lola Young from Down Here. Je půl osmé, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno, řidiče v Praze čekají od zítřka výrazná dopravní omezení ve Kbelské ulici. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci bude v obou směrech průjezdný jen jeden jízdní pruh místo dvou. Po vytížené silnici přitom denně projede kolem 90 tisíc aut. Kbelská bude sloužit jen tranzitní dopravě, řidiči z ní během oprav nebudou moci odbočovat ani na ní najíždět. O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle které by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatizovanou valorizaci příspěvku, lidovci pak chtějí prosadit i další změny. Lidé mají už jen dnešek na to, aby policii bez postihu odevzdali nelegálně držené zbraně, munici nebo trhaviny. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Zbraně je možné přinést na kteroukoliv policejní služebnu. V případě nebezpečného arzenálu je potřeba zavolat linku 158. Zatím lidé odevzdali zhruba 4 000 zbraní. Rozehrávač Tomáš Satoranský ani pivot Jan Veselý z Barcelony českou basketbalovou reprezentaci na zápasy kvalifikace mistrovství světa v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku nedoplní. Satoranskému nedovolí účast na závěr skupiny H zdravotní stav. Veselý už v květnu oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí. V tiskové zprávě o tom informovala Česká basketbalová federace. V Praze dnes čekejte oblačno až polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se ještě na silnice. Připravený je Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Velké problémy stále v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most. Na začátku tunelu havarovalo auto s přívěsem, nabouralo další zhruba dvě nebo tři osobní auta. Tunel je neprůjezdný, na místě zasahují hasiči. Provoz je odkláněn ze Strahovského tunelu přes Anděl a přes Radlickou ulici, kde už jsou ale v tuto chvíli dlouhé kolony. Čekejte výrazné zdržení. A to čekejte také třeba před vjezdem do tunelu Blanka, kde se výrazně kvůli tomu musí regulovat vjezdy stroji. V tuto chvíli kolony z Liberecké od sjezdu na Kbelskou na zhruba 40 minut. Dlouhou kolonu pak čekejte stále i na okruhu z Černého mostu k jižní spojce mezi D11 a Průmyslovou, je to na půl hodiny. Problémy stále i na příjezdu do Prahy po D7, kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru až do omezení před letištěm, zdržení 20 minut a silný provoz stále i na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Zbraslaví a Ořechem, kde se zdržíte 15 až 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po půl osmé na Rádiu Praha 21 Pilots a Stressed. A taky si je na Spyro a Material Lover.

0: To byly Jeleni a Vlčí srdce 7:45. Pro většinu dětí jsou prázdniny časem volna, některé se ale na školu těší už teď. Třeba osmák Marek ze SCIO školy v pražské Bubenči, kde se spolužákem vede kroužek nových technologií.
1: Mně se strašně líbí přístup tady tyhle školy ohledně našich průvodců. Máme tady super spolužáky, můžeme si tady dělat vlastní projekty, máme na výběr, co si chceme dělat, a když už to nemůže být tak moc na výběr, jako třeba ta čeština matika, tak tam tak či tak máme na výběr třeba témata, nebo jestli chceme si dělat třeba pravopis nebo sloh.
2: Popisuje mi fungování SCIO školy student Marek. Na zdejší škole je vedou místo učitelů takzvaní průvodci. Mezi sebou si tu všichni tykají a vztah je tu obecně hodně založený na vzájemné důvěře.
1: Můj školní den vypadá tak, že máme školu na 9:00, co mi strašně líbí. V 9:00 teda přijdu, pak nám začíná kruh a na tom kruhu se řekne, dneska budeme dělat to a to. Pak se tam řekne docházka, můžeme si tam třeba dát nějakou otázku do kruhu, jako co jsme dělali o víkendu, něco takového. Potom jdeme teda na nějaký ty klasické předměty, třeba pondělí až středa máme češtinu, matiku, jako by vždycky. Pak tam máme třeba projekty vlastní, kde třeba si já zvolím, já jsem měl třeba takový skvělý projekt o tornádech, zvolím si ten třeba projekt a pracuji na něm 2 týdny a potom ho odprezentuju a mám jakoby splněno za ten projekt.
2: 3D tiskárna, to je vlastně projekt, který máš ty tak trošku na starosti, tak pojď ti ho představit.
1: Začalo to tak, že já jsem chtěl opravit s kámošem, který tady dneska není, jsem chtěl opravit 3D tiskárnu, kterou už jsme tady měli ve škole. Nicméně to se zjistilo, že je v neopravitelném stavu, protože už byla strašně zanedbaná, strašně dlouho seděla na polici. Tak jsme se nějak rozhodli, že uděláme nějakou sbírku a koupíme novou, protože myslím si, že 3D tisk by měl být na každý škole, jakože to je strašně skvělá věc, která je jako dobrá do života umět. Koupili jsme teda novou prostřednictvím dotací od spolužáků, dostali jsme od rodičů a od různých lidí jsme vybrali 5500. Když už jsme tady měli tu tiskárnu, tak jsme jako řekli, jestli bychom nemohli mít vlastní ateliér, což je vlastně takový předmět pro ty, co neznají. Je to vlastně předmět, který je na 2 měsíce, zapisuje se na to a 2 měsíce se věnujeme tomu tématu. V průběhu těch 2 měsíců jsme se vlastně tady naučili základy modelování nějakého softwaru pro ten 3D tisk.
2: Takže ty tedy vedeš ten kroužek, nebo tu skupinu vedeš ty? Máš to na starosti?
1: Ano, já to ještě mám s jedním spolužákem. My jsme si to rozdělili na 2 části. On má modelování, takže si tam vytváří, co by chtěli jako si vytisknout a potom se to vymění. Potom ta skupinka, která měla modelování, se vlastně jde s 3D tiskárnou pracovat a třeba si vytisknout to, co si oni vymodelovali.
2: Mm-hmm. Dodává Marek, který se během prázdnin těší na 2týdenní tábor, kam jezdí už několik let. Přestože má rád moderní technologie, mobilní telefon, jak sám říká, mu tady nikdy nechyběl. Nejvíc se totiž těší na zážitky a společný čas s kamarády. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno s teplotami mezi 28 a 30 stupni a foukat bude jen slabý proměnlivý nebo severní vítr. Kuba Vodička je v dopravním infocentru. Zdravím tě.
3: Hezké ráno, tunel Mrázovka směrem na Barandovský most je po nehodě auta s vlekem z několika už dalšími auty stále neprůjezdný. Na místě jsou jak hasiči, tak policisté. Provoz je odkláněn na Anděla přes Radlickou ulici, kde už čekejte velmi dlouhé kolony, moc se to tam nepohybuje. Výrazně se proto také musí regulovat vjezd do tunelu Blanka Stroj a proto čekejte kolonu z Liberecké od sjezdu na Hloubětín. Je to až na 45 minut k tunelům. Další problémy jsou také na příjezdu do Prahy po D7, kolona od Středokluk z 5. kilometru až na konec dálnice, kde je omezení u sjezdu na letiště zdržení 20 až 25 minut. Pomalu se jede také na Pražském okruhu směrem na letiště, kolony jsou od sjezdu na Písnici až k Ořechu, je to na 30 minut. Kolona také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou je to na 20 až 25 minut a silný provoz už je také ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína od Cínovecké k Poděbradské pojedete zhruba 25 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: John Jett, I love rock and roll. Je 8 hodin a ve studiu se mnou Denisa Žižková. Jsou tady další zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Praze za 10 let klesla podle statistického úřadu nejvýrazněji ze všech krajů. Obnovení trestu vězení pro neplatiče výživného stát odsouvá platit mělo původně od zítřka. Na ebolu v Demokratické republice Kongo zemřelo už 377 lidí. Bude oblačno až polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Za posledních 10 let klesla kriminalita v Praze nejvýrazněji ze všech krajů. Vyplývá to z nových údajů Českého statistického úřadu. V počtu trestných činů hlavní město sice dlouhodobě převyšuje ostatní kraje. Podíl metropole na celkové kriminalitě v zemi se ale stále snižuje. Podstatnou část trestných činů tvoří v Praze zejména drobné kapesní krádeže. Pokračuje mluvčí statistického úřadu Jan Cízler.
2: Praha se dlouhodobě na celkovém objemu kriminality podílela přibližně z 1/4. V roce 2025 ale její podíl klesl na zhruba 20%, což je nejnižší hodnota za celou sledovanou dekádu. Pro porovnání, v roce 2015 tvořily skutky registrované v Praze více než 25% veškeré registrované kriminality v zemi.
0: Loni policie v Praze registrovala bezmála 35 tisíc trestných činů, v roce 2015 to bylo 64 tisíc. Nejméně v průměru klesla za posledních 10 let kriminalita v Karlovarském kraji. Za neplacení výživného bude rodičům hrozit vězení nejdřív příští rok. Ministerstvo spravedlnosti původně počítalo s tím, že obnoví trestnost tohoto činu od začátku července. Koaličním poslancům se ale nepodařilo návrh prohlasovat hned v prvním čtení. Pokračuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka.
3: Musí projít všemi třemi čteními v poslanecké sněmovně. A protože se nedostal ani do druhého čtení, nestihne nabýt účinnost v původně plánovaném termínu. Pokud se datum účinnosti neupraví, začne zákon automaticky platit k nejbližšímu datu, 1. lednu nebo 1. červenci.
0: Neplacení alimentů přestalo být trestným činem letos v lednu, rozhodla o tom ještě minulá vláda. Nový kabinet chce trestnost obnovit smírnějšími podmínkami. Počet potvrzených obětí eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 377. Podle tamních úřadů se v této africké zemi dosud potvrdilo 1307 případů nemoci. Epidemie zasáhla celý severovýchod Konga, způsobila ji varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje žádná schválená léčba ani vakcína. Po explozi v domě v centru Monaka jsou zraněni 3 lidé, z toho 2 vážně. Podle televize BFM TV je mezi nimi ukrajinský oligarcha Vadim Jermolájev a jeho žena. Policie teď pátrá po pachateli, který údajně utekl do francouzského města Bozolej. Průmyslové kamery zaznamenaly, jak krátce před explozí pokládá podezřelý batoh na ulici. Úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartůňková a Kateřina Siňaková. Nasazená desítka Muchová porazila Rusku Anastazii Zacharovovou 6-3, 6-2. Předloňská šampionka Krejčíková zvítězila nad domácí Klumanovou 6-1, 6-4. Siňaková předčila Číňanku Qingwang 6-4, 6-4. A Bartůňková při debitu v soutěži zdolala Američanku Sternstovou 6-4, 3-6. A 7-5. V Praze dnes čekejte oblačno až polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Je po zprávách, takže koukneme na silnice. Ten pohled z prostředku je Kuba Vodička.
5: Hezké ráno, velké problémy stále v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most, ten je po nehodě stále neprůjezdný. K tomu se přidala ale další nehoda, to na konci tunelu Blanka, také směrem na Barandovský most před výjezdem na Břevnov, kde se srazilo hned několik aut a konec tunelu Blanka je tak před výjezdem na Patočkovu také neprůjezdný. Auta jsou odkláněna z tunelu Blanka na Prašný most. Výrazně se proto musí regulovat výjezdy do tunelu, hlavně stroj. Dlouhá kolona z Liberecké od sjezdu na Hloubětín vám zabere už skoro hodinu. Problémy pak stále také na příjezdu do Prahy. Po D7 kolona od sjezdu na Středokluky ke sjezdu na letiště, kde je omezení zdržení 20 až 25 minut. Dlouhé kolony také na okruhu směrem na letiště. Od sjezdu na Vestec k Ořechu pojedete aktuálně až půl hodinu. A dlouhou kolonu čekejte i na druhém konci Prahy na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou. Je to zhruba na 20 25 minut.
4: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Máme 6 minut po 8. Vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm do úterý 30. června. Hezké ráno přeju. Za chvilku Tom Grennan, Somewhere Only We Go. A bude taky Miles Smith a jeho Hold Me In The Dark. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Sophie B. Hawkins are right beside you ve 8:15 na Radiu Praha.
1: Praha je nej. Můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme na 22 a foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. A jak to vidí Kuba Vodička z dopravního infocentra?
2: Hezké ráno. Problémy stále v tunelu Blanka směrem na Smíchov. Před výjezdem na Břevno se řeší nehoda hned několika aut, včetně jednoho kamionu. Projíždí se pouze odbočovacím pruhem. Výrazně se proto stále regulují vjezdy do tunelu Blanka Stroj. Kolonu proto čekejte už z Liberecké od sjezdu na Kbelskou, zdržení na 50 až 55 minut. Naopak lepší zprávu budu mít z tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most, kde už se podařilo havarovaná auta dát pouze do levého pruhu a provoz je obnoven, alespoň ve dvou pruzích. Problémy stále na příjezdu do Prahy po D7, kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru až na konec dálnice do omezení u letiště, zdržení zhruba 20 minut. Provoz vázne na okruhu směrem na letiště, od sjezdu na Vestec nesouvislá kolona k Ořechu až na půl hodiny. Pomalu se jede také na okruhu a Štěrboholské spojce směr Lanový most, od D11 k Průmyslové pojedete asi 25 minut a pomalu se jede také v celé Kbelské směrem na Hloubětín od Cínovecké k Poděbradské, je to na půl hodiny.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je 8:30 a na Rádiu Praha jsou před námi zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Městská část Praha 7 požádá magistrát o bezúročnou půjčku 165 milionů 800 tisíc korun na stavbu nové základní školy v Holešovicích. Peníze chce splácet 15 let. Žádost o půjčku dnes schválili zastupitelé Prahy 7. Školu v Jankovcově ulici Radnice postaví kvůli velké bytové výstavbě v této lokalitě. Její kapacita je plánovaná na 570 žáků. Náklady na výstavbu přesáhnou 800 milionů korun. O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle které by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku, lidovci pak chtějí prosadit i další změny. Česká armáda dnes vymění své nejvyšší velení. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenuje novým náčelníkem generálního štábu generálporučíka Miroslava Hlaváče. Dosavadní první zástupce Karla Řeky chce po nástupu do funkce dokončit budování těžké brigády a posílit protivzdušnou i protidronovou obranu. Řehka mu funkci předá dopoledne na Vítkově. Trenér Miroslav Koubek skončil na lavičce fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal jeho rezignaci po konci Čechů ve skupině mistrovství světa. Čekejte oblačno až polojasno a teploty v Praze dnes 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se na silnice, ten pohled zprostředkuje Kuba Vodička.
3: Hezké ráno, kolony čekejte na příjezdech k letišti, a to v obou směrech. Směrem do Prahy po pojíždí D7 od středu Kluk z 5. kilometru, směrem z Prahy je pak kolona od Evropské až k letišti, v obou směrech zdržení kolem 20 minut. Problémy přímo v Praze přetrvávají v tunelu Blanka směrem na Smíchov. Před výjezdem na Břevnov se řeší nehoda několika aut, tunel je aktuálně uzavřen. Provoz z tunelu Blanka se odklání na Prašný most na ulici Milan Horákové. Výrazně se proto musí regulovat vjezdy do tunelu Blanka stroje. Kolonu tak čekejte jak v ulici v Holešovičkách, tak v Liberecké, kde se zastavíte u sjezdu na Hloubětína. Je to na více než 50 minut. Silný provoz je proto také ve Kbelské ulici směrem na Hloubětín od Cínovecké k Poděbradské. Pojedete asi půl hodiny. Provoz vázne také na Pražském okruhu směrem na letiště. Nesouvislá kolona od sjezdu na Vestec k Ořechu vás zdrží aktuálně asi půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: To byly Maroon 5 a Wait je 8:45. No a přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jaké to je vyrůstat na pomezí dvou kultur, konkrétně té české a větnamské? Přesně tuhle otázku si klade výstava Little Hanoi Next Generation. Představuje příběhy druhé generace Vietnamců v Česku skrze portréty a osobní výpovědi. Expozice otevírá témata identity, kořenů a hledání vlastního hlasu mezi dvěma světy. Na speciální velkoformátovou výstavu zve České centrum, které najdete na Václavském náměstí. A nebo se vydejte do letního kina v Doxu. Pod vzducholodí budou promítat film s Jimem Carreym Truman Show. Ten prozkoumává moc médií a stále méně zřetelnou hranici mezi skutečností a jejím mediálním nebo virtuálním obrazem. Snímek z roku 1998 začíná v letním kině v holešovickém Doxu v úterý ve 21:30. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Dneska čekáme v Praze oblačno až polojasno, maxima 28 až 30 stupňů, jsme na 22, foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. Co se děje na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
2: Příjemné ráno. Tunel Blanka směrem na Smíchov je po nehodě stále uzavřen mezi Prašným mostem a výjezdem na Patočkovou ulici. Výrazně se proto musí regulovat také výjezdy do Blanky Stroj. Kolonu čekejte proto už z Liberecké ulice od sjezdu na Hloubětíně. Zdržení stále kolem 50 minut. Silný provoz je kvůli tomu také v celé Kbelské ulici směrem na Hloubětín. Od Cínovecké k Poděbradské pojedete zhruba půl hodiny. Kolony očekávejte na příjezdu k letišti v obou směrech, a to kvůli omezení. Směrem na Prahu kolona z D7 od Středokluk z 5. kilometru, směrem z Prahy se jede velmi pomalu od nájezdu z Evropské, obou směrně zdržení kolem 20 minut, a výraznou kolonu stále očekávejte i na okruhu a Štěrboholské spojice. Zastavíte se na úrovni Černého mostu a k Průmyslové pojedete 25 až 30 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
2: Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Řidiči od zítra projedou k Belskou ulicí v Praze v obou směrech pouze jedním pruhem, začne její oprava. Kvůli bouřce řešili včera středočeští hasiči větší množství událostí. Rusko tvrdí, že na svém území se střelilo přes 400 ukrajinských dronů. Dnes má být oblačno až polojasno a teploty maximálně 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Silničáři od zítřka omezí provoz ve Belské ulici v Praze. V obou směrech bude průjezdná jen jedním pruhem místo dvou. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Začne rozsáhlá oprava silnice, za kterou Praha zaplatí zhruba 600 milionů korun, popisuje náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
2: Samotná rekonstrukce Belské ulice začne i hned po půlnoci z 1. na 2. července. A předpokládáme ukončení prací v polovině srpna k 15. srpnu.
0: Belská ulice bude sloužit jen pro tranzitní dopravu. Řidiči z ní nebudou moci nikam odbočit ani na ní najet. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad. Přes středočeský kraj přešel odpoledne a večer pás silných bouřek s prudkým větrem a silným deštěm. Místy padaly kroupy. Od včerejší 15. hodiny do dnešního rána zasahovali středočeští hasiči u více než 270 událostí. Situace byla nejhorší v oblasti Kolínska, Nymburska a Kutnohorska. Hasiči odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu z níže položených míst, říká jejich středočeský mluvčí Jan Sýkora.
3: Od 5. do 18. hodiny nám najednou z ničeho nic naskočilo 74 událostí a o hodinu později mezi 18. a 19. to bylo dokonce 108 událostí. A z těch 108, 101 bylo přímo v souvislosti s těmi bouřkami.
0: Kvůli popadaným stromům a výpadkům zabezpečovacího zařízení také nejezdily na několika tratích vlaky, například z Kolína do Kutné Hory. Kvůli poruchám na vedení vysokého a nízkého napětí byly tisíce lidí bez elektřiny. Před silnými bouřkami varují meteorologové i dnes. Výstraha začne platit v 17 hodin a vyprší zítra ráno v 7 hodin. Ruská protivzdušná obrana v noci sestřelila přes 400 ukrajinských dronů, některé z nich i nad Moskvou a jejím okolím. Na síti Telegram o tom informovalo ruské ministerstvo obrany. Drony mířily hlavně na anektovaný Krym, na sousední ruský Krasnodarský kraj a na oblast hlavního města Moskvy. Ukrajina poslední dobou zintenzivňuje útoky hlavně na ropné cíle v Rusku. Mnoho regionů se tak potýká s nedostatkem paliva. Ruský prezident Vladimír Putin řekl, že Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty. Němečtí fotbalisté končí na mistrovství světa v prvním kole vyřazovací fáze. S Paraguají prohráli 3-4 v penaltovém rozstřelu. Po základní části i prodloužení byl stav nerozhodný 1-1. To platilo i v zápase Maroka s Nizozemskem. Maroko nakonec uspělo na penalty 3-2. A Brazílie postoupila do osmifinále díky výhře nad Japonskem 2-1. Dnes by mělo být oblačno až polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jdeme na silnice s Kubou Vodičkou.
5: Hezké ráno. Stále uzavřený tunel Blanka směrem na Smíchov, a to mezi výjezdem na Prašný most a výjezdem na Břevnov kvůli nehodě. Regulují se proto výrazně výjezdy do tunelu Blanka od Troji. Čekejte tak dlouhé kolony jak v Olešovičkách, tak v Liberecké, kde se popoždí od sjezdu na Hloubětín a je to stále skoro na hodinu. Silný provoz kvůli tomu čekejte také v celé Belské ulici směrem do Hloubětína a popoždí se už od samotné Cínovecké až dolů Poděbradské a je to stále až na půl hodiny. Silný provoz čekejte v obou směrech také na příjezdu k letišti, kde je dopravní omezení směrem na Prahu kolona z D7 od středu kluk z 5. kilometru. Směrem z Prahy se auta zastavují před nájezdem z Evropské, obou směrně zdržení kolem 20 minut a pomalu pojedete stále i na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od Černého mostu k Průmyslové, je to stále až na půl hodiny.
4: Díky moc, Jakube, zatím ahoj.
5: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 30. června vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Hezké ráno vám přeju 5,5 minuty po 9. Za chvilku tedy Swims a Mr. Know It All. A bude taky Lady Gaga, The Dead Dance.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+.

0: Metallica, Mama Said ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Poslední červnový den roku, úterý 30. Svátek mají nositelky horského jména Šárka a tady je Petr Jungmann, hezký den. Katedrála svatého Václava v Olomouci byla vysvěcena biskupem Jindřichem Zdíkem v roce 1131. Na 6 000 českých a slovenských legionářů se shromáždilo v roce 1918 na planině nedaleko francouzského městečka Dárny, aby přísahali věrnost vznikající republice. Od toho dne je poslední červnový den dnem ozbrojených sil České republiky. Příběhy krásné Scarlett, elegantního Retta Butlera a dalších slavných postav poprvé vyšly před 90 lety v roce 1936. Margaret Mitchellová ten den vydala svůj slavný román Jih proti severu, odehrávající se v dobách americké občanské války a několik let po ní. Mitchellová za román získala i Pulitzerovu cenu. První úsek dálnice D3, obchvat Tábora, tedy 3300 metrů dlouhý úsek čekanice Mašát, byl otevřen před 35 lety v roce 1991. Teď se na D3 jezdí z Mezna až do Kaplice nádraží. Fotbalový svátek nastal před 30 lety v roce 1996. Ve Wembley se hrálo finále fotbalového mistrovství Evropy a náš tým v boji o zlato vyzval Němce. Naši prohráli až zlatým gólem Olivera Bierhoffa v prodloužení a z Londýna si odvezli stříbrné medaile. Opravdu, drazí mladí přátelé, to není sci-fi, kdy si náš fotbalový nároďák skutečně válel. Nejdelší most světa byl otevřen před 15 lety po viaduktu mezi čínskými městy Tanyang a Kunshan. Přes řeku Yangtze projeli první vlaky. Železniční most je dlouhý 164 kilometrů. To je skoro jako z Prahy do Českého Krumlova. Poslední žena popravená v Československu, Olga Hebnarová, se narodila před 75 lety v roce 1951. 60 slaví americký boxer Mike Tyson. A 45 je naší sportovní hvězdě, dvojnásobné olympijské vítězce a mistryni světa, oštěpařce Barboře Špotákové. Já přeju pěkný den.
0: Ten den bude oblačný až polojasný s maximy mezi 28 a 30 stupni. Teď jsme na 23 stupních Celsia a foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. A jdeme na silnice s Jakubem Vodičkou.
5: Hezké ráno. Kolony stále čekejte na příjezdech k letišti, a to aktuálně v obou směrech kvůli omezení. Směrem na Prahu kolona od středu Klug z 5. kilometru D7, směrem z Prahy se jede pomalu od nájezdu z Evropské. Čekejte zdržení v obou směrech 15 až 20 minut. Problémy stále v tunelu Blanka směrem na Smíchov. Tunel je uzavřen, a to v úseku mezi Prašným mostem a výjezdem na Břevnov. Regulují se proto výrazně výjezdy do tunelu Blanka směrem od Troji. Kolonu tak čekejte prakticky v celé ulici Holešovičkách a v celé Liberecké od sjezdu na Hloubětí, na to zdržení celkově až 50 minut. Kolona je stále i ve Kbelské směrem do Hloubětína, auta se zastavují ve sjezdu z Cínovecké, pomalu se jede až dolů k Poděbradské, je to na více než 20 minut. A dlouhá kolona je stále také na okruhu a Štěrboholské spojce, auta se zastavují v tuto chvíli už u nájezdu z Novopatské a kolem Černého mostu se jede pomalu až k Průmyslové, je to stále na více než půl hodinu.
0: Díky moc, hezké ráno.
5: Ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: NF a James Arthur, sorry. Je 9:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci k 1. červenci vystřídá Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolán. Vedení armády Hlaváč tradičně převezme dnes dopoledne na Pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin ke dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z gesce úřadu vlády pod 3 ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je nadrezortní řízení. Vadí jim i to, že kabinet se svými poradními sbory změny předem neprojednal a jejich následné připomínky nezohlednil. Rezignující to uvedli v prohlášení. V radách a výborech působili zdarma, podle odhadu jich odchází asi třetina. Půlroční zbraňová amnestie dnes končí. Některé odevzdané zbraně můžou jejich majitelé po splnění zákonných podmínek znovu získat. Ostatní propadnou státu. Zajímavé historické nebo technicky výjimečné kusy pak končí například ve sbírkách kriminalistického ústavu nebo muzea policie. Celkem už lidé během amnestie odevzdali kolem 4000 zbraní. Vládní novelu o růstu rodičovského příspěvku dnes ve druhém čtení projedná sněmovna. Koalice navrhuje zvýšení podpory na 400 tisíc korun u jednoho dítěte a 800 tisíc u vícerčat. Opozice chce do zákona doplnit pravidelnou automatickou valorizaci příspěvku. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Po nehodě je stále uzavřen tunel Blanka směrem na Smíchov, a to mezi Prašným mostem a výjezdem na Břevnov. Na místě už je odtahová služba, tak snad se to brzo podaří odtahnout. Musí se potom stále regulovat výjezdy do tunelu Blanka stroje, a to dost výrazně. Kolony stále z Liberecké od sjezdu na Hloubětín. Čekejte zdržení kolem 3/4 hodiny. Pomalu se jede také ve Kbelské směrem do Hloubětína. Nesouvislá kolona prakticky v celé Kbelské od Cínovecké Poděbradské na více než 20 minut. Kolona stále také na okruhu a Štěrboholské spojce. Auta se zastavují už na konci Novopatské a pomalu se jede až před Průmyslovou. Je to stále na více než 30 minut. A kolonu stále čekejte na příjezdu do Prahy po D7, kde se popojíždí od sjezdu na Středoklubky z 5. kilometru až k předletiště, kde je dopravní omezení, zdržení až 20 minut.
0: Díky moc, Jakube, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha třeba Billie Eilish a Bad Guy. A budou The Killers a Boy.

0: Ka legendární Englishman in New York je 9:45. Vysoké teploty komplikují práci středočeským silničářům. Kvůli vedrům například nemohou přes den instalovat vodorovné dopravní značení na vozovku. Barva by totiž správně nezaschla. Například v Kladně proto včera začali natírat křižovatku až pozdě večer.
1: Nad ulicí generála Klapálka v Kladně se pomalu začíná stmívat. To je ideální chvíle, aby tady silničáři začali natírat vodorovné dopravní značení.
2: Budeme tady stěrkovat přechody a plošní vlastně, to jsou ty šipky, co jsou tady. A pak pojedeme k vodící čáry, středový čáry.
1: Popisuje jeden z techniků Ondřej Pravda.
2: My takhle jezdíme pracovat hlavně v noci, že jo? Takže přes ten den jsme potom doma, takže odpočineme třeba u bazénu nebo k rybníku někam a aspoň trošku oddáchneme.
1: Takže vítáte to, že můžete pracovat spíš v noci.
2: Přes ty vedra určitě.
1: Spolupracovník Radek dodává, že při vysokých teplotách by barva ani nevydržela.
3: Neuškodí to. Ta barva reaguje, když usíká ta barva, tak se do toho asfaltu zapejká. Při 80 stupních. A tam, když ten asfalt má 60, tak se to prostě nezapeče.
1: Klasickou lepící páskou silničáři ohraničují jednotlivé části přechodu, na které poté nanáší tzv. Stěrkový plast. Přibližuje manažer vodorovného dopravního značení Martin Benada.
4: Barva vydrží kratší dobu. V porovnání s tímto materiálem ten plast na tady komunikaci vydrží při standardním provozu 3 až 5 let.
1: Jeden z vašich zaměstnanců teď rozazuje takový, řekl bych, písek na ty čáry. O co se jedná?
4: To je takzvaná balotina, drcený skleněný kuličky.
1: A k čemu slouží?
4: K retroreflexi. Když svítí automobil světlama na tu čáru nebo na ten přechod, tak se mu odráží vlastně ta reflexe.
1: Upravovat pracovní dobu musí kvůli vysokým teplotám i další firmy ve středočeském kraji. Vysvětluje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
5: S ohledem na ta vedra, která provází poslední dny, tak těm pracovníkům se samozřejmě lépe pracuje a i se jim pracuje lépe s tím materiálem. V rámci instalací vodorovného dopravního značení z našeho rozpočtu, dá se říct, řádově odcházejí miliony každoročně na to, abychom ho jednak obnovovali a jednak instalovali nové po rekonstrukcích silnic.
1: Kučerová také vyzývá řidiče, aby se vůči technikům, kteří pracují na silnicích, chovali ohleduplně.
5: My zcela určitě, respektive naši dodavatelé, zaznamenávají neukázněné řidiče, kteří nerespektují tu vyznačenou část, kde se vodorovné dopravní značení dělá. Jezdí blízko těch lidí, kteří tam pracují, což je velmi nepříjemné. Paradoxně je to o tom, že oni sami ohrožují ty pracovníky, kteří pro ně vlastně připravují bezpečnostní opatření na silnici.
1: Pokud navíc řidiči projedou přes čerstvě natřenou čáru, silničáři ji musí znovu opravovat a omezení se tak zbytečně prodlužuje. Z Kladna, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno s teplotami mezi 28 a 30 stupni a foukat bude slabý proměnlivý nebo severní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička?
6: Hezké ráno, začnu o něco lepší zprávou z tunelu Blanka směrem na Smíchov. Před výjezdem na Břevnov se podařilo už konečně odtáhnout poslední havarované auto. Tunel je tak po více než hodině a půl opět průjezdný. Kvůli výrazné regulaci, která stále přetrvává od troji, ale stále očekávejte dlouhé kolony jak v ulici v Holešovičkách, tak v Liberecké směrem do centra. Auta po pojíždí od sjezdu na Hloubětín na stále je to zhruba na 3/4 hodiny. Kolonu očekávejte stále také ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína. Popoždí se prakticky v celé délce Kbelské od Cínovecké až dolů Poděbradské a je to stále minimálně na 20 minut. Popoždí se také na okruhu a Štěrboholské spojce. Dlouhá kolona směrem k Lanovému mostu začíná už na konci Novopatské. Pomalu se jede až před Průmyslovou, je to stále na více než půl hodinu. A na příjezdu do Prahy po D7 stále čekejte kolonu z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky až na konec dálnice před omezení u sjezdu na letiště. Zdržení stále minimálně 20 minut.
0: Kubo, díky za dnešní spolupráci. Měj hezké úterý. Ahoj.
6: Hezký den. Ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Miley Cyrus Midnight Sky nás přivedla na rádiu Praha k 10. hodině a tedy k aktuálním zprávám. S těmi už je ve studiu rádia Praha Denisa Žižková. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, ty taky, Oldo. Hezké dopoledne. V pražském parku Fidlovačka začínají letní úpravy. Z lidskoprávních vládních rad odešlo už přes 50 expertů, vadí jim přesun agent pod ministerstva. Francie registruje vysoký počet obětí v domácnostech při uplynulé vlně veder. Dnes bude v Praze oblačno až polojasno a teploty maximálně 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Začíná úprava parku Fidlovačka v Praze 4. Areál bude uzavřený do konce července. Práce by měly být hotové do konce srpna. Dělníci opraví například cestní síť a dětské hřiště. Podle radního městské části pro životní prostředí Tomáše Hrdinky z Hnutí ANO by náklady měly být do 9 milionů korun.
3: Bude tam na 30 tisíc kusů trvalek a cibulovin, takže ten park, který dneska vlastně tvoří hlavně stromy a nekvetoucí keře, tak bude rozkvetlý a to po celý rok od jara až do podzimu.
1: Z lidskoprávních vládních rad ke dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim také, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barta ale bude nové uspořádání efektivnější. O přesunu agent pod ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Přesun se týká třeba oblasti lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin nebo zdravotně postižených. Francie zaznamenala vysoký počet úmrtí v domácnostech při uplynulé vlně veder. Potvrdil to premiér Sébastien Lecornu. Neuvedl ale konkrétní počet obětí. Francouzská agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od minulé středy o 1000 úmrtí víc než v předchozím období.
4: Počet úmrtí v domácnostech je podstatně vyšší než při předešlých vlnách veder. Když záchranáři přišli k těmto lidem domů, tak už byli po smrti.
5: Francouzský premiér Sébastien Lecornu potvrdil, že tlak na nemocnice může trvat i v nadcházejících dnech. Proto bude nadále v platnosti plán s názvem Orsan, který posiluje zdravotnický systém, umožňuje povolat potřebné pracovníky a usnadňuje spolupráci nemocnic. Premiér Sébastien Lecornu zároveň potvrdil, že první klimatizace z 30 tisíc, které vláda objednala, dorazí do nemocnic koncem nebo začátkem příštího týdne. Francouzští nacionalisté mají dnes v parlamentu představit rozsáhlý plán klimatizace do nemocnic, škol a domovů důchodců, který počítá s investicemi ve výši 40 miliard eur. Z Paříže Martin Baluch a Český rozhlas.
1: Na cyklistické Tour de France budou poprvé od roku 2017 tři Češi. Debut na slavném závodě zažijí Matyáš Vacek a Jakub Otruba. Pavla Bittnera čeká druhý start. Tour začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně. Dnes má být v Praze oblačno až polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Příjemné dopoledne i všem řidičům, i když mnohde až tak úplně příjemné není, pokud jste za volantem. Je tady 20-minutové, ale i 40-minutové zdržení. Kde přesně ví Kuba Vodička? Vítej, Kubo.
6: Ahoj Oldo, hezké dopoledne. Ano, těch kolon je stále poměrně dost. Dlouhou kolonu čekejte třeba na okruhu a Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Po pojíždí se, dá se říct, už z Novopatské kolem Černého mostu a kolona se táhne pomalu až k Průmyslové. V koloně se navíc před chvílí srazily dva kamiony u nájezdu z D11 a blokují levý pruh. Celkové zdržení počítejte kolem půl hodiny. V tunelu Blanka směrem na Smíchov se před výjezdem na Břevnov už podařilo odtahnout všechna havarovaná auta, nic nebrání provozu a tunel je průjezdný bez omezení. Stále se ale musí regulovat vjezdy do tunelu od Troji a kolony, tak očekávejte jak v Holešovičkách, tak v Liberecké už od Letňan. Zde je to celkově k tunelům asi na 40 minut. Kolona pak popojíždí ve Kbelské směrem do Hloubětína od Cínovecké k Poděbradské, to na 20 minut a kolony čekejte i na příjezdech k letišti v obou směrech. Směrem na Prahu je kolona na D7 od Středokluk z 5. kilometru. Směrem z Prahy se pak popojíždí od Evropské. To v obou směrech na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné dopoledne, je tady poslední červnový den 30. Šárkám všechno nejlepší, navíc dneska bude poměrně silný úplněk, nebo je silný úplněk, a tak je dobré se na to připravit. A teploty kolem 30 stupňů, takže ideálně nějaká voda na plavání, ideálně, aby nás schladila. A taky skvělá muzika, s tou přijdou Years and Years a King. Je léto, letní teploty tomu odpovídají, a tak budeme ladit i muziku Despacito, Luis Fonsi a Daddy Yankee. Tak ať máte báječné dopoledne, skvělý den, hodně příjemných zážitků a selhání se vám rozhodně vyhýbá. Ne tak v případě činasek.

0: Despacito.
1: Despacito, Luis Fonsi a Daddy Yankee, jeden z největších letních hitů všech dob, ne-li ten úplně největší. Pokud se podíváte na YouTube, tak za 9 let, co tam je, nazbíral 9 miliard zhlédnutí, což je neskutečné číslo, asi málo kdo z nás si ho dovede představit. Vyšel už 13. ledna 2017, tak vydá leden a přesto takhle nádherný letní hit. Není bez zajímavosti, že tahle píseň se umístila na vrcholu hitparád v celkem 47 zemích světa. V tom samozřejmě Spojené státy, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Německo, Francie, Itálie, Španělsko a další země. Různé publikace ji zařadily právě mezi nejlepší latinsko-americké písně všech dob a někteří dokonce uvádí jako tu nejlepší v celé historii populární hudby od dob La Bamby nebo Macarény nebo Los del Rio, samozřejmě s tou Macarénou v roce 1995, a těch úspěchů by tam mohlo být samozřejmě daleko víc. Není bez zajímavosti také, že získala několik nominací na cenu Grammy. Takže takové bylo Despacito. Teď pojďme také na silnice. Na východní části okruhu se u nájezdu od D11 směrem na Lanový most srazily dva kamiony v levém, částečně i pravém pruhu. Kolona začíná už v Novopatské u sjezdu na Satelice. Zdržení je tady 25 minut. V tunelu Blanka směrem na Smíchov už nic nebrání provozu, stále se ale reguluje vjezd do tunelu od Troji. Kolona je proto stále už z Liberecké od nájezdu z Letňan. Zdržíte se kolem půl hodiny. Kolona popojíždí ještě ve Velské směrem na Hloubětín od sjezdu na Prosek, k Poděbradské pojedete 20 minut. Kolony čekejte také na příjezdech k letišti v obou směrech kvůli omezení. Směrem na Prahu je kolona na D7 od Středokluk z 5. kilometru a směrem z Prahy se jede pomalu od nájezdu z Evropské. Zdržení obou směrně 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. Máme tu zprávy v 10.30 s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Lidé mají už jen dnešek na to, aby policii bez postihu odevzdali nelegálně držené zbraně, munici nebo trhaviny. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Zbraně je možné přinést na kteroukoliv policejní služebnu. V případě nebezpečného arzenálu je potřeba zavolat na linku 158. Zatím lidé odevzdali zhruba 4000 zbraní. Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci k 1. červenci střídá Karla Řehku, kterého prezident současně odvolal. Vedení armády Hlaváč tradičně převezme dnes dopoledne na Pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Řidiče v Praze čekají od zítřka výrazná dopravní omezení ve Kbelské ulici. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci bude v obou směrech průjezdný jen jeden jízdní pruh místo dvou. Po vytížené silnici přitom denně projede kolem 90 tisíc aut. Kbelská bude sloužit jen transitní dopravě. Řidiči z ní během opravy nebudou moci odbočovat ani na ní najíždět. 8 českých tenistů dnes vstoupí do dvouhry na Wimbledonu. Už popolední nastoupí na travnatém Grand Slamu Marie Bousková proti Australance Gibsonové a Tereza Valentová proti Krajance Karolíně Plíškové. Dnes má být oblačno až polojasno a teploty až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se jdeme podívat na aktuální dopravu s Kubou Vodičkou.
3: Hezké dopoledne. Problémy jsou stále na východní části Pražského okruhu, a to u nájezdu z D11, kde se směrem k Lanovému mostu srazily dva kamiony, blokují levý a částečně i pravý pruh. Kolona začíná v tuto chvíli už v Novopatské za nájezdem z Kbelské, pokračuje pak ale také za Nehodou, kde se v nesouvislé koloně jede až k Průmyslové. Celkové zdržení z Novopatské k Průmyslové více než půl hodiny. Silný provoz stále ještě v Liberecké a v ulici v Holešovičkách. Směreme do centra, od sjezdu na Prosek se jede pomalu až před tunel Blanka, je to aktuálně zhruba na 20 minut. Kolona popojíždí také ve Kbelské, směreme na Hloubětín, auta se zastavují před sjezdem na Prosek a k Poděbradské, je to na 15 až 20 minut. A na příjezdu do Prahy po D7 stále popojíždí kolona, aktuálně zhruba ze 6. kilometru a pomalu se jede až před sjezd na letiště, kde je dopravní omezení a provoz veden jedním pruhem, zdržení kolem čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dnes večer v České televizi. ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
4: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne, za chvíli s námi Robbie Williams nebo Ray Dalton a také se budeme věnovat kultuře drag queen, která je taková, řekněme, pestrobarevná. Ale nejen to, zůstaňte s námi.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, teď je právě Ray Dalton, kdy je 10 hodin a 44 minut. Když se řekne drag queen nebo drag queen, většina lidí si představí výrazné kostýmy a také make-up. Tahle komunita je ale mnohem pestřejší, a to i formou umění nebo sebevyjádření. Co vlastně drag kultura znamená, zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Drag je umělecká forma, která pracuje s make-upem, parukami, kostýmy a ze své podstatě nějak satirizuje gender. Vlastně taková nejznámější forma dragu je asi drag queen, teda většina lidí to zná jako muže, co se převlékají za ženy, ale samozřejmě to můžou být jako velké variace.
2: Vysvětlil mi Karel Vladyka alias Just Karen, výrazná tvář české drag queen. Existují také drag kings, kdy se ženy převlékají za muže. Rozhodně nejde o karikaturu genderu, ale hraje se to se stereotypy.
1: Drag je vlastně taková pro mě humorná, taky krásná forma, jak se s těmihle věcmi hrát a i se tak různě umělecky vyjádřit. Pokud třeba ráda šiješ nebo jsi hodně na kostýmy, tak je to pro tebe místo, kde se můžeš hodně vyžít a tvořit ty kostýmy. Já jsem třeba víc na tu divadelně performanční stránku. Já hodně třeba píšu pro své performance, dělám na svých vystoupeních různé monology, takové divadelní věci. Pokud někdo rád tančí, tak například hodně vystupuje v klubech, třeba jako na lipsinková čísla nebo na taneční čísla.
3: Jak je to přijímaný jako vlastně českým publikem?
1: Já myslím, že čím dál víc, mladá kultura tomu určitě otevřená je. Jako často musíš jako třeba v dragu prostě projít jenom přes ulici nebo se objednat taxíka a samozřejmě se jako necítí člověk vždycky bezpečně. Jako stalo se mně a kamarádům, že nás někdo prostě obtěžoval, napadnul. Jako drag queen se snažíš lidem poskytnout nějakou zábavu, radost, umělecký zážitek, ale jako zároveň jdeš do práce a bojí se, že na tebe někdo plivne, no, jako není to příjemný.
2: Pro drag je důležité líčení, paruky, kostýmy a také podpatky.
1: Tak teď už mám taky nějakých pár třeba jako dražších šatiček, co jsem si nechal udělat na míru, na vystoupení svoje a tak. A jinak si s tím prostě rád hraju. Teď třeba prostě o víkendu bylo, že 40 stupňů, já jsem měl vystoupení, tak jsem si dal na sebe jenom kraťasy a vycpanou podprsenku. Zároveň jsem jako dělal country písničku, takže mi to přišlo v pohodě. Ono pořád jako ta paruka hodně dělá a ty podpatky. Mám třeba svoji one woman show teď, která se jmenuje Magický večer s Just Karen, která je taková jako kouzelná show, je to koncipované jako kouzelnické vystoupení, takže to mám jako třpitivou fialovou robu.
2: Jak mi prozradil Karel, uživit se jako drag queen je u nás nemožné a proto je důležité to brát spíše jako zájmovou aktivitu. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Na východní části Pražského okruhu se u nájezdu od D11 směrem na Lanový most srazily dva kamiony v levém částečně i pravém pruhu. Kolona z Novopatské od nájezdu z Kbelské vás drží až půl hodiny. Silný provoz je i v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Auta se zastavují kousek nad Bulovkou a k tunelu Blanka je to na čtvrt hodiny. Na příjezdu do Prahy po D7 začíná kolona za sjezdem na Lidice na 6. kilometru a pomalu se jede do omezení před sjezdem na letiště. Zdržení zhruba 15 minut a kolonu čekejte na magistrále směrem z Holešovic do centra od Hlávkova mostu. K muzeu pojedete asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Hello, Lenny, s vámi Rádio Praha, je 11 hodin a my se ve zprávách podíváme i do Německa, protože tam mají nové Lipno. Kde to nám řekne Denisa Žižková?
1: Hezké dopoledne. Praha 12 dnes udělí 6 čestných občanství, nejvíc ve své historii. Jihomoravští záchranáři překonali rekord v počtu výjezdů za jeden den. Na východě Německa vznikl zatopením bývalých dolů systém jezer o rozloze Lipna. Dnes má být oblačno až polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vedení Prahy 12 dnes bude udělovat čestná občanství, ocení například psychiatra a adiktologa Jiřího Presla nebo inženýrku Vilmu Chládkovou. Ta se zasloužila o obnovu historické arcibiskupské vinice v Modřanech. In memoriam dostanou čestná občanství herec a režisér Karel Pech nebo československý pilot RAF Jiří Maňák, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
3: Ocenění dostane také muzikolog a zakladatel spirituál kvintetu dr. Jiří Tichota. Výrazně se zapojuje do kulturního a společenského života na Točné, kde také žije, věnoval se pedagogické práci na Univerzitě Karlově a výzkumu renesanční a barokní hudby.
1: Celkem Praha 12 udělí 6 čestných občanství, to je nejvíc v její historii. Jihomoravští záchranáři včera zasahovali u 437 událostí. Denní průměr bývá kolem 300. Jde o nejvyšší číslo za celou historii. Dosavadní rekordní počet výjezdů měli v době koronavirové pandemie. Včera zhruba polovina výjezdů souvisela s horkem. Šlo o kolapsy, úpaly nebo úrazy, říká mluvčí záchranářů Michaela Botová.
4: Je to velký nápor, myslím, ty vysoké teploty jak pro populaci, tak samozřejmě pro moje kolegy ve výjezdu, ale také na dispečinku. Je to náročné, my jsme některé dny přidávali posádky v Brně, ale také jsme posilovali právě operační středisko, protože i těch hovorů bylo hodně.
1: Výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami platí v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji do dnešní půlnoci. V Německu dokončili obří projekt rekultivace důlní krajiny. Na pozemí pomezí Saska a Braniborska vznikl systém jezer v místech, kde se dříve těžilo uhlí. Údajně je to největší umělá vodní plocha v Evropě.
5: Atraktivní jezera v místech, kde ještě před 20 lety byla po těžbě spoušť. Tak včera braniborský ministerský předseda Dietmar Wojtke hodnotil pro braniborský rozhlas projekt, který se stává celkem z 5 jezer. Ta jsou vzájemně propojena splavnými kanály. Lodě se tak mohou nově vydávat zhruba na 50-kilometrový okruh. Jezera včera pokřtili první rozplavbou taky stovky plavců v bledě modrých plovacích čepičkách. Místní svaz podnikatelů v turismu věří, že se zvýší zájem o region. Jejich metou je 1,5 milionu návštěvníků ročně. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Do Wimbledonu vstoupí dalších 8 českých singlistů. Hned od 12 se utkají Karolína Plíšková a Tereza Valentová. V poledne nastoupí ke svému zápasu také Marie Bousková, která se utká s Australankou Gibsonovou. Později se na travnatých kurtech představí také Sara Bejlek, Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a Linda Nosková. Vítězka nedávného turnaje v Berlíně si zahraje s Němkou Zajdlovou a snaží se jít do nejslavnějšího Grand Slamu bez velkých očekávání.
6: Nechci si dávat nějaké ambice na sebe nebo nějaké jakoby očekávání sama od sebe. To už jsem si párkrát zažila, že to vždycky skončí katastrofálně, takže se snažím jít do toho s čistou hlavou. Na jednu stranu si člověk chce tuhle jako náladu pozitivní udržet, ale na druhou musí začít úplně znova.
1: V Praze bude oblačno až polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaký je hodinu před polednem pohled na silnice, to ví Kuba Vodička.
7: Hezké dopoledne. Problémy jsou stále na východní části Pražského okruhu, kde se u nájezdu z dálnice D11 ve směru k Lanovému mostu srazily dva kamiony. Blokují levý, částečně i pravý pruh. Na místě je policie. Kolona začíná už v Novopatské. Za nájezdem z Kbelské čekejte zdržení až půl hodinu. Silný provoz stále ještě v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Prosek před tunel Blanka pojedete stále kolem 20 minut. Pomalu se jede také na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Kolona začíná kousek za sjezdem na Lidice, zhruba na 6. kilometru. Pomalu se jede až do omezení před sjezdem na letiště, kde se jezdí jedním pruhem, zdržení asi 4 hodiny. A kolona je stále i na magistrále směrem z Holešovic do centra. Od Florence k muzeu pojedete 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné dopoledne a dobrý den, je po 11. hodině, s vámi je Rádio Praha. Máme poslední červnový den, poslední dopoledne, poslední hodinu toho dopoledne a svátek slaví Šárky. Všechno nejlepší. No a tu poslední hodinu tohoto dopoledne nám určitě zpříjemní Adele hitem Water Under the Bridge. If you're gonna let me down. Taky Ed Sheeran s hitem A Little More.

A píseň Something Just Like This je společným dílem Chainsmokers a Coldplay. Takhle s námi z Rádiem Praha na 107.1 FM a také v DAB+, ať se vám to líbí.

0: Water Under the Bridge a Adele, kterou jsme měli možnost poslechnout si naživo v Mnichově naposledy v létě, konkrétně v srpnu v roce 2024, tedy už před 2 lety. Pokud se podíváte na možnost jejich koncertů, nenajdete bohužel nic. Zatím je tak říkajíc ticho po pěšině, budeme se těšit, že se třeba něco objeví. Pokud byste ale přeci jen chtěli někam vyrazit a třeba tady do ulice Prahy nebo na nějakou pěknou výstavu, tak určitě pozveme na výstavu Fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění. K vidění je tam přes 140 středověkých a renesančních relikviářů, obrazů, sošek i vzácných textilních památek ze svatovíckého pokladu a také zlatý korunovační kříž, označovaný také jako ostatkový kříž. Výstava trvá do 26. července, takže zbývá už necelý měsíc. Teď se pojďme podívat také na aktuální dopravu. Na okruhu směrem na Lanový most se u nájezdu od D11 řeší nehoda 2 kamionů v levém a částečně i pravém pruhu. Kolona z Novopatské od nájezdu z Kbelské vás drží až půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D7 začíná kolona u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a pomalu se jede do omezení před sjezdem na letiště. Zdržení 15 minut a kolona je na magistrále z Holešovic do centra, od Florence k muzeu pojedete také 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
2: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.

0: Love Song Cure s námi na rádiu Praha je 11.30, máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Městská část Prahy 7 požádá magistrát o bezúročnou půjčku 165,8 milionů korun na stavbu nové základní školy v Holešovicích. Peníze chce splácet 15 let. Žádost o půjčku schválili zastupitelé Prahy 7. Školu v Jankovcově ulici radnice postaví kvůli velké bytové výstavbě v této lokalitě. Její kapacita je plánovaná na 570 žáků. Náklady na výstavbu přesáhnou 800 milionů korun. Letiště Praha zahájilo tender na stavbu estakády odhadem za 2 miliardy 300 milionů korun. Stavba má začít v prvním čtvrtletí roku 2028 a skončit ve druhém čtvrtletí roku 2031. Meteorologové dnes odpoledne a v noci varují před bouřkami. Nejsilnější budou na západě Moravy, zasáhnout můžou ale i její východ a východ Čech. Včera kvůli bouřkám vyjížděli hasiči hned v několika krajích, nejčastěji k popadaným stromům. Na Moravě, především na jihu, platí dál také výstraha před vysokými teplotami, přesáhnout můžou 34 stupňů. Na cyklistické Tour de France budou poprvé od roku 2017 tři Češi. Debut na slavném závodě zažijí Matyáš Vacek a Jakub Otruba. Pavla Bittnera čeká druhý start. Tour začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně. Počasí dnes čekejte jasné nebo polojasné a teploty maximálně 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S dopravou už je připravený také Kuba Vodička.
3: Hezké dopoledne. Dopravu stále komplikuje na příjezdu od D7 dopravní omezení před sjezdem na letiště. Čekejte tak kolonu z 5. kilometru D7 od Středokluk až do samotného omezení. Zdržení kolem 15 minut. Problémy jsou stále na Pražském okruhu směrem k Lanovému mostu, konkrétně u nájezdu z D11, kde se řeší nehoda dvou kamionů v levém a částečně v pravém pruhu. Projíždí se také jedním pruhem kolona z Novopatské od nájezdu z Kbelské. Váza zdrží stále kolem 25 minut. Silný provoz stále v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Zastavíte se kousek nad Bulovkou, před tunel Blanka pojedete asi 15 minut a kolonu čekejte stále i na magistrále směrem z Holešovic do centra. Mezi Florencií a muzeem naberete zpoždění 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné dopoledne a dobrý den v 11 hodin 33 minut. Vody není teď v těch vedrech určitě nikdy dost, takže vyrazíme na koupaliště Džbán. I když jak se to vezme, protože koupaliště Džbán v Praze 6 i letos nahradí areál Džbán Park na protilehlém břehu. Tuhle možnost každý samozřejmě vítá, ale něco ze starého koupaliště chybí. Co? Řekneme si už za 10 minut.

0: Siza Kill Bill, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Teď trošku o vodě. Uzavřené koupaliště Džbán v Praze 6 by mohlo odkoupit hlavní město, teď ho vlastní soukromá společnost. Městská část proto i letos provozuje pláž Džbán Park na jižní straně přírodního koupaliště.
1: No, tady to prýma.
2: Popisuje Petr Je, který se při jednom z teplých dnů přišel vykoupat do Džbánu. Jaká je voda, jaké to tady je na té provizorní pláži?
1: No, je to dobrý, že vůbec neroste žádný sinice, nerostou, víte, ten plankton zelený, že se tady dá plavat prostě jako jo.
2: Na jižní část Džbánu se přišla vykoupat například Kateřina. Vzpomíná přitom na staré koupaliště na protilehlém břehu.
3: Jako já jsem teď spokojená tady, protože se můžu s pejskem a tam jsem nemohla, ale bavilo mě to, protože jsem právě říkala tady Tondovi, svému klukovi, že to bylo takové dobře retro, že tam byly jako langoše, chodila tam taková specifická skupina lidí a přišlo mi to takové na Prahu jako zábavně, takové vesnické trošku a líbilo se mi to.
2: Langoše vám tady chybí?
3: Chybí mi langoše, no.
2: Dodává s nadsázkou. Staré koupaliště vlastní soukromá společnost Molepo, která ho v roce 2022 zavřela. Podle starosty Prahy 6 Jakuba Stárka z ODS to bylo kvůli požadavkům na změnu územního plánu.
4: Před 4 lety nás vlastně Molepo postavilo před situaci, kdy nám řeklo, buď to nám zařídíte, že se změní územní plán, nebo my zavřeme koupaliště. My jsme řekli, v žádném případě koupaliště se zavřelo, že my chceme, aby se v okolí vlastně masivně stavilo, ale pokud, tak to musí být nějaká celospolečenská dohoda.
2: Společnost Molepo jsme se snažili opakovaně kontaktovat. Na žádost o vyjádření, ale její zástupce nereagoval. Místostarosta městské části Petr Prokop z hnutí STAN dodává, že po mnoha letech je firma ochotná o prodeji koupaliště vyjednávat.
5: V tuhle chvíli oni jsou otevření tomu jednání. Hlavní město už to projednávalo několikrát nebo orgány zastupitelstva a v tuto chvíli vlastně ta debata o ceně.
2: To potvrzuje i pražský radní pro oblast majetku Adam Zábranský z Pirátů.
6: Posudek, který si město nechalo vypracovat někdy před rokem, hovoří o ceně obvykle necelých 79 milionů korun. Vlastník chce významně více peněz, takže jsme se rozhodli, že zadáme ještě další posudek.
2: Ten by měl být hotový ještě v létě. Potom bude vedení města ve vyjednávání o případném odkupu areálu pokračovat. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Na příjezdu do Prahy po D7 začíná kolona u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a pomalu se jede do omezení před sjezdem na letiště. Zdržení 15 minut. Na pražském okruhu směra na Lanový most se u nájezdu od D11 řeší nehoda dvou kamionů v levém a částečně i pravém pruhu. Kolona z Novopatské od nájezdu z Kbelské vás zdrží až půl hodiny. Silný provoz je stále v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Kolona začíná nad Bulovkou a zdrží vás 15 minut. Kolonu čekejte i na magistrále směrem z Holešovic do centra. Od Florence k muzeu pojedete 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je po 12. hodině a to znamená, že jsou tady aktuální zprávy a s nimi také Denisa Žižková.
1: Dobré poledne. Nový znalecký posudek na odkup koupaliště Džbán nechá udělat vedení Prahy. Praktičtí lékaři budou moci předepisovat o 1200 léků víc než doteď. Záchranáři ve Venezuele vyprostili po 5 dnech od zemětřesení ze sutin živého 12-letého chlapce. Bude oblačno až polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vedení hlavního města nechá udělat nový znalecký posudek na cenu koupaliště Džbán v Praze 6. Chce ho koupit od soukromého vlastníka firmy Molepo, která koupaliště zavřela v roce 2022. Starý posudek odhadoval hodnotu areálu i s budovami a pozemky na 79 milionů korun. S tím ale Molepo nesouhlasí. Po případném odkupu chce koupaliště spravovat Praha 6, říká její místostarosta Petr Prokop z Hnutí STAN.
3: To vždycky bylo koupaliště, já myslím, že by to mělo zůstat jako areál pro trávení volného času, to znamená místo, kde se dá kombinovat sportovní vyžití, ať už právě na vodě nebo na suchu, včetně toho zázemí, toalet, občerstvení.
1: Společnost Molepo na naše žádosti o vyjádření nereagovala. Praktičtí lékaři budou moci od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků víc než doteď. Lidi tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
4: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo 1. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
1: Ve Venezuele se záchranářům podařilo po 5 dnech od zemětřesení vyprostit z trosek přeživšího 12-letého chlapce v sutinách našli hasiči z Ekvádoru. Venezuelané mezitím kritizují svou vládu za nedostatečnou pomoc po tragédii. V zemi se dál pohřešují desítky tisíc lidí. Některé budovy podle svědků citovaných stanicí BBC stále nikdo neprohledal.
5: Venezuelané si stěžují na promarněný čas v prvních dnech po zemětřesení. S prohledáváním sutin teď pomáhají stovky specialistů ze zahraničí. Nějakou dobu ale trvalo, než se do země dostali.
6: Valentina, me escuchas?
5: Na severu Venezuely působí i český USAR tým. Místní se na něj obrátili s tím, že v troskách jedné z budov zaslechli zvuky. Do pátrání po dívce český tým nasadil vše, co měl k dispozici. Žádného přeživšího v sutinách ale nenašel. Potvrzených obětí zemětřesení je zatím přes 1700. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Angličtí fotbalisté v roli velkých favoritů rozehrají ve středu play-off mistrovství světa proti Kongu. Půjde o premiérový souboj obou mužstev. Africký tým se při druhé účasti na světovém šampionátu poprvé představí ve vyřazovací fázi. Zápas v Atlantě má výkop v 18 hodin. Vítěz v osmi finále v Mexiku vyzve pořadatelskou zemi nebo Ekvádor. Fotbalista Marcel Čermák po sestupu Dukly zůstane v nadcházející sezóně v nejvyšší soutěži. 27-letý záložník přestoupí z pražského celku do Teplic. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Dnes má být oblačno až polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kuba Vodička vidí a poledne na silnicích, no a 15-minutová zdržení jsou i v čase oběda.
7: Hezké poledne, je to tak, v tuto chvíli po poždí stále kolona před Prahou na D7, auta se zastavují u sjezdu na Středokluky zhruba na 5. kilometru, ta kolona už je nesouvislá, ale stále se pomalu jede až k omezení u sjezdu na letiště, je to zhruba na těch 15 minut. Problémy jsou stále na pražském okruhu směrem k Lanovému mostu, a to u nájezdu z D11, kde se řeší nehoda dvou nákladních aut v levém a částečně v pravém pruhu. Kolona z Novopatské od nájezdu z Kbelské vás zdrží až půl hodinu. Kolonu čekejte také ve Kbelské směrem do Hloubětína. Od Cínovecké k Poděbradské pojedete stále nějakých 15 až 20 minut a kolonu očekávejte i na magistrále směrem z Holešovic do centra. Od Florence k muzeu pojedete 10, maximálně 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Krásné poledne, dobrý den a dobrou chuť k obědu, pokud právě obědváte. S vámi Rádio Praha, je 12 hodin a 5 minut a já nebudu ve studiu opět sám. Přivítám velmi sympatickou dámu, jejíž jméno znamená skvělý zpěv, je spojováno hlavně s muzikály a především se šanzony. Ostatně na šanzony nás také pozve. Šanzony v zahradách 2026 v zahradách Pražského hradu, které se budou konat 15. a 16. července. Naším dnešním hostem bude Radka Fišarová.

0: na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Pěkné popoledne a dobrý den, s vámi je Rádio Praha a k našemu hostu už jsme vlastně udělali antré Dan Bárta a Radka Fischerová Závratný let. Naším hostem je dnes Radka Fischerová. Vítej u nás v Rádiu Praha.
2: Já vám přeji krásný den.
1: Radko, moc děkuju za to, že jsi přijala pozvání. Ty vlastně s Danem Bártou a nejen s ním, ještě s Renatou Dresslera Davidem Krausem budeš dělat šanzony v zahradách 2026, 15. a 16. července. Na tuhle akci určitě pozveme. Ale já bych se chtěl vrátit na úplný začátek, protože mě fascinovali, přiznám se, tvé rodiče. Tatínek vás vedl k muzice. Dokonce vy jste dali dohromady rodinnou kapelu. Ale nebylo to a la Joseph Jackson. Ale bylo to takový, že on vám dal vlastně ten neskutečný prostor. Přestože hrál na banjo a byl strojník, tak vám dal ten prostor a nechtěl vás nějak ovlivňovat, někam vás tlačit, je to tak?
2: Je pravda, že my jsme, já teda vysloveně, protože mám o 5 let starší sestru, jsem se narodila do rodiny, kde už se vlastně hrálo, kde ta moje ségra už uměla neuvěřitelné množství písniček a byla pro mě obrovský motor. Já jsem chtěla být víc slyšet, víc umět těch písniček a hrát na víc nástrojů, tak jak šel čas, tak se to opravdu tak splňovalo. A mám pocit, že ten táta až byl i takovej, samozřejmě byl dost jako důsledný na spoustu věcí. Na druhou stranu, my jsme opravdu přišli ze školy a okamžitě jsme brali kytary do rukou a on spíš tak jako reagoval na ten náš tlak, jakože chceme něco dělat. A byl v tom opravdu neuvěřitelný a potom se tady to naše, nějakou, já nevím, jak bych to řekla, jo, to je takový ten tah na bránu úplně zevnitř, který tam jako asi buď je nebo není. A taťka na to teda reagoval a spíš se to snažil nějakým způsobem korigovat a nutil nás i tedy, aby jsme si vyzkoušeli písničky, které jsou převzatý, ale využíval i tady ty naší, jaksi toho našeho zápalu k tomu, aby jsme se snažili psát vlastní tvorbu, protože tam věděl, že nás vždycky musí, vlastně tím trošku zastaví, že se musíme zamyslet nad tím, co vlastně chceme říct a trošičku nás takhle jako formoval tak decentním způsobem, ale jinak ano, měli jsme absolutní svobodu třeba v těch hudebních žánrech, naopak byl takovej, ať si zkusíme všechno, ať hledáme, ať objevujeme.
1: Ty jsi mimochodem byla frontmankou už od začátku, pak když o 5 let starší sestře bylo 17 a těm spoluhráčům taky, tak už je to tolik nebavilo jako tebe a přišel Auris, tím ti zase pomohl tatínek, ale díky Aurisu a vlastně tehda ne šanzonům, ne muzikálům, ale především country a folku ses dostala i do Ameriky a tam si vyhrála soutěž.
2: Je to pravda, dneska mě to přijde úplně neuvěřitelné, skutečně jsem v 19 letech vycestovala do Chicaga a putovala jsem tam s báječnými dvěma pány, hlavně tedy s Edou Vedralem, který už tedy dnes nežije, který mě odvezl až do Detroitu, kde byl velikánský country festival a já jsem tedy měla tu možnost tam zaspívat. Já říkám, že jsem pro něj byla trošičku exotická, do té skladby jsem stepovala, byla to skladba trampská písnička Šilhavý mariňák a s touhle skladbou jsem tam jaksi vyhrála ten festival a pak jsem dokonce jedné country zpěvačce tam naspívávala vokály na její desce, tak všichni tak trošku doufali, jestli tam třeba nezůstanu, ale já naopak jsem si tam uvědomila, že se mě líbí v Čechách a že to není úplně styl života, který by mě vyhovoval, takže ten dotek vlastně toho úspěchu v tom jako hodně mladém věku v Americe, tak mě vlastně vrátil zpátky domů, ale byl to skvělý zážitek.
1: Mimochodem ta country zpěvačka, tam je poměrně hvězdou, známe ji i tady a jste třeba v dalším spojení?
2: Já se právě přiznám, že i kdybych si to jméno pamatovala, tak už vám ho tady dávno řeknu, ale už je to vážně dlouho, už je to skoro 30 let. Takže opravdu bych lhala, kdybych si tady teď někoho vymyslela.
1: Zkusím ho vyčmuchat, jestli se mi to podaří někdy do budoucna. Ale ty jsi zmínila těch krásných 19 let. Tam přišla ještě jedna zajímavá věc, protože ty jsi se díky tomu, že se s tím Aurisem se dostali k velkým hereckým bardům, jako byl pan Horníček, paní Zázvorková, ale také i pan Brodský. tak v 19 letech. A to mi připomnělo ten nádherný romantický příběh básníka Goetheho a Ulriky, protože on ti vlastně nejen vyznal lásku, ale on tě vlastně požádal o ruku, pan Brodský, ve tvých 19 letech.
2: Ano, je to pravda. Je to zatím jediný muž, který mě požádal o ruku. Tak on mi psal i dopisy a dokonce mě i vzkázal, že kdyby náhodou se nedožil toho dne, kdy by měla být naše svatba, takže se reinkarnuje a že si mě stejně jednou vezme. Takže já stále čekám. A bylo to opravdu nádherné setkání. My jsme s panem Horníčkem natočili dokonce vánoční CDčko Koledování s Miroslavem Horníčkem s tou kapelou Auris a bylo to nádherné setkání, bylo to pro mě unikátní v tom a docenuju to ještě, čím jsem starší, o to víc. Pan Horníček byl známý tím, že neměl moc rád děti, neměl moc rád puberťáky a bylo to nevídaný gesto, to, že vlastně byl ochotný s náma natočit takovýhle počin, takže je to pro mě opravdu něco výjimečného. No a pan Horníček a jeho hovory H samozřejmě byly plné hostů a tam jsem potkala právě Stelu Zázvorkovou, pana Sováka, pana Brodského. A bylo to období, kdy jsem s nima trávila spoustu času v autě, zejména s panem Sovákem a s paní Zázvorkovou. Kdybych to bylo v dnešní době, měla bych to všechno na diktafonu a měla bych neuvěřitelný poklad, protože to se zkrátka nedá reprodukovat jaksi bez té jejich interpretace. A pan Brodský, potom s tím jsme se potkali na Žofíně, pak jsme se potkávali na více akcích a až tedy došlo k tomu, že přišel s květinou za mojí maminkou a žádal jí o moji ruku.
1: Tam dokonce proběhlo to, že by to mělo být někdy za 20 let.
2: Ano, za 20
1: takže
2: let.
1: Teď se díváš.
2: Já jsem v tu chvíli byla tady zadaná, tak on mi říkal, že si myslí, že mě to bude bavit tak 20 let a pak, že by si mě s dovolením vzal.
1: Tak se těšíme, kdy přijde reinkarnace. Radka Fischerová je naším dnešním hostem.
0: Pražáku mě hej na Rádio Praha.
1: Na příjezdu do Prahy po D7 začíná kolona u sjezdu na Středokulky na 5. kilometru a pomalu se jede do omezení před sjezdem na letiště, zdržení zhruba 15 minut. Na pražském okruhu směrem na Lanový most se u nájezdu od D11 řeší nehoda dvou nákladních aut v levém a částečně i pravém pruhu. Kolona z Novopatské od nájezdu z Kbelské vás zdrží až půl hodiny. Kolona popojíždí i ve Kbelské směrem na Hloubětín od Cínovecké k Poděbradské pojedete až 20 minut a kolonu čekejte na magistrále směrem z Holešovic do centra od Florence k muzeu pojedete 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: na Rádio Praha. A Oldřich Burda na Rádio Praha.
1: Náš dnešní milý host, zpěvačka Radka Fischerová, probrali jsme začátky, no a samozřejmě tvé jméno, Radko, je spojené s muzikály. Tam velký obdiv, protože když jsem viděl ten výčet, tak kdybych se měl naučit jenom všech názvy všech těch muzikálů, ve kterých si účinkovala, tak mi to chvíli zabere. A ty si musela znát všechny ty role a dokonce mnohé i současně. Kolik jich bylo najednou, třeba v jednu chvíli?
2: No, vím, že v jednom roce, že jsem měla opravdu hodně napilno a že jsem zkoušela těch muzikálů 5 najednou. A vzhledem k tomu, že se každý zkouší přibližně 3 měsíce, tak se to opravdu, to nebylo vůbec reálné to v tom jednom roce vlastně nějak pojmout. A ještě každý byl v jiném městě. Jo? Jeden byl v Českých Budějovicích, bylo tam Ústí nad Labem, Praha. Takže jsem tak různě opravdu putovala, tak to byl takový opravdu, bych řekla, vrchol. Ale jinak těch muzikálů, já myslím, že jich bylo kolem 30, ve kterých jsem hrála a každý byl trošičku jiný. Pražský muzikály jsou určitě trošičku jiný než ty, které jsou uváděny v jiných městech, jako v Plzni nebo v Ústí nad Labem, tak zkrátka těch muzikálových scén je spousta. Dneska ty nejhlavnější Plzeň, Ostrava, to jsou nádherný dneska muzikálové scény. Jsem moc ráda za to, že jsou. No a pro mě muzikál byl třeba na konzervatoři Jaroslava Ješka, tak to bylo úplně to nejvíc, co jsem si přála na jevišti hrát, tak byl právě muzikál. Jo, vlastně mě v tu dobu ještě vůbec nenapadlo, když jsem hrála Evitu, nebo pak se otevřelo divadlo Broadway, kde to byla opravdu roky moje domácí scéna muzikálová, vlastně do dneška je, tak Kleopatra, Tři mušketýři, Rebelové, dneska teda Muž se železnou maskou nebo Okno mé lásky, těch představení opravdu bylo hrozně moc. A vůbec by mě nenapadlo, když se otevírala třeba Kleopatra, že by se do toho mohlo vplout ještě úplně jiný žánr, ještě úplně odinut. A vlastně i ta Edith Piaf a Šanzony, tak mi do života taky vpluly skrze v podstatě taneční sice, protože to byl balet, ale taneční muzikál Edith Vrabčák z Předměstí. Takže i s tou Edith, i s tím Šanzonem jsem se poznala skrze muzikálovou scénu.
1: Já jsem právě chtěl říct, že vlastně z celé té kopy těch muzikálů, aspoň v mých očích, ty nejzásadnější jsou Tři vlasy, kde ti bylo 18, byl ten úplně první. Pak to byla Evita, kde si vyhrála konkurs a byla si vlastně v celém světě nejmladší Evitou a do dneška seš, protože si Evitu začala hrát ve 20 letech. No a ten třetí, to byla Edith Piaf, kdy si do té doby se s Šanzonem moc nepotkala, to ti bylo 23 let a vlastně to změnilo tu pěveckou dráhu na celý život.
2: Přesně si to řekl, úplně si to zmapoval a ještě mi do toho skákaly další představení, moje vlastně první vystupování, když mi bylo 16 let, tak jsem začínala v poetické kavárně Viola s Jiřím Štěpničkou v představení Přiznávám se tímto ke všemu, což byla vlastně sbírka Kainarovy poezie, kterou Jiří Štěpnička úžasně recitoval, já jsem tam zpívala jeho zhudebnělé básně a s panem Dvořákem, klavíristou fantastickým, tak naskočilo mě muzikál Mamma Mia, který jsem měla strašně moc ráda, muzikál Touha v kalichu, opravdu jako těch, kterým nebo taky třeba Káča v Divotvorném hrnci na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, to byla moje úplně vysněná rola, jo? Takže mě do toho skáču ještě další zásadní, ale je to víc z toho mojeho pocitu, jinak bych to asi shrnula tak, jak si říkal, úplně první muzikál, velký muzikál Vlasy, pak Evita, no a moje životní Edith Piaf.
1: Mimochodem, když jsi třeba jmenovala to Mamma Mia, podíváš se na to ráda v televizi nebo na záznamu i na tu filmovou verzi, teda, která vznikla s těmi hvězdnými americkými herci?
2: Já zrovna Mamma Mia je muzikál, který je pro mě taková opravdu dokonalá letní záležitost a mám ho ráda snad ve všech formách. Já jsem ho viděla i v tu americkou verzi. Jsem strašně moc ráda, že se teďka vlastně hraje v Plzni na Lochotíně. Moc se mě líbí film Mamma Mia. Opravdu, to se strefil, to je fakt moje srdcovka.
1: No a když vycházíme ze skupiny, tak je tady ještě jeden muzikál a to je Okno mé lásky. Mm-hmm. Je to taková olympikovská Mamma Mia?
2: Asi ano, akorát, že Okno mé lásky zdaleka není tak veselé, bych řekla, že tam je spíš takový příběh, který je, až bych řekla, docela hodně smutný, takže úplně odpočinkovka to není a myslím, že písničky Petra Jandy a Olympiku, představení Okno mé lásky, tomu dávají takovou nezaměnitelnou, opravdu krásnou energii. Když by tam tyhle písničky nebyly, myslím, že by to byla až trošku jako depka.
1: Tak a naším dnešním hostem je Radka Fischerová, zpěvačka, herečka a také moderátorka. Já tě poprosím, mám tady písničku tvojí, jmenuje se Obejmi mě. Co by si k ní řekla jako moderátorka?
2: Tak jako moderátorka bych ke skladbě Obejmi mě řekla, že to je text Jacquese Prévera, který přebásnil Jiří Žáček, překrásně můj oblíbený básník český, a Vojta Nýdl, fantastický klarinetista z Klarinet Factory, jí vnuknul tuhle překrásnou melodii. Je to opravdu stařičká verze téhle z té písničky a milí posluchači, obejměte se.

zapadlé čtvrtí města světem, kde se věčně šeří, kde vzduch o prázdnu krátí dech, kde jen saze sněží do kadeří, ona se chvěla na

0: Radka Fischerová je naším dnešním hostem na Rádiu Praha.
1: Pražákům je hej na Rádiu Praha.
0: No a my už jsme, Radko, říkali, že vlastně až 5 muzikálů v jedné sezóně, což je neuvěřitelné, ale i přesto máš čas, chuť i náladu na jiné projekty, protože teď si tě všichni spojujeme především se šanzonem, dokonce se o tobě říká, že jsi česká Edith Piaf, nejen díky tomu muzikálu, ale díky skvělému hlasu. No a těm šanzonům se věnuješ víc. Třetí ročník šanzonů v zahradách, jestli správně počítám, je to třetí ano. ročník, proběhne teď v červenci 15. a 16. Ty si k sobě jako organizátorka pozvala další lidi, Dana Bártu, kterého jsme slyšeli v té písni před chviličkou, také Davida Krause a Renatu Dressler. Proč právě tenhle výběr pro letošek?
2: Já tedy, že bych to vzala úplně od začátku. Já, když jsem viděla poprvé Ledeburskou zahradu, tak přestože jsem Pražák, maminka ze Smíchova, táta z Holešovic, jak tady slyším pořád Pražákům těm je hej, tak ano, mě je tady taky hej, mám Prahu strašně moc ráda, ale přesto já jsem vůbec neznala zahrady pod Pražským hradem. A když jsem čirou náhodou do nich poprvé vstoupila, tak jsem se za prvé trošku styděla a za druhé jsem si to místo okamžitě zamilovala, připadala jsem si trošku jako na dovolené. A když jsem dostala nabídku, jestli bych tam nechtěla udělat koncert, tak jsem si říkala, to by byla velká škoda, aby jsme tady hráli vlastně sami, a na místě jsem vymyslela šanci v zahradách. Proběhl první ročník, byl to takový pokus, druhý a letos, protože mám vlastně takovou touhu ten šanzon představovat i trošičku jinak, než jak je třeba vnímaný v Čechách, ale spíš tak, jako je vnímaný ve Francii, to znamená hudba, která je živá, která je pravdivá, autentická, tam, kde se interpret opravdu napojuje na ten text, ale nemusí to zákonitě být jenom třeba spojené s nějakou, jako s tím herectvím, nebo že to nemusí být vyloženě jenom tak. Mám ráda oba dva ty, i ten český pohled, i ten francouzský. No a Davida Krause, toho jsem si vybrala vlastně už od toho prvního ročníku, protože podle mě David je hlas francouzského šanzoniéra. On se tomu trošku směje, pořád se tomu trošku brání, ale jeho interpretace, jeho autenticita a jeho hlas je prostě něco, co mě se k tomuhle žánru neskutečně líbí. A David je opravdu pro mě výjimečným člověkem, výjimečným zpěvákem, který šanzonům v zahradách vždycky má co přinést. Renata Dressler, moje muzikálová kolegyně, my jsme spolu hráli v Drákulovi, kde jsem hrála Loreno, ona tam hrála jednu nymfu, a tak samozřejmě o ní vím, že zpívá mimo jiné z hudebnělé básně Jiřího Žáčka, kterého já mám strašně moc ráda, teď jsme slyšeli Obejmi mě, tak Renatu jsem oslovila jako opravdu tu pro mě, takovou tu ortodoxní, v tom nejlepším slova smyslu šanzonérku, ten šanzon, který mám taky moc, moc ráda, dotekový. Takže Renata tam nesmí prostě chybět. No a Dan Bárta jako člověk, jako hudebník, kterého si nesmírně vážím, je to samozřejmě pro mě to napojení za ty roky už od Evity. A Dana jsem oslovila, když jsem ho viděla zpívat jenom s kytarou, s výborným kytaristou Jardou Friedlem, tak jsem mu říkala, jestli by nevystoupil na šanzonech v zahradách. A on sám navrhnul, on říkal, podívej, já mám program, který je jenom s kontrabasem, s Robertem Balcarem, a Robert Balcar roky doprovázel paní Hegerovou. Bylo by to hezký spojení a je tam opravdu to napojení na tu ikonu toho našeho československého šanzonu na paní Hegerovou. Tak já, mně se to neskutečně zalíbilo a jsem moc ráda za to, že souhlasil, tak takhle vznikla ta naše letošní parta, tedy my s mojí skvělou kapelou Renata Dressler, Dan Bárta a David Kraus.
0: 15. a 16. července. Mimochodem je tam také prostor pro mladé talenty. Jára Pokuta na akordeon a Max Behenský zpěv. Jak jsi objevila ty?
2: Je to taky takový hezky propojený příběh, protože Jára Pokuta už s námi pár let vystupuje. Toho jsem objevila, když jsem zpívala s Ústřední hudbou armády České republiky, kde on byl jako host. Jako opravdu úplně malinký, začínající, dneska mu 14, takže pořád je to opravdu mlaďoch, ale je to geniální akordeonista, který za poslední rok zvítězil na všech mezinárodních soutěžích akordeonových, kde se zkrátka dají vyhrát ve Francii, v Itálii, dokonce má někde už i zakázáno jezdit znova soutěžit, aby dostali ostatní příležitost, přestože mu 14 a ty soutěže jsou do 19. Jo. Takže on opravdu historicky vyhrává za Českou republiku jako neuvěřitelné ceny. No a tak na toho se moc těším, protože to je zážitek, je to neuvěřitelný muzikant a už se těším na to, až začne psát svoje skladby. A Max Behenský je zpěvák, který byl mým stipendistou v minulém roce v projektu Menard, kde jsem mentorem, je to stipendijní akademie, která se věnuje talentovaným dětem ze základních uměleckých škol. To krásný projekt a s Maxem jsme tam rok pracovali a teď jsem zkrátka samozřejmě zaznamenala, protože ty svoje ovečky tak stále sleduju, že se dostal do finále soutěže The Voice Kids v Německu. Takže jako vlastně první české dítě mělo takovýhle ohromný úspěch. No a protože už v loni zpíval na závěrečném výstupu skladbu Je suis malade, kterou geniálně naspívala Lara Fabian, my ji známe jako To mám tak ráda s poraním Marie Rotrové, tak jsem mu hnedka volala a říkám, Maxi, pojď nám zaspívat Je suis malade za šanzonu v zahradách, tak on byl z toho nadšenej a takhle jsem prostě propojená s těma mlaďochama, který tam letos budou, protože si myslím, že je důležitý lidem i představovat a ukazovat, že ty mladí jsou taky moc šikovní a i pracovitý.
0: Říká náš dnešní host Radka Fischerová. Ještě čas na aktuální dopravu a s tou přichází Lukáš Miller. Lukáši, vítej.
3: Je to tak, hezké odpoledne, také na příjezdu do Prahy po dálnici D7 z Chomutova stále čekejte kolonu kvůli omezení u sjezdu na letiště, pomalu se jede od Středokluk z 5. kilometru.

0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Nemůžete přece zastavit dopravu.
2: Že nemůžu? Tak se dívejte.
1: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
3: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: na Rádio Praha.
1: Naším dnešním hostem zpěvačka Radka Fischerová. Probrali jsme šanzony v Zahranách 26, které se budou konat 15. a 16. července, což už je za chviličku. A jednu věc jsme ještě nezmínili, že kromě tedy zpěvů tam bude i oční věm, protože tam bude výstava designového skla Jiřiny Tauchmanové. To je novinka pro tento festival pro třetí ročník?
2: Je to novinka, protože já se vždycky snažím, aby, nebo bylo to takové moje přání, aby lidi opravdu měli nakrmené všechny smysly. Takže kromě toho, že se snažíme, aby tam byly opravdu hodně takové dobroty, bych řekla, i co se týká opravdu toho cateringu, tak jsem chtěla, aby tam byl ještě takový výtvarný rozměr. Každý rok vlastně nabízíme divákům VIP vstupenku, kdy se můžou zakoupit opravdu jenom za symbolický příplatek 100 korun komentovaný prohlídky zahrad pod Pražským hradem před těmi koncerty a k tomu dostanou nějaký kafíčko nebo sklenku proseka, tak aby se tam mohli procházet a bylo jim zkrátka hezky. A já takhle lákám, aby si lidi opravdu ten vjem jako rozšířili. No a přece jenom, kdyby někdo na tu komentovanou prohlídku, tak jsem požádala naší úžasnou návrhářku módní Jiřinu Tauchmanovou, když jsem viděla její sklo v galerii v Nové Pace, tedy se přiznám, tak jsem jí požádala, jestli by nám nemohla poskytnout pár těch svých úžasných kousků do Palfiovské zahrady, aby když budou diváci odcházet z toho koncertu, tak aby tam viděli osvícený ty její nádherný díla. Takže je to za

0: se další takový rozměr vizuální, takový na rozloučenou, aby lidem bylo prostě příjemně a měli ten vjem skutečně všemi smysly.
1: Tak ono u divadla je fajn, že člověk jako herec nebo zpěvák má 2 měsíce prázdnin, pro tebe to neplatí, protože si vymýšlíš takovéhle věci, jako je třeba právě šanzonování v zahradách, ale také kultura na Rybníce, to je další tvé dítě?
0: Kultura na Rybníce je takový úžasný festival. Je to takové pozvání pro Pražáky, kdyby chtěli vyjet na kraji Českého ráje. Tak pod Kozákovem je tam malebné zahradní centrum Chuchelna. Je to kousíček od Semil. A my jsme tam vloni zavítali se Chantal Poulin právě se šanzony v zahradách, protože můžeme s nimi různě cestovat. No a tam jsem objevila tohle úžasné místo a tak jsem se do toho trošičku zamotala a v letošním roce tam proběhne řada dalších koncertů, na které bych určitě moc ráda srdečně pozvala, když byste měli chuť na nějaký výlet nebo třeba, já říkám, ráno si dojet nějakou etapu na Malé Skále na vodu a potom jít večer na kulturu na Rybníce. 10. července tam bude krásný koncert Moniky Absolonové. Když se podíváte na to, jak vypadá Hradní centrum Chuchelna a kultura na Rybníce, je to opravdu úžasné místo. Já se moc těším, že na konci července tam přivezeme celý orchestr Karla Vlacha s Tomášem Savkou společně, kde tedy pojede opravdu swingová muzika poctivě celý večer. Kdo bude chtít, bude poslouchat, kdo bude chtít, tak si zatančí. Myslím, že to bude opravdu výjimečný večer, kde zazní teda i muzikály, ale hlavně tedy klasický český swing, ale i ten americký. Bude tam Frank Sinatra a bude tam i troška Francie, tak na to se opravdu moc těším, protože orchestr Karla Vlacha tady už funguje přes 85 let a pořád je to neskutečně fantastická kapela. No a potom se těším na ještě jeden muzikálový počin, který bude na kultuře na Rybníce a ten je na konci srpna, protože jezdíme koncertní verzi muzikálu Rebelové a tam společně s mými kolegy z divadla Broadway, tak tam proběhne vlastně takové polodivadelní představení a myslím si, že na ten konec léta, že to je něco jako Mamma Mia. Rebelové jsou pro mě vlastně takové české Mamma Mia, protože je to veselá muzika 60. léta, hudba, kterou mají všichni rádi a v tomhle prostředí to je prostě fakt zážitek, myslím, že za kterým se lidi rádi budou vracet.
1: Radka Fišarová, náš dnešní host. Je to také čas na dopravu. Dálnice D7 popojíždí kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště je omezení do jednoho pruhu a kolona od Středoku z 5. kilometru zdrží vás 15 minut. Komplikace na východě na Štěrboholské spojce směr na Nový most. U nájezdu z Hradecké D11 řeší nehodu kamionu s osobním autem a kolony jsou už z Letňan přes Belskou a Novopatskou. Tady vás to zdrží dokonce 40 minut. Na okruhu vázne provoz z D1 na letiště, kolony od Lochovského tunelu k Ořechu na 15 minut a magistrála Vilozonova 10 minut se zdržíte od Bulhara k muzeu a stejně tak i v Bělohorské z centra před Vypichem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Učíš se má Argentino, Radka Fischerová, náš dnešní host.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: A před námi je poslední vstup našeho dnešního povídání s Radkou Fischerovou. Já se tě velmi rád zeptám na budoucnost, protože ty jsi dokázala skončit po 20 letech v muzikálu, kde jsi zahrála jak kladnou, tak i zápornou roli. Teď mluvím o Třech mušketýrech. A dokonce myslím, na té derniéře si hrála obě.
2: Ono se totiž povedlo, že to byla sobota, byl to dvoják, takže jsem odpolední představení měla Milady a večerní jsem měla Královnu, takže jsem se skutečně mohla v jeden den rozloučit s oběma postavama, což byla vlastně taková náhoda osudu a jsem za to moc ráda.
0: No a jak bude vypadat vůbec tvé léto? Kolik si dáváš těch muzikálů teď? Odpočíváš taky někdy, nebo je to cizí slovo pro tebe?
2: A tak jako taky odpočívám, ale většinou ten odpočinek využívám k tomu, abych vymyslela něco novýho. Já se těším na další ročník právě workshopu, nebo to je stipendijní akademie Menard. Mám týden v Českém Krumlově, kdy budu pracovat s dětmi z jedné Zušky Krumlovské, tak na to se taky těším. Máme pár koncertů, no a potom už je zase příprava na další sezónu Nové šanzony. Ráda bych v příštím roce natočila desku a těším se taky na naše symfonické spolupráce, protože nás hnedka z kraje Nového roku čeká spolupráce s orchestrem, se Státním komorným orchestrem Žilina, se kterým spolupracujeme pravidelně, a s Hradeckou filharmonií. Takže těch příprav vlastně i na takovéhle koncerty je docela dost. A samozřejmě muzikál si nějaký nechám, ale taky člověk musí vědět, kdy je čas se rozloučit, aby právě byl prostor na ty nové věci. Člověk se nesmí bát někdy říct děkuju a jít vlastně k tomu, co potřebuje taky opravdu hodně času a hodně energie, aby to vzniklo.
0: Poslední otázka, máš nějaký nesplněný sen, který by si chtěla splnit, protože vím, že jsi narozená ve stejný den jako Edith Piaf, bohužel se s ní nemohla setkat, ale byla si na Pierre Lachaise poklonit se u jejího hrobu. Je nějaký nesplněný sen, který si splníš?
2: Je pravda, že já jsem asi hodně vděčná za to, co se mně v životě děje. Nevím, jestli bych řekla nějaký nesplněný sen. Určitě bych měla třeba přání na naše šanzony v zahradách přivést nějakou zahraniční hvězdu, nějakého francouzského zpěváka nebo zpěvačku, ale jinak bych asi neřekla nesplněný sen, protože já prostě věřím tomu, že to, co nám do života přichází, že to je tak správně a že by vlastně jsme za všechno to, co nám přijde, že by jsme za to měli být vděční. Kor, když jsou to věci, které jsou třeba hudební příležitosti, které jsou pro radost, no tak tam není co řešit.
0: To bylo to úplně nejlepší na závěr, co jsme si mohli přát. Radka Fischerová, náš dnešní host, a já přeji jen, ať se ti daří a ať tě život baví. Díky.
2: Já moc krát děkuji, krásné léto a naschledanou.

0: úterý 30. června Praha vysílá zprávy ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 13 hodin.
1: Nová pravidla pro základní školy pro používání mobilních telefonů žáky připravila Praha 10. Dvě ženy z kutnohorské sekty půjdou do vězení na 9 a 12 let. Zavraždili léčitele, rozhodl soud. Stavaři otevřeli nový most mezi Střezimí a Meznem. Bude oblačno až polojasno a teploty až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 10 se stavila pro základní školy pravidla pro používání mobilních telefonů. Podle nich by žáci měli mít od nového školního roku mobily při vyučování i o přestávkách uložené v aktovkách nebo na jiném určeném místě. Výjimky budou možné například ze zdravotních důvodů. Na co radnice reaguje, vysvětluje její mluvčí Jan Bruno Trop.
3: Reaguje na zkušenosti samotných škol, které stále častěji řeší vyrušování při výuce, omezenou komunikaci mezi žáky, kyberšikanu nebo pořizování fotografií a videí bez souhlasu ostatních. Dokument má doporučující charakter a nijak neomezuje pravomoci ředitelů škol ani školských rad.
1: Omezit používání mobilních telefonů chce také ministerstvo školství, které je chce zakázat od září příštího roku ve třídách, jídelnách i družinách. Vrchní soud v Praze poslal zubařku Magdalenu a penzistku Irenu na 9 a 12 let do vězení za vraždu kutnohorského léčitele Richarda Šifra. Potvrdil tak dřívější rozhodnutí městského soudu v Praze v otázce viny, snížil ale výši trestu. Verdikt je pravomocný, ženy budou moci podat dovolání k nejvyššímu soudu. Silnice mezi Střezimí a Meznem na Benešovsku je po dvou letech znovu průjezdná. Stavaři tam vybudovali nový most přes železnici. Ten historický zbourali kvůli špatnému stavu. Zaplatil ho Středočeský kraj a vyšel na 36 milionů korun. Tvarem i vzhledem povrchu připomíná most původní. Podle nezávislého starosty Střezimíře Miloše Jelínka jde o důležitou spojnici nejenom pro místní obyvatele.
4: Tady je potřeba si uvědomit, že tohle je hlavní přístupová komunikace do celého regionu Sedlecka-Prčická, který je silně rekreační. Tady je spousta chalupářů, je tady Muninec, je tady golf Čertovo břemeno. Těch atraktivit, které jsou významné, tak je tady hodně.
1: V Německu dnes po půlnoci končí daňová sleva na benzín a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce schválila v dubnu kvůli rostoucím cenám pohonných hmot po začátku války na Blízkém východě. Podle odborníků se ceny na čerpacích stanicích nezvýší hned, ale pravděpodobně až zítra v poledne. V Německu od dubna platí pravidlo, že benzinky můžou zvyšovat částku jen jednou denně, a to právě ve 12. Němečtí fotbalisté dohráli na šampionátu už v prvním kole vyřazovací fáze. Paraguají podlehli 1-2 po penaltách. Němci tak neuspěli ve třetím mistrovství světa v řadě. V Rusku a Kataru vypadli schodně už ve skupině. Kouč Julian Nagelsmann ale po překvapivém konci odstoupit neplánuje.
5: Není to poprvé, kdy jsme velký turnaj nezvládli, ale nejsem ten typ, který by si tu sedl a řekl, že kvůli našemu vypadnutí odstupuje. Chápu, že moc lidí teď nechce, abych pokračoval, ale zůstanu, pokud to německý fotbalový svaz bude chtít.
1: Do osmifinále postoupila i Brazílie po výhře 2-1 nad Japonskem a Maroko, které porazilo Nizozemsko 2-1 po penaltách. Dnes v 19 hodin se o postup do osmifinále utkají Pobřeží slonoviny a Norsko, ve 23 hodin se střetnou Francie a Švédsko a ve 3 hodiny v noci nastoupí Mexiko proti Ekvádoru. V Praze čekejte oblačno až polojasno a teploty maximálně 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sledují kolegové z Dopravního informačního centra. Dobré odpoledne.
6: Hezké odpoledne, tak komplikace. Čekejte na východě Prahy na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu u nájezdu z Hradecké dálnice D11. Tam stále dořešují nehodu kamionu s osobním autem. Na místě je odtahová služba, budou nakládat, ale ty kolony jsou jak z Letňan přes celou Kbelskou a Novopatskou, tak také z Černého mostu a to zdržení celkově k nehodě asi 40 minut. Jsou tam hlavně kamiony. Problémy čekejte v Praze i na jižní spojce směr Černý most u nájezdu od Spořilovské u Autopalas. Stojí dodávka v levém pruhu po nehodě. Menší kolona je asi na 5 minut. Na Pražském okruhu jsou komplikace směrem z D1 na letiště a to před sjezdem na Barrandov na 15. kilometru se srazilo osobní auto s kamionem. Kolona je od Lochkovského tunelu na 10 minut. A kolona na 10 minut je na Pražském okruhu i směrem z letiště na D1 a to od plzeňské D5 ke sjezdu na Jinočany. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, tady je odpolední Praha. Děkujeme, že ten poslední červnový den trávíte s Českým rozhlasem. Jestli se chystáte na dovolenou, mějte na paměti, že vzít si sebou starý telefon může být bezpečnější, než mít u sebe nejnovější model. Téma, kterému se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. No a připravená je samozřejmě i muzika, zazní Jonas Brothers. Taky Zara Larsson. Na samotný začátek té naší první společné hodiny George Ezra a Budapest. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý. 13 hodin a 6 minut.

0: Zpěvačku Avril Lavigne jste poslouchali ve odpoledním vysílání Rádia Praha. Začaly prázdniny a s nimi i cestování do zahraničí a redaktoři pořadu Antivirus připomínají, že na dovolené bychom měli myslet nejenom na pas, letenky nebo pojištění, ale i na bezpečnost telefonu. Veřejné Wi-Fi už dnes sice nejsou tak nebezpečné jako dřív, protože většina komunikace je velmi dobře šifrovaná, riziko ale úplně nezmizelo. Problém může nastat třeba ve chvíli, kdy falešná nebo podvodná síť chce uživateli e-mail a heslo, případně dokonce instalaci nějaké aplikace. V zahraničí se proto často vyplatí používat mobilní data, třeba přes místní SIM kartu nebo e-SIM. Další riziko je prostá krádež telefonu. Pachatel může v baru nebo na ulici okoukat váš PIN, telefon vytrhnout a pokusit se dostat k penězům nebo účtům. I proto se doporučuje mít sebou druhé zařízení a na cesty si klidně vzít nějaký starší telefon, ve kterém nejsou citlivá data, soukromé zprávy ani rodinné fotky. O kyberrizicích číhajících na turisty v zahraničí se dočtete anebo doslechnete víc na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Tak na dovolené, opatrně po všech směrech. Opatrní buďte i na pražských silnicích. Komplikace jsou teď na východě Prahy na Štěrboholské spojce směr Lanový most. U nájezdu z Hradecké dálnice D11 řeší nehodu kamionu s osobním autem. Blokují dva levé pruhy, kolony jdou už z Letňan a přes Kbelskou a Novopatskou na Černý most. Zdržení celkově asi 3/4 hodiny, stojí hlavně kamiony. Problémy čekejte v Praze na jižní spojce směr Černý most. U nájezdu od Spořilovské u Autopalas stojí dodávka v levém pruhu a menší kolona na asi 5 minut. Fronta má kilometr. Na pražském okruhu vázne provoz směrem z D1 na letiště před sjezdem na Barrandov. Na 15. kilometru se srazilo osobní auto s kamionem. Kolona je od Lhokovského tunelu na asi 10 minut. A kolona na 10 minut je na pražském okruhu i směrem z letiště na D1 od plzeňské D5 ke sjezdu na Jinočany. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Naladte se na Best of Live Music z celého světa.
2: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
1: Praha žije.

0: Skupina Train na Rádiu Praha hledala 50 způsobů, jak se rozloučit, já ale naopak zdravím, a to Denisu Žižkovou, která připravila krátké zprávy na půl druhou.
1: Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel dnes jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci k 1. červenci vystřídá Karla Řehku, kterého prezident současně odvolal. Vedení armády Hlaváč tradičně převzal dopoledne na Pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Radnice Prahy 4 opraví 3 dětská hřiště a vybuduje 2 nová. Na 2 hřiště umístí také herní prvky pro handicapované děti. Půjde o herní plochy u Táborské brány na Vyšehradě a lísek v Budějovické ulici v Krči. Za obnovu hřiště zaplatí 23 milionů korun. Šestidílný mysteriózní thriller Zmizení Sáry Lindertové, který v těchto dnech natáčí producent a režisér Matěj Chlupáček, zavede diváky do pražského metra. Seriál zasazený do tajuplného podzemí Prahy kombinuje kriminální a nadpřirozené prvky s psychologickým zkoumáním identity, traumat a narušených mezilidských vztahů. Premiéra seriálu je naplánována na jaro 2027. Žena, která bezdůvodně a záměrně spustila hasící systém v Pražském národním muzeu, neuspěla s ústavní stížností. Maja Luková si vyslechla 14-měsíční trest s 3letou zkušební dobou. Musí také uhradit škodu. Ústavní soud stížnost považoval za zjevně neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení. Dnes má být v Praze oblačno až polojasno a teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Lukáš Miller. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, tak máme řadu komplikací. Na pražském okruhu je teď pozastavený provoz směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Lochkov za lochkovským tunelem na 14,5 kilometru zastavila provoz nehoda 2 nákladních aut. Na místě přistál vrtulník záchranné služby, nedá se tak projet. Kolona je od sjezdu na Vestec a prodlužuje se. Poslední volné z pražského okruhu tak jsou sjezdy právě na Vestec anebo na Jesenici. Kolonu na 10 minut pak na pražském okruhu čekejte i směrem z letiště na D1 a to od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. Komplikace přetrvávají na východě Prahy na Štěrboholské spojce směr Lanový most u nájezdu z Hradecké dálnice. Odklízí kamiony po nehodě, srazily se tam 2 nákladní auta, blokuje levý pruh a kolony jsou z Letňan a přes Kbelskou a Novopatskou na Černý most, stále zdržení celkově skoro 40 minut. Komplikace jsou pak v Praze v Povltavské u odbočky na Bulovku, tam řeší nehodu, kolony jsou jak od Balabenky mostu Barikádníku na 10 minut a 10 minut se stojí v kolonách i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu nebo také na Nuselském mostě do Legerovy. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, 4,5 minuty po půl druhé pokračuje odpolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Xindl X, Aneta Langerová nebo Michal David. Co mají společného tito hudebníci s umělou inteligencí? Víc, než by možná oni sami čekali. Jejich písně se totiž objevily v databázích, které souvisejí s trénováním některých AI modelů. Víc si řekneme už za chvíli. Do té doby třeba Jonas Brothers nebo Kato a John. Hezký poslech, přeju těch příběhů.

0: Posloucháte Radio Praha, za námi Amy Winehouse. Představte si, že někdo bez vašeho vědomí pozbírá tisíce písní, použije je jako učebnici pro umělou inteligenci a vy se to dozvíte až po letech z veřejně dostupné databáze. Přesně to teď řeší i někteří čeští hudebníci. Ti totiž našli své písně v databázích, které používali někteří vývojáři bez vědomí autorů k trénování svých programů. A každý zvlášť.
1: Aneta Langerová, 180 písniček. Michal David, přes 200 písniček. Kapela Framus 5, 9 skladeb. To je jenom drobný výčet hudebníků, kteří se objevili ve čtyřech databázích zveřejněných americkým magazínem The Atlantic. Autoři článku na základě výzkumných prací získali seznamy zvukových záznamů, které vývojáři mohli využívat k strojovému učení tzv. Umělé inteligence. Tzv. Datasety obsahují odkazy na hudbu ze streamovacích služeb. Zvuky a informace z nich stahují vývojáři pomocí nástrojů, které můžou porušovat podmínky platform. A stejně tak mohou porušovat smlouvy ochranného svazu autorského, říká předseda představenstva OSA Roman Strejček.
2: Tyto služby, nebojím se říci, ukradly nahrávky a autorskou tvorbu z internetu. Je proto nezbytné přivést provozovatele služeb s generativními modely umělé inteligence k jednacímu stolu, a to i za cenu soudních sporů.

0: Minimálně na jeden takový se společností Suno se v OSA připravujeme. Zdokumentovali jsme totiž, že Suno generuje celé refrény známých skladeb českých autorů, jejichž práva zastupujeme a mezi které mohu například zmínit patří Karel Kryl a jeho píseň Bratříčku zavírej vrátka.
1: Volně přístupný generátor hudby Suno promění jednoduché zadání v hotovou skladbu. V jádru funguje tak, že originální nahrávky rozdělí na malé části, zapamatuje si kontext a pak z těchto informací generuje další hudbu. Zatím není prokázáno, které konkrétní komerční modely byly na nalezených datasetech trénovány.
2: Že tyhle nástroje trénují na hudbě stažené z internetu, je prakticky jisté. Naznačují to jak jejich vlastní výstupy, tak i důkazy z několika soudních sporů, které proběhly v posledních letech. Co bohužel nevíme, je, která firma použila pro trénování který dataset.
1: Komentuje Josef Holý, odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti. Podle článku webu The Atlantic je teď u soudu celkem 12 žalob od labelů a hudebníků, kteří obvinili softwarové společnosti z nelegálního použití původních nahrávek. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Jak to po 14:45 vypadá na pražských silnicích, na okruhu je zastavený provoz směrem z D1 na letiště před sjezdem na Lochkov. Na 14,5 kilometru zastavila provoz nehoda dvou nákladních aut. Na místě je vrtulník záchranné služby a nedá se projet. Kolona je od Vestce a prodlužuje se. Poslední volné z okruhu jsou sjezdy na Vestec nebo Jesenici. A kolona na 10 minut je taky na pražském okruhu směrem z letiště na D1 od plzeňské D5 ke sjezdu na Jinočany. Komplikace jsou stále na východě Prahy, na Štěrboholské spojce směr Lanový most, u nájezdu z hradecké dálnice D11 řeší nehodu kamionu s osobním autem, blokují dva levé pruhy, kolony jsou už z Letňan a přes Kbelskou a Novopatskou na Černý most. Zdržení celkově asi 40 minut, stojí hlavně kamiony. Komplikace jsou v Povltavské, u odbočky na Bulovku řeší nehodu a kolony jsou od Balabenky i mostu Barikádníku na 10 minut. 10 minut se popojíždí taky ve Vilzonově od Bulhara k muzeu a i na Nuselském mostě do Legerovy. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Topíte se v reklamách.

0: je 14 hodin, Radio Praha vysílá další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi Anna Hašková, kterou tady vítám. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Je úterý 30. června.
1: Dneškem může začít kampaň před senátními a komunálními volbami. Praha 12 dnes udělí 6 čestných občanství, nejvíce ve své historii. V Polsku se utopili 4 lidé za jeden den, riziko tam zvyšují vedra. Odpoledne čekejte oblačno až polojasno a teploty do 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kampaň před říjnovými volbami může ode dneška začít. Ve sbírce zákonů totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit více než 2 miliony korun. V komunálních volbách limit zatím není. Vedení Prahy 12 dnes bude udělovat čestná občanství. Ocení například psychiatra a adiktologa Jiřího Presla nebo inženýrku Vilmu Chládkovou. Ta se zasloužila o novou obnovu historické arcibiskupské vinice v Modřanech. In memoriam dostanou čestná občanství herec a režisér Karel Pech nebo československý pilot RAF Jiří Maňák, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
3: Ocenění dostane také muzikolog a zakladatel spirituál kvintetu dr. Jiří Tichota. Výrazně se zapojuje do kulturního a společenského života na Točné, kde také žije, věnoval se pedagogické práci na Univerzitě Karlově a výzkumu renesanční a barokní hudby.
1: Celkem Praha 12 udělí 6 čestných občanství, to je nejvíce v její historii. Někteří středočeští silničáři začínají pracovat až pozdě večer. Kvůli vedrům totiž například nemůžou instalovat vodorovné dopravní značení na rozpálenou vozovku, protože by barva nevydržela, vysvětluje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
4: S ohledem na ta vedra, která provází poslední dny, tak těm pracovníkům se samozřejmě lépe pracuje a i se jim pracuje lépe s tím materiálem.
1: Během pondělí se v Polsku utopili 4 lidé. Dnes o tom informovala tamní policie, která vybízí k ostražitosti. Od počátku června už v zemi podle serveru Onet utonulo přes 60 lidí. Podle záchranářů za nejvíce případů může požití alkoholu. Riziko utonutí zvyšují také současná vedra. V Polsku v neděli teplota přesáhla historické maximum. Rekordy hlásily i další evropské země, včetně Česka. Tenistka Karolína Plíšková prošla do druhého kola Wimbledonu. Krajanku Terezu Valentovou porazila po setech 6-3 a 6-4. V Londýně aktuálně hraje Marie Bousková proti Australance Gibsonové. Odpoledne bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů. Povane vítr slabý, proměnlivý nebo severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, to ví Lukáš Miller.
5: Hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu je opět obnovený provoz směrem z D1 na letiště. Před sjezdem na Lochkov na 14,5 kilometru už se kolem nehody dvou kamionů dá projet levým pruhem, vrtulník záchranné služby odletěl a ty kolony jsou od Jesenice, celkově zdržení směr letiště přes půl hodiny. 10 minut se na Pražském okruhu popojíždí také v opačném směru, a to z letiště na D1 od sjezdu na Plzeň ke sjezdu na Ořech. Lepší situace je rovněž také na východě Prahy na Štěrboholské spojce směr Lanový most. Nájezdu z hradecké dálnice D11 už nehodu odklidili. Silnice je tam opět plně průjezdná. Kolony jsou z Letňa na přes k Belsku a Novopatskou, dávají se do pohybu. Ucpává se pak Karlovarská směrem z centra na Točně tramvají na Bílé hoře, řeší nehodu dodávky z tramvají. Nehoda už nepřekáží, je mimo jízdní pruhy, kolona je od vypichu na 15 minut. 10 minut se pak popojíždí v Praze i po magistrále ve Velzonově, od Bulhara k muzeu nebo také na Nuselské mostě do Legerovy. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 4,5 minuty po 14. hodině pokračuje odpolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že s námi trávíte ten poslední červnový den. Po 14. hodině další muzika, zazní skupina Linkin Park. Zazní taky One Direction. No a chystá se vaše dítě na skautský tábor? Skauting roste i v době obrazovek. Na táboře bez mobilu dítě úplně vykvete, říká vedoucí Damian Koch, kterého jsme ve vysílání Rádia Praha včera vyspovídali. Podrobnosti už za chvíli.

0: 14 hodin a 14 minut posloucháte odpolední vysílání Radia Praha. Děkujeme za to, dobrý den vám přejeme. Začaly letní prázdniny a s nimi i vrchol skautského roku. Letos má podle organizace Junák Český skaut vyrazit na přibližně 13 stovek táborů asi 38 tisíc dětí. V době mobilů, klimatizovaných pokojů a online světa tak 10 tisíce dětí dobrovolně míří do podsadových stanů, často dokonce bez elektřiny a mobilu. Proč to pořád funguje? Na to jsme se včera popoledni ptali vedoucího 27. střediska Oheň v Horních Počernicích Damiana Kocha. Skauti letos mluví o rekordním počtu táborů, čím si ten rostoucí zájem vysvětluje. Co se stane s dítětem, kterému na 2 týdny zmizí telefon? Jak vypadá takový táborový den? A co všechno čeká středisko v Horních Počernicích? Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu praha.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Jak to vypadá na pražských silnicích? Na Pražském okruhu je obnovený provoz směrem z D1 na letiště před sjezdem na Lochkov. Na 14,5 kilometru už se kolem nehody 2 kamionů dá projet levým pruhem a kolony jsou od Jesenice. Kolona na 10 minut je na Pražském okruhu i směrem z letiště na D1 od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. Lepší situace je také na východě Prahy na Štěrboholské spojce směr Lanový most. U nájezdu z Hradecké D11 už nehodu odklidili a kolony jdou už z Letňana přes Kbelskou a Novopatskou. Rozjíždí se. Ucpává se Karlovarská směrem z centra na Točně tramvají na Bílé hoře. Řeší nehodu dodávky z tramvají, už nepřekáží, kolona je ale od vypichu na asi 15 minut. A 10 minut se popojíždí ve Vilzonově, od Bulhara k muzeu a také na Nuselském mostě do Legerovy.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Je přesně 14:30, Radio Praha teď vysílá krátké zprávy. Slovo má Anna Hašková.
1: Zastupování státu ve věcech majetkových povede Radek Ležatka. Jmenovala ho ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do funkce nastoupí zítra. Nahradí tak bývalou generální ředitelku Kateřinu Arajmu, která z osobních důvodů v březnu skončila. Ležatka už předtím působil jako její zástupce. Na majetkovém úřadě pracuje od roku 2015. Praha prodloužila dětem z Klokánku bezplatné vstupy do vybraných bazénů. Podporu schválili městští radní. Děti tak můžou další rok zdarma využívat akvacentrum Šutka a bazény v Hloubětíně i na Strahově. Začíná úprava parku Fidlovačka v Praze 4. Areál bude uzavřený do konce července. Práce by měly být hotové do konce srpna. Dělníci opraví například cestní síť a dětské hřiště. Podle radního městské části pro životní prostředí Tomáše Hrdinky z hnutí ANO by náklady měly být do 9 milionů korun. Neznámí útočníci na západě Iránu zastřelili dva členy revolučních gard a další dva zranili. Uvedla to iránská státní televize IRIB. Stalo se to nedaleko iránsko-irácké hranice. Revoluční gardy incident označili za terorismus a spustili vyšetřování. Chtějí objasnit okolnosti a zjistit identitu pachatelů. K útoku se zatím nepřihlásila žádná skupina. Zbytek odpoledne a večer čekejte oblačno až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 28 až 30 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Lukáš Miller. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, tak na pražském okruhu je stále pomalý provoz směrem z D1 na letiště. Ty kolony jsou od Jesenice a pokračují přes oba tunely Lohkova-Cholupice až ke sjezdu na Barrandov. Nehoda u Lohkova na 15. kilometru už nepřekáží, obě auta jsou v odstavném pruhu. 10 minut pak na pražském okruhu naberete i směrem z letiště na D1, a to před sjezdem na Ořech, pomalu se jede z plzeňské D5. V Praze pak je silný provoz na jižní a také na štěrboholské spojice, a to obou směrně před sjezdem do Průmyslové. 10 minut naberete od Spořilovské a také od Běchovic, 10 minut se pojíždí po jižní spojice i před Barrandovským mostem. 10 minut pak naberete na magistrále ve Velzonově od Bulhara k muzeu nebo také v Legerově před omezením u Vinohradské. A kolony na 10 minut čekejte i v Bělohradské, a to obou směrně před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Hezké odpoledne, 14:33, to je aktuální čas. Jsme rádi, že poslední červnové odpoledne trávíte právě s vysíláním Českého rozhlasu. Po 14:30 pro vás máme další muziku, zazní třeba Linkin Park nebo Maroon 5. No a kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí si dnes připomínáme, to vám řekneme už za chvíli. Hezký poslech vám z Rádia Praha ze 107,1 FM přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Šeprta Jeronimou, posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha za 2,5 minuty, pardon, za 1,5 minuty, bude 3:15. Českem dnes, v úterý 30. června, rezonují témata jako vedra nebo spor vlády a prezidenta ohledně summitu NATO v Ankaře. Nicméně, co nejenom Českem, ale i světem rezonovalo 30. června napříč historií a kdo dnes slaví svátek nebo narozeniny, to nám řekne Petr Jungmann.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Poslední červnový den roku, úterý 30. Svátek mají nositelky horského jména Šárka. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Katedrála svatého Václava v Olomouci byla vysvěcena biskupem Jindřichem Zdíkem v roce 1131. Na 6000 českých a slovenských legionářů se shromáždilo v roce 1918 na planině nedaleko francouzského městečka Dárny, aby přísahali věrnost vznikající republice. Od toho dne je poslední červnový den dnem ozbrojených sil České republiky. Příběhy krásné Scarlett, elegantního Retta Butlera a dalších slavných postav poprvé vyšly před 90 lety v roce 1936. Margaret Mitchellová ten den vydala svůj slavný román Jih proti severu, odehrávající se v dobách americké občanské války a několik let po ní. Mitchellová za román získala i Pulitzerovu cenu. První úsek dálnice D3, obchvat Tábora, tedy 3300 metrů dlouhý úsek Čekanice Mašát, byl otevřen před 35 lety v roce 1991. Teď se na D3 jezdí z Mezna až do Kaplice nádraží. Fotbalový svátek nastal před 30 lety v roce 1996. Ve Wembley se hrálo finále fotbalového mistrovství Evropy a náš tým v boji o zlato vyzval Němce. Naši prohráli až zlatým gólem Olivera Bierhoffa v prodloužení a z Londýna si odvezli stříbrné medaile. Opravdu, drazí mladí přátelé, to není sci-fi, kdy si náš fotbalový nároďák skutečně válel. Nejdelší most světa byl otevřen před 15 lety po viaduktu mezi čínskými městy Tanyang a Kunshan. Přes řeku Yangtze projeli první vlaky. Železniční most je dlouhý 164 kilometrů. To je skoro jako z Prahy do Českého Krumlova. Poslední žena popravená v Československu, Olga Hebnarová, se narodila před 75 lety v roce 1951. 60 slaví americký boxer Mike Tyson. A 45 je naší sportovní hvězdě, dvojnásobné olympijské

0: a mistryni světa, oštěpařce Barboře Špotákové. Já přeju pěkný den.
1: Ať ten den a jeho odpoledne plánujete trávit jakkoliv, tak pakliže někam vyrážíte autem, počítejte s následujícím provozem. Na Pražském okruhu je pomalý provoz směrem z D1 na letiště. Kolony jsou od Jesenice přes oba tunely, a to až ke sjezdu na Barrandov. Nehoda u Lohkova na 15. kilometru už nepřekáží, je v odstavném pruhu. Kolona na 10 minut je na Pražském okruhu i směrem z letiště na D1 od D5 ke sjezdu na Ořech. V Praze je pak silný provoz na jižní a štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou, asi 10 minut se popojíždí od Spořilovské i od Běchovic. 10 minut naberete na jižní spojce i před Barrandovským mostem. 10 minut se popojíždí ve Vilzonově, od Bulhara k muzeu, také v Legerově a k omezení u Vinohradské, a kolony na 10 minut jsou i v Bělohorské obousměrně před křižovatkou Vypich.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
3: Dva legendární synth bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

0: Zpěvačka Camila Cabello nás ve vysílání Rádia Praha dovedla k dalším aktuálním zprávám. Je 15 hodin, slovo má Anna Hašková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.

0: statistického úřadu nejvýrazněji ze všech krajů. Radim Fiala z SPD je novým předsedou dozorčí rady ČEZu. Ukrajina dnes dostala další část unijní půjčky, má sloužit na pořízení dronů. Zbytek nečekejte oblačno až polojasno s teplotami do 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Za posledních 10 let klesla kriminalita v Praze nejvýrazněji ze všech krajů. Vyplývá to z nových údajů Českého statistického úřadu. V počtu trestných činů hlavní město sice dlouhodobě převyšuje ostatní kraje, podíl metropole na celkové kriminalitě v zemi se ale stále snižuje. Podstatnou část trestných činů tvoří v Praze zejména drobné kapesní krádeže, pokračuje mluvčí statistického úřadu Jan Cízlar.
2: Praha se dlouhodobě na celkovém objemu kriminality podílela přibližně z 1/4. V roce 2025 ale její podíl klesl na zhruba 20%, což je nejnižší hodnota za celou sledovanou dekádu. Pro porovnání, v roce 2015 tvořily skutky registrované v Praze více než 25% veškeré registrované kriminality v zemi.
0: Loni policie v Praze registrovala bezmála 35 tisíc trestných činů. V roce 2015 to přitom bylo 64 tisíc. Nejméně v průměru klesla za posledních 10 let kriminalita v Karlovarském kraji. Praha 10 sestavila pro základní školy pravidla pro používání mobilních telefonů. Podle nich by žáci měli mít od nového školního roku mobily při vyučování i o přestávkách uložené v aktovkách nebo na jiném určeném místě. Výjimky budou možné například ze zdravotních důvodů. Na co radnice reaguje, vysvětluje její mluvčí Jan Bruno Trop.
3: Reaguje na zkušenosti samotných škol, které stále častěji řeší vyrušování při výuce, omezenou komunikaci mezi žáky, kyberšikanu nebo pořizování fotografií a videí bez souhlasu ostatních. Dokument má doporučující charakter a nijak neomezuje pravomoci ředitelů škol ani školských rad.
0: Omezit používání mobilních telefonů chce také ministerstvo školství, které chce zakázat od září příštího roku ve třídách, jídelnách i družinách. Novým předsedou dozorčí rady skupiny ČEZ se stal místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Informovala o tom energetická společnost. Do rady ho na začátku června jmenovala valná hromada podniků. Teď ho ostatní členové rady zvolili do svého čela. Fiala nahradil Radima Jirouta, kterého akcionáři odvolali. Evropská komise dnes vyplatila Ukrajině další část vojenské půjčky. V přepočtu téměř 95 miliard korun je určených na pořízení dronů. Minulý týden poslala komise Kyjevu první sumu. Celkem Ukrajině poskytne 2,2 bilionu korun. Vyplácet se budou v průběhu tohoto i příštího roku. 2/3 peněz půjdou na obranné a vojenské výdaje. Zbývající třetina pokryje rozpočet, aby Ruskem napadaná země mohla pokročit v reformách a postupovat v modernizaci. Fotbalisté Švédska nastoupí na mistrovství světa v úvodním kole play-off proti Francii. Ta do vyřazovacích bojů postoupila z prvního místa ve skupině a neztratila ani bod. Podle trenéra Švédů Grahama Pottera čeká jeho tým nejtěžší možný soupeř.
4: V souvislosti s francouzským výběrem bych asi nemluvil o slabinách. Mají kvalitu na všech pozicích, ať už jde o základní sestavu nebo náhradníky. Jsou to úřadující mistři světa a mají vynikajícího trenéra, takže my prostě musíme zahrát životní zápas, to je bez debat, ale věřím, že kluci jsou teď v takovém rozpoložení, že to zvládnou.
0: Souboj Francie se Švédskem začne ve 23 hodin českého času. Už v 7 večer se Norsko utká s pobřežím Slonoviny. Během odpoledne a večera bude oblačno až polojasno, teplotní maxima 28 až 30 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Máme také informace pro řidiče. Lukáš Miller ví, jak to vypadá na silnicích.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze už čekejte silný provoz na jižní a také na Štěrboholské spojce, a to vždy obou směrně před Průmyslovou. Asi 10 minut se popojíždí v kolonách od Spořilovské, také v opačném směru od Běchovic, a 10 minut naberete na jižní spojce i na příjezdu k Barandovskému mostu směr Smíchov. 10 minut pak naberete na magistrále, a to jak ve Vlzonově od Bulhara k muzeu, tak také v Legerově ulici od Nuselského mostu do omezení u muzea u Vinohradské. Kolony na 10 minut jsou pak v Praze také ve Kbelské ulici přijat od Novopatské k semaforům v Hloubětíně. Regulován je průjezd tunely pro Blanka, takže kolony jsou třeba v Povltavské v Troji a po pojíždí i konec tunelu Blanka od sjezdu na Letnou do Povltavské. Tamto zdržení asi 15 minut. A na Pražském okruhu je silný provoz obou směrně mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od Jesenice, také od plzeňské D5 a směrem na letiště to zdržení je delší pro osobní auta asi 20 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Dobrý den, tady je odpolední Praha. Po 15. hodině lehce navážeme na zprávy, konkrétně na informace o tom, že Praha 10 sestavila pro základní školy pravidla pro používání mobilů. Kolik hodin denně trávíte na telefonu vy? Závislých rok od roku přibývá. Je to prý jako mít vlastního dealera drog v kapse. Víc řekneme už za chvíli. No a co se muziky týče, zazní třeba Joan Osborne. Taky Ellie Goulding. Nebo Cindy Marshall. 6 a čtvrt minuty po 15. hodině. Přejeme klidné odpoledne.
1: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý. 107,1 FM a DAB+.

0: Sydney Youngblood dozněl v odpoledním vysílání Rádia Praha. Víte, kolik hodin denně strávíte na telefonu? A není to už moc? Závislost na mobilním telefonu zatím není oficiální diagnózou. Odborníci ale upozorňují, že lidé, kteří nad používáním telefonu ztrácejí kontrolu, přibývá. Dobře to ukazuje příběh Mária, osobního trenéra ze severního Londýna. V nejhorších dnech tráví na telefonu i víc než 14 hodin a kvůli tomu teď dochází na terapii. Sám říká, že je to jako nosit v kapse vlastního dealera drog. Jeho droga pořád bliká, pípá a připomíná mu další dávku. Podle terapeutů problém není jen samotný telefon, ale hlavně systém odměny v mozku. Zpráva, like nebo nový obsah uvolní dopamin a člověk po té odměně začne sahat znovu a znovu. Britská centra pro léčbu závislostí navíc hlásí, že problém s telefonem má čím dál víc jejich klientů. Cílem přitom není mobily úplně zakázat, ale znovu nad nimi získat kontrolu a pochopit, před jakými pocity se člověk scrollováním vlastně schovává. Tématu se věnujeme taky na webu irozhlas.cz, podrobnější článek najdete právě tam. Jak to vypadá na silnicích, to ví Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze je odpolední špička, pomalý provoz třeba na spojkách na Jižní a Štěrboholské, a to vždy před sjezdem do Průmyslové ulice. Pomalu se jede od Běchovic, také od Spořilovské, je to asi na 10 minut. 10-minutové zdržení pak čekejte na Jižní spojice i od sjezdu na Krč k Barandovskému mostu. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále vždy k muzeu, a to ve Vlzunově od Bulhara, také v Legerově od Nuselského mostu. Kolony na 10 minut jsou pak také ve Kbelské, směr Průmyslová, a to od Novopatské do Hloubětína. Stále ještě regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony třeba teď čekejte v Povltavské ulici v Troji a plní se i třeba Radlická nebo oblast Anděla na Smíchově. Na Pražském okruhu pak čekejte pomalý provoz obou směrně mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Směrem na letiště to zdržení je delší, kolony jsou od Jesenice přes oba tunely, zdržení celkově asi 20 minut. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: na Spyrou dozněla ve vysílání Radia Praha. Minutu po půl čtvrté teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Anna Hášková.
1: Maximální ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 56 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýše za 630 korun a 61 haléřů za litr. To je o 14 haléřů více než dneska. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Dobrodružné hřiště na Vypichu v Praze 6 bude otevřené i v červenci a srpnu. Přístupné bude každý čtvrtek, pátek a sobotu od 14 do 19 hodin. Radní městské části o tom rozhodli kvůli velkému zájmu. Děti si na něm můžou sami vyrábět herní prvky a věci například ze dřeva. Praha 3 rozšíří nabídku veřejných grilovacích míst. Za 830 tisíc korun pořídila dva nové grily do parku Parukářka a Habrová. Lidé si je budou muset předem rezervovat. V provozu budou od 1. července. Pokud se nová místa osvědčí, chce radnice v budoucnu zařídit i další. V Peru zveřejnili konečné výsledky prezidentských voleb. Zvítězila pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová. Svého levicového soupeře Roberta Sancheze porazila v druhém kole voleb těsně. Získala o 50 tisíc hlasů více z celkových 19 milionů. Sanchez výsledky odmítá uznat. Bez udání důkazu prohlásil, že při sčítání dochází k podvodům. Žádá také o zrušení hlasů odevzdaných v zahraničí. Odpoledne bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích mapuje Lukáš Miller. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný provoz, odpolední špička, kolony třeba na spojkách Jižní a Štěrboholské, vždy na příjezdu k Průmyslové, asi 15 minut se teď popojíždí od Spořilovské, 10 minut naberete od Běchovic a kolona na 10 minut je na Jižní spojce, také před Barandovským mostem od sjezdu na Krč do Vídeňské. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále, a to jak ve Vilzonově od Florence k muzeu, čekejte čtvrt hodiny navíc, tak také v opačném směru z poloviny Nuselského mostu do Legerovy ulice na IP Pavlova. Regulují také průjezd tunely Blanka, kolony kvůli tomu čekejte v Povltavské ulici v Troji, plní se třeba i Radlická ulice od Motorletu nebo i Plzeňská ulice na Smíchově. Vázne provoz také ve Kbelské ulici, tam ty kolony jsou teď obousměrně od Novopatské do Hloubětína, také z Hloubětína do Letňan v obou případech na 10 minut a na Pražském okruhu pomalý provoz obousměrně před sjezdem na Ořech, ty kolony jsou od Jesenice, také od Plzeňské D5 v obou případech asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 4:15 minuty po půl čtvrté pokračuje odpolední Praha. Doprava na severovýchodě metropole se od zítřka výrazně promění. Silničáři totiž omezí provoz na Kbelské ulici, kterou budou opravovat do poloviny srpna. Víc si povíme za chvíli. Hezký poslech.
6: Na pláži v písku leželo srdce.

0: odpoledne ve 3:15 posloucháte vysílání Rádia Praha. Silničáři od zítra omezí provoz ve Kbelské ulici na severovýchodě metropole. Cesta nahrazuje nedokončený městský okruh a denně po ní projede 90 tisíc aut. Do poloviny srpna bude v obou směrech průjezdná pouze jedním pruhem místo stávajících dvou. Podrobnosti teď probereme s redaktorem Josefem Benedou. Josefe, zdravím tě, dobrý den.
1: Hezký den. Silničáři začnou zítra omezovat průjezd Kbelskou ulicí kolem 9. hodiny ráno, a to od její severní části na křížení s Cínoveckou ulicí, tedy v podstatě na příjezdu do metropole z dálnice D8. V dopoledních hodinách pak postupně převedou dopravu do jednoho pruhu také směrem z Novopatské ulice, která se napojuje na dálnici D10. Pokračuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
2: Postupně tu dopravu svedeme do jednoho jízdního pruhu v obou dvou směrech, zatím zůstáváme v těch jízdních pásech tak, jak jsou nyní. Potom v přelomu noci ze středy na čtvrtek dojde k převedení do režimu tunel, což bude znamenat, že my postupně budeme převádět dopravu do jednoho jízdního pásu.
1: Jinými slovy, na Kbelskou nebude možné najíždět ani s ní sjíždět do Prosecké, Čakovické nebo Mladoboleslavské ulice. Zkrátka jako kdyby se z Kbelské stal klasický tunel.
0: Kdy tedy začnou ty samotné práce?
1: První etapa prací začne ve čtvrtek od 6 hodin ráno, kdy už bude provoz převeden do jednoho jízdního pásu. Zhruba v polovině prací, tedy asi po

0: 20 dnech začnou řidiči jezdit už po opravené části vozovky, vysvětluje náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátské strany.
1: Zatímco začneme nyní ve směru na sever s tou rekonstrukcí té severní poloviny, tak potom budeme rekonstruovat v druhé polovině tu jižní polovinu komunikace. Dá se předpokládat, že v prvních 4 dnech obou těch fází té rekonstrukce budou probíhat frézovací práce, to znamená odstraňování těch svrchních obrusných asfaltových vrstev.
0: Je také důležité zmínit, že dělníci budou pracovat v nepřetržitém provozu, tedy i v noci. Neznamená to, že budou pozdě do noci frézovat asfalt, ale místní by i tak měli obzvlášť v prvních dnech počítat se zvýšeným hlukem. Ve Kbelské ulici bude denně pracovat od 100 až po 250 lidí.
2: Na závěr nám ještě, Josefe, řekni, proč vlastně silničáři musí Kbelskou ulici opravit?
0: Tak silnice už je v havarijním stavu. Jsou v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. To způsobovalo velké množství škod na projíždějících autech. Silničáři také chtějí upravit celé odvodnění komunikace a použijí poklopy kanalizací, které vydrží tlak 90 tun a běžně se používají na leteckých drahách. Práce potrvají zhruba 45 dní, jinými slovy mají skončit v polovině srpna. Celkové náklady se pohybují kolem 600 milionů korun. Na závěr ještě doplním, že po celou dobu prací bude přímo u Kbelské připravená 4 odtahová vozidla, aby v případě nehody dokázali auta rychle odklidit.
2: Silničáři od zítra omezí provoz ve Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Začíná totiž její oprava a bude u toho i náš redaktor Josef Beneda. Josefe, díky, naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Jak to na pražských silnicích vypadá aktuálně, to nám řekne Lukáš Miller. Dobré odpoledne, Lukáši.
3: Hezké odpoledne ode mě, tak máme odpolední špičku, silný provoz na obvyklých místech, třeba na jižní a štěrboholské spojice, tam se popojíždí obou směrně před sjezdem do Průmyslové, před Europarkem, asi 10 minut naberete jak od Spořilovské, tak také od Běchovic, 10-minutová kolona je pak na jižní spojice i před Barandovským mostem. 15 minut naberete na magistrále, a to jak ve Vlzenově od Florence k muzeu, tak také z Nuselského mostu do Legerovy. Kolony na 10 minut jsou i ve zmiňované Kbelské, a to aktuálně od Novopatské do 10 minut se popojíždí i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do nich jsou v Povltavské v Troji, také v Radlické od Motorletu a zdržení je třeba i v Plzeňské ulici do centra směr Anděl. A na Pražském okruhu vázne provoz obou směrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou jak od Jesenice přes oba tunely, tak také od Plzeňské D5-ky a to zdržení k tunelu nebo zdržení k tomu Ořechu je v obou směrech asi 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
6: Pražský update.

0: úterý 30. června, Praha vysílá zprávy, je 16 hodin a ve studiu Anna Hašková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Vrchní soud v Praze poslal bývalé členky kutnohorské sekty na 9 a 12 let do vězení. Podle soudců zavraždili vůdce sekty. Praktičtí lékaři teď budou moci předepisovat o 1200 léků více než doteď. Mezi desítkami tisíc pohřešovaných ve Venezuele jsou i čerstvě deportovaní lidé ze Spojených států. Zítra čekejte zataženo až oblačno a teploty do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Schiffera je tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Soudci ale dospěli k názoru, že netrpěli žádnou psychickou poruchou a byli pouze Schifferem zmanipulované. Advokát jedné z obžalovaných David Uhlíř řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
3: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
1: Obě ženy se proti verdiktu odvolají k nejvyššímu soudu. Stejný postup zvažuje i státní zástupce. Vedení hlavního města nechá udělat nový znalecký posudek na cenu koupaliště Džbán v Praze 6. Chce ho koupit od soukromého vlastníka firmy Molepo, která koupaliště zavřela v roce 2022. Starý posudek odhadoval hodnotu areálu i s budovami a pozemky na 79 milionů korun. S tím ale Molepo nesouhlasí. Po případném odkupu chce koupaliště spravovat Praha 6, říká jí místostarosta Petr Prokop z hnutí STAN.
4: To vždycky bylo koupaliště a myslím, že by to mělo zůstat jako areál pro trávení volného času. To znamená místo, kde se dá kombinovat sportovní vyžití, ať už právě na vodě nebo na suchu, včetně toho zázemí, toalet, občerstvení.
1: Společnost Molepo na žádost Českého rozhlasu o vyjádření nereagovala. Praktičtí lékaři budou muset od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než doteď. Lidé tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
5: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je i celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
1: Mezi pohřešovanými po zemětřesení ve Venezuele jsou i desítky lidí, které do země krátce před katastrofou deportovali Spojené státy. Zřítil se s nimi hotel, ve kterém měli čekat na lékařské prohlídky, očkování a vydání dokladů totožnosti. Deportační spoje s Venezuelanami vyhoštěnými v rámci protiimigrační politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa letali ze Spojených států dvakrát týdně. Na palubě letu v den zemětřesení bylo přes 140 lidí, včetně 7 dětí. Bruslařská unie umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží. Po více než 4 letech tak budou moci závodit pod neutrálním statusem. Soutěžit smějí bez státních vlajek, dresů a hymen. Zároveň budou mít snížené kvóty. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, přeháňkami a místy bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Povane slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Na to se ptáme Lukáše Millera. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze zůstává silný odpolední provoz a pomalu se jede obou směrně na jižní a také na Štěrboholské spojce. Vždy před průmyslovou, před Europarkem, kolony se tam tvoří jak od Běchovic, tak také od Spořilovské a právě zdržení směr Černý most je o něco delší, stojí se asi 20 minut. Regulován je průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou kvůli tomu v Povltavské v Troji, také v Radlické, tam se stojí od motorletů, i v Plzeňské do centra, menší zdržení je pak také v Dobříšské na vjezdu do tunelu Mrázovka. Na magistrále, 15 minut se popojíždí v koloně ve Vlzenově od Florence k muzeu nebo také z Nuselského mostu do Legerovy k muzeu. Kolony na 10 minut zůstávají ve Kbelské, pomaleji se jede od Novopatské do Letňan k nájezdu na dálnici D8. 15 minut se zdržíte v Bělohorské z centra, ty kolony začínají před Vypichem, pokračují až na Bílou horu a na Pražském okruhu je pomalý provoz obou směrně mezi D1 a letištěm a to vždy před sjezdem na Ořech. Kolony jsou jak od Jesenice, tak také od plzeňské D5. Směr letiště to zdržení zůstává delší asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5,5 minuty po 16. hodině posloucháte Rádio Praha. Jsme rádi, že ten poslední červnový den trávíte právě s námi na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. S 16. hodinou další muzika zazní Marcela Fidlersky. Taky The Weeknd. No a jednoduchost, udržitelnost a vyšší bezpečnost. Registr dárců krve už rok brání lidem porušovat pravidla. Téma, kterému se ve vysílání, odpoledním vysílání, budeme věnovat už za chvíli. Od mikrofonu vám hezký poslech, přeju těch přívětivý. Tady je skupina Činasky.

0: znění vašeho posledního červnového odpoledne se vám stará vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Česko má už rok národní registr dárců krve a jejich složek a podle prvních dat se ukazuje, že nejde jen o nějakou administrativní databázi, ale o systém, který má v praxi hlídat bezpečnost dárců. Ke květnu evidoval přes 316 tisíc unikátních dárců a připojena je k němu drtivá většina odběrových zařízení. Největší část odběrů přitom tvoří krevní plazma. Tu lze darovat častěji než plnou krev, zpravidla jednou za dva týdny. Právě tady ale dříve vznikal problém. Někteří lidé totiž mohli intervaly mezi odběry obcházet, mimo jiné kvůli finanční odměně na soukromých klinikách. Nový registr tomu má zabránit v reálném čase. Ověřuje, jestli dárce není z odběru vyloučený a jestli potřebný odstup dodržel. Jak tedy stát hlídá, aby lidé kvůli přivýdělku nedarovali plazmu častěji než je bezpečné? Odpověď najdete na zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Věděli jste, čím jsou zajímavé hodiny na židovské radnici v centru Prahy? Ručičky na ciferníku se totiž pohybují opačným směrem. Ano, slyšíte dobře. Hodiny mají hebrejské číslice a respektují tak směr čtení zprava doleva. Připomínají tak židovskou kulturu a tradice, které jsou s Prahou spojené po staletí. Budovu radnice najdete v nejmenší pražské čtvrti zvané Josefov.

0: radnice a několik synagog. Praha je nej. Rádio
1: Praha. Jak to vypadá na silnicích, to ví Lukáš Miller.
2: Hezko odpoledne, tak na Pražském okruhu jsou teď komplikace směrem z letiště k dálnici D1. U sjezdu na Ořech na 19. kilometru se srazila dvě auta, blokují levý pruh, kolona je tak od plzeňské D5 asi na 20 minut a 20 minut se popojíždí i v opačném směru od Lhokovského tunelu právě k nehodě u Ořechu. V Praze pak zůstává pomalý provoz na spojkách, tedy na Jižní a Štěrboholské vždy před Průmyslovou, před Europarkem. Kolony jsou jak od Běchovic, tak také od Spořilovské, zdržení směr Černý most je o něco delší. Asi na 15 minut a 10 minut se popojíždí před Barandovským mostem, také od sjezdu na Krč. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou kvůli tomu třeba v Povltavské, v Radlické, od motorletu také v Plzeňské nebo i v Dobřížské před tunelem Rázovka. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále, a to jak ve Vlzenově od Florence k muzeu, to je na čtvrt hodiny. Čtvrt hodiny se stojí také z Nuselského mostu do Legerovy. A kolony na 15 minut jsou pak i ve Kbelské ulici, pomalu se jede z Hloubětína až do Letňan. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: To byly Marcela Fedlersky v odpolední Praze, bude 16:30, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Anna Hašková.
2: Lidé mají už jen dnešek na to, aby policii bez postihu odevzdali nelegálně držené zbraně, munici nebo trhaviny. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Zbraně je možné přinést na kteroukoliv policejní služebnu. V případě nebezpečného arzenálu je potřeba zavolat linku 158. Lidé zatím odevzdali zhruba 4000 zbraní. Praha 10 sestavila pro základní školy pravidla pro používání mobilních telefonů. Podle nich by žáci měli mít od nového školního roku mobily při vyučování i o přestávkách uložené v aktovkách nebo na jiném určeném místě. Výjimky budou možné například ze zdravotních důvodů. Vedení Prahy 12 dnes bude udělovat čestná občanství. Ocení například psychiatra a adiktologa Jiřího Presla nebo inženýrku Vilmu Chládkovou. In memoriam dostanou čestná občanství herec a režisér Karel Pech nebo československý pilot RAF Jiří Maňák. Celkem Praha 12 udělí 6 čestných občanství, to je nejvíce v její historii. Americký boxer Mike Tyson dnes slaví 60. Je považovaný za jednoho z nejlepších boxerů všech dob. Už jako 20letý se stal nejmladším profesionálním mistrem světa. Kromě úspěchů v ringu se do povědomí veřejnosti zapsal také svými skandály. Jedním z nich byl zápas s Evanderem Holyfieldem, kterému Tyson ukousnul kus ucha. Zítra čekejte zataženo až oblačno, občas se objeví déšť, přehánky a místy i bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne mírný západní až severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Situace na pražských silnicích sleduje Lukáš Miller. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne, tak na pražském okruhu zůstávají komplikace směrem z letiště k dálnici D1. U sjezdu na Ořech na 19. kilometru se srazila dvě auta, blokují levý pruh a kolona je od plzeňské D5 na 20 minut. 20 minut se popojíždí i v opačném směru, a to od Lochkovského tunelu právě k nehodě. V Praze zůstává pomalý provoz zejména na jižní a Štěrboholské spojice, a to obousměrně před Průmyslovou. Směrem na Černý most je to zdržení delší, asi 20 minut naberete od Spořilovské. Kolony na 15 minut jsou pak i na jižní spojice od Vídeňské k Barandovskému mostu směr Smíchov. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony stále čekejte třeba v Povltavské v Troji, také v Radlické od Motorletu i v Plzeňské do centra. Menší zdržení je i v Dobřížské před tunelem Rázovka. 15 minut se popojíždí ve Vilzonově, to je na magistrále, na příjezdu k muzeu od Florence, nebo také na příjezdu k muzeu z Nuselského mostu. A kolony na 15 minut jsou pak i ve Kbelské, pomalu se jede z Hloubětí na Doletňan k nájezdu na dálnici D8. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: Hezké odpoledne, děkujeme, že ten poslední červen trávíte právě s námi, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Metropole je začátkem letních prázdnin plná různých akcí, co v těchto letních dnech podniknout, vám už za chvíli poradí kolega Jiří Štefl, do té doby ale třeba Robbie Williams anebo Jennifer Lopez s Davidem Guettou. Hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý, 3 minuty po 5:30.

0: skupina Coldplay a nebe plné hvězd. Dobré odpoledne, posloucháte Rádio Praha. Letní prázdniny definitivně začaly a to samozřejmě tradičně znamená také start letních shakespeareovských slavností. I na ty nás teď pozve kolega Jiří Štefl z kulturní redakce.
1: Přeju vám hezký den, startují letní shakespeareovské slavnosti. Ty jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v Evropě, zaměřenou na uvádění děl Williama Shakespeara. Představení se odehrávají v prostoru před nejvyšším purkrabstvím Pražského hradu a na venkovní scéně Lichtenštejnského paláce v horní části Malostranského náměstí. Shakespeareovské slavnosti odstartují premiérovým představením komedie Omylů. Nebudou chybět ale ani oblíbené hry z let minulých, jak se vám líbí Otelo, Macbeth, Večer tříkrálový nebo Marná lásky snaha. A nebo si užijte vědu ve všech jejich podobách. Na Vítězném náměstí v Dejvicích totiž bude ve středu Vědafest. Těšit se tam můžete na laboratorní pokusy, chemickou show a nebudou chybět ani roboti. Vědafest je akce pro všechny věkové generace a je zdarma. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích ve 4:45, to ví Lukáš Miller.
2: Hezké odpoledne, tak máme odpolední silnou špičku a komplikace na pražském okruhu, zejména směrem z letiště k dálnici D1 u sjezdu na Ořech na 19. kilometru řeší nehodu dvou aut v levém pruhu, policisté, asistenční služba jsou na místě, no a ty kolony jsou od plzeňské D5 na 20 minut a skoro 20 minut se jede také v opačném směru a to z Lochkovského tunelu právě k nehodě, která je u Ořechu, lidé si prohlíží právě tu nehodu, co je v opačném směru. V Praze pak stále čekejte kolony na spojkách obou směrně na příjezdu k Průmyslové, směrem na Černý most je to zdržení delší, asi 20 minut, tam naberete od Spořilovské ulice. Kolonu na 15 minut pak potkáte i na jižní spojce od Vídeňské k Barandovskému mostu směr Smíchov. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony kvůli tomu jsou v Poltavské v Troji, také v Radlické od Motorletu, stojí se i v Plzeňské do centra, menší zdržení pak zůstává i v Dobříšské před tunelem Rázovka. A 15 minut se zdržíte v koloně ve Kbelské ulici a to z Hloubětí na Doletňan. Pomalu se jede před nájezdem na dálnici D8. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
4: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
3: Praha žije.

0: Řidiči od zítra projedou k Belskou ulicí v Praze v obou směrech pouze jedním pruhem, začne totiž její oprava. Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Litevským premiérem bude Sinkevičius, schválil to parlament. Zítra čekejte zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Silničáři od zítřka omezí provoz ve Kbelské ulici v Praze. V obou směrech bude průjezdná jen jedním pruhem místo dvou. Denně po ní projede až 90 tisíc aut. Začne rozsáhlá oprava silnice, za kterou Praha zaplatí zhruba 600 milionů korun, popisuje náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
2: Samotná rekonstrukce Kbelské ulice začne i hned po půlnoci z 1. na 2. července. A předpokládáme ukončení prací v polovině srpna k 15. srpnu.
0: Kbelská ulice bude sloužit jen pro tranzitní dopravu. Řidiči z ní nebudou moci nikam odbočit ani na ní najet. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad. Praha prodloužila dětem z Klokánku bezplatné vstupy do vybraných bazénů. Podporu schválili městští radní. Děti tak můžou další rok zdarma využívat akvacentrum Šutka a bazény v Hloubětíně i na Strahově. Podle náměstkyně primátora Alexandry Udženie z ODS jim chce hlavní město umožnit trávit volný čas smysluplně.
3: Každé dítě si zaslouží zažívat obyčejné radosti, které k dětství patří, a možnost jít si třeba zaplavat nebo strávit odpoledne s kamarády. To by mělo být vlastně samozřejmostí i pro děti, kterým osud rozdal trochu složitější karty.
0: Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dříve řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
4: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
0: Litevský parlament schválil nového premiéra, bude jim předseda sociální demokracie Mindaugas Sinkevičius. 42-letý politik nahradí premiérku Ingu Ruginie Neovou. Její vláda podala minulý rok demisi. Krok byl součástí plánované rekonstrukce vládní koalice. Sinkevičius má teď 15 dnů, aby sestavil vládu a požádal parlament o podporu. Mezi prioritami nového kabinetu by měly být národní a sociální bezpečnost, zlepšení demografické situace a podpora hospodářského růstu. Tenistka Marie Bousková postoupila do druhého kola Wimbledonu. Australanku Gibsonovou porazila 2-1 na sety. Další postupující Češkou je Karolína Plíšková, která zvítězila nad Krajenkou Valentovou 2-0 na sety. Během zítřka bude zataženo až oblačno. Občas přijde déšť, přehaňky nebo bouřky. Teplotní maxima 21 až 23 stupňů. Foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jak to vypadá v dopravě, nám řekne Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu, tam je lepší situace směrem z letiště k dálnici D1 u sjezdu na Ořech na 19. kilometru už nehoda nepřekáží, kolony od plzeňské dálnice D5 také od Vesce se rozjíždí, to zdržení obou směrně k Ořechu asi 30 minut. V Praze zůstává pomalý provoz na spojkách obou směrně před Průmyslovou, a to od Běchovic i od Spořilovské, to zdržení vždy 10 minut, kolony na 10 minut jsou také na jižní spojce před Barandovským mostem. Regulován je průjezd tunely Blanka, takže zdržení čekejte třeba v Povltavské Troji, také v Radlické se stojí od motorletu, zdržení je i v Plzeňské do centra od Kotlářky nebo také v Patočkově na Břevnově a menší kolony jsou i v Dobřížské před tunelem Rázovka od Barandovského mostu. A plné jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále ve Vilzunově, tam se stojí od Florence k muzeu 15 minut a také z Nuselského mostu do Legerovy čekejte 15 minut. A kolony na čtvrt hodiny jsou pak také ve Kbelské s Hloubětí na směr Letňany nebo také v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: And I'll come back to you.
5: A to už je nabídka muziky po 17. hodině. Jax Jones a Callum Scott. Pak třeba DJ O. A November 2nd. A já jsem Petr Zejček a přeji vám příjemný poslední červnový den.

0: Tak máme úterý a ostatně jako každé úterý tady dnes večer po 9. hodině na Rádiu Praha bude náš hudební speciál Retro, tady čeká vás necelá hodina návratu do 80. A na koho se tentokrát můžete těšit? Tak minulý týden byli v Praze Duran Duran, tak přesně před 45 lety vydali první svoje album a to si právě připomeneme v našem vysílání dnešního Retra. K tomu do vinilu nominovaní Pet Shop Boys i Depeche Mode tady budou, z 80. samozřejmě, pak Shady, Baltimora, Bananarama a další, takže pokud je hudba 80. let minulého století právě ta vaše, tak nezapomeňte i dneska poslouchat po 21. hodině po zprávách pořad Retro. A jak to ve čtvrt na šest vypadá v dopravě, to už nám prozradí Lukáš Miller.
1: Dneska odpoledne také největší zdržení stále čekejte na Pražském okruhu mezi letištěma D1, vždy před sjezdem na Ořech, byla tam nehoda směrem právě k dálnici D1, ta už je odklizená, ale ty kolony se rozjíždí ve špičce jen velmi pomalu. Kolony jsou teď od Vesce k Ořechu a také od Karlovarské dálnice D6 rovněž k Ořechu. To zdržení je vždy asi na 30 minut, teď už pouze provozem nehoda už nepřekáží. Silný provoz pak v Praze čekejte na jižní a štěrboholské spojice, a to obou směrně před průmyslem. Od Běchovice od Lanového mostu naberete asi 10 minut. 10 minut se jede v koloně také ve Kbelské ulici, a to zejména z Hloubětí na Doletňán. Před nájezdem na D8 se jede pomalu. Regulují stále ještě průjezd tunely. Největší kolony jsou tak v Radlické, teď se stojí skoro z Jinonic až vzdunu tunelů. Pomalu se jede také v Plzeňské od Klamovky směr tunely, nebo také v Patočkově na Břevnově, a menší zdržení je před vjezdem do tunelů také v Povltavské nebo i v Dobřížské ulici od Barandovského mostu. Plní se příjezdy do centra po magistrále ve Vlzonově, 15 minut naberete od Florence k muzeu, a plní je také konec Nuselského mostu a Legerová k Vinohradské. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Tak to byly Aerosmith na Rádiu Praha, jsou tady krátké zprávy a Anička Hašková.
1: V nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 méně než loni. I přesto je to dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíce obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zahynulo 5 lidí. Od začátku roku eviduje policie 184 obětí, meziročně tedy o jednu více. Začíná úprava parku Fidlovačka v Praze 4. Areál bude uzavřený do konce července. Práce by měly být hotové do konce srpna. Dělníci opraví například cestní síť a dětská hřiště. Podle radního městské části pro životní prostředí Tomáše Hrdinky z hnutí ANO by náklady měly být do 9 milionů korun. Silnice mezi Střezimíří a Meznem na Benešovsku je po 2 letech znovu průjezdná. Stavbaři tam vybudovali nový most přes železnici. Ten historický zbourali kvůli špatnému stavu. Nový most tvarem i pohledem povrchu připomíná most původní. Neznámí útočníci na západě Iránu zastřelili 2 členy revolučních gard a další 2 zranili. Uvedla to iránská státní televize IRIB. Stalo se to nedaleko iránsko-irácké hranice. Revoluční gardy incident označili za terorismus a spustili vyšetřování. Chtějí objasnit okolnosti a zjistit identitu pachatelů. K útoku se zatím nepřihlásila žádná skupina. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, přeháňkami a místy bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Povane slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už dopravní informace a Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu jsou stále dlouhé kolony obou směrně mezi D1 a letištěm, a to vždy před sjezdem na Ořech. To je pomalu se tam jede od sjezdu na Vestec přes oba tunely a také od Karlovarské dálnice D6, a to zdržení vždy k Ořechu asi 40 minut. V Praze pak zůstává pomalý provoz na spojkách, tedy na Jižní a Štěrboholské obou směrně před Průmyslovou. Pomalu se jede od Běchovic, od Spořilovské je to vždy na 10 minut. 10 minut se pak popojíždí také na Jižní spojce směr Smíchova, to před Barandovským mostem, pomaleji se jede od sjezdu na Pankrác. Regulován je průjezd tunely Blanka, takže kolony stále čekejte v Poltavské v Troji, také v Radlické, tam se stojí od motorletu, plná je i Plzeňská do centra, Patočkova na Břevnově nebo i Dobřížská před tunelem Rázovka. 15 minut se pak popojíždí i na příjezdech do centra po magistrále ve Vilzenově od Florence k muzeu nebo také z Nuselského mostu k muzeu, a hodně plná je i Ječná ulice z Karlova náměstí na IP Pavlova, čekejte k magistrále. Ale vždy asi 15 minut navíc. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pražská policie loni evidovala 35 tisíc trestných činů. Dlouhodobě v hlavním městě ale kriminalita klesá, a to dokonce nejvíce ze všech krajů. Máme aktuální data Českého statistického úřadu a seznámíme vás s nimi už za pár minut.

0: Tak to byly Red Hot Chili Peppers na rádiu Praha. Míra kriminality v Praze za posledních 10 let klesla nejvýrazněji ze všech krajů. Vyplývá to z nové publikace Českého statistického úřadu. Celkově v kriminalitě je ale hlavní město mezi kraji nadále na prvním místě. Více informací přináší redaktor Dominik Kučera. Hezký den.
1: Hezký den. Počet trestných činů v metropoli ovlivňuje podle Českého statistického úřadu to, že tu žije velké množství lidí, jejich anonymita a turistický ruch. Za posledních 10 let se tu počet trestných činů snížil téměř o polovinu. Podle mluvčího pražské policie Jana Daňka se krádeže a vloupání staly pro pachatele více rizikovými. Velkou roli podle něj hraje také lepší prevence a specializované policejní týmy. V neposlední řadě se v číslech projevila i změna legislativy v roce 2020, kdy se hranice škody u krádeží zdvojnásobila z 5 na 10 tisíc a staly se z nich hlavně přestupky. Pražská policie loni evidovala 35 tisíc trestných činů.
0: U kolika trestných činů se podaří zjistit pachatele?
1: Podle dat o kriminalitě je v Praze podíl objasněných činů poměrně nízký. Pohybuje se kolem 1/4. Průměr v celém Česku je zhruba 45%. Je potřeba dodat, že tyto hodnoty vypovídají pouze o trestných činech, které byly registrované a uzavřené ve sledovaném roce. Tuto nízkou míru objasněné kriminality v Praze vysvětluje publikace statistického úřadu tím, jaké typy trestných činů hlavní město trápí. Jsou to hlavně kapesní krádeže, kde se nedaří pachatele najít.
0: A ještě jak je na tom s kriminalitou Středočeský kraj?
1: V loňském roce policie v kraji evidovala asi 18,5 tisíce trestných činů. V případě, že kriminalitu přepočteme na počet obyvatel, vychází Středočeský kraj výrazně lépe. Ze všech krajů je na 11. místě, tedy je čtvrtý nejlepší. Z hlediska podílu objasněných trestných činů si Středočeský kraj vede lépe než Praha, stále je ale pod průměrem v zemi. Další zajímavé porovnání s Prahou je například v oblasti finančních podvodů. Zatímco Praha zaznamenala za loňský rok asi 190 těchto trestných činů na 100 tisíc obyvatel, u Středočeského kraje je to pouhých 70.
0: Míra kriminality v Praze za posledních 10 let klesla nejvýrazněji ze všech krajů. Připomínám, informace k tomu přinesl do studia redaktor Dominik Kučera. Děkujeme za to, pěkný den.
1: Naslyšenou.
2: Pražské informace.
0: A pojďme se ještě podívat na pražskou dopravu, jak to momentálně vypadá, řekne Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak stále největší zdržení přetrvává na pražském okruhu. Ten je hodně ucpaný obousměrně mezi D1 a letištěm. Vždy před sjezdem na Ořech, ty kolony jsou tam jak od Vesce, tak také od karlovarské dálnice D6 a zdržení vždy k Ořechu je asi 40 minut. Pomalý provoz pak zůstává v Praze na jižní a také na Štěrboholské spojce, vždy před Průmyslovou, před Europarkem. Ty kolony jsou tam od Běchovic, také od Spořilovské na 10 minut. 10 minut se popojíždí i po jižní spojce před Barandovským mostem, pomaleji se jede od sjezdu na Pankrác. Regulují stále průjezd tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do nich zůstávají zejména v Radlické od Motorletu. Menší zdržení je pak v Povltavské, v Patočkově na Břevnově nebo i v Dobřížské před tunelem Rázovka. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále, vždy na příjezdu k muzeu. Ty kolony jsou teď od Pulhara na 10 minut, také od Muselského mostu na 10 minut a 10 minut se stojí i Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. A kolony pak stále čekejte třeba také v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Týdne. Tentokrát jste do hry o body poslali 3 novinky a 1 návrat.

místo, minulá novinka, UDG odlétáš. Čtvrtá je další novinka, Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Na třetí příčce Eva Farna, Perpetuum Mobile. A konečně čtvrtá.

0: Utajena druhé příčce Fast Food Orchestra, správnej směr. První místo bez změny, Botox a Pyžamo. No a teď už je to zase na vás a vašich hlasech. Hlasujte na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.

0: Tonic Vertigo od YouTube. Máme tady zprávy na 18. hodinu, které připravila opět kolegyně Anička Hašková. Já tě vítám v studiu, hezký podvečer.
1: Pěkný podvečer.

0: Petrem Klempířem. Nová pravidla pro základní školy pro používání mobilních telefonů připravila Praha 10. Členské státy Evropské unie musí do listopadu zrušit vlastní zdanění balíčků ze zemí mimo Unii. Od zítra bude platit nové unijní clo. Zítra čekejte zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Hlavním tématem schůzky byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se podle hlavní kanceláře zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministr Klempíře zároveň vyzval k odborné debatě před přijetím změn, pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
2: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
0: Financování Českého rozhlasu a České televize chce vláda od začátku roku převést pod státní rozpočet. Proti změnám jsou obě média, podle kterých by změny mohly ohrozit jejich nezávislost. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Za posledních 10 let klesla kriminalita v Praze nejvýrazněji ze všech krajů. Vyplývá to z nových údajů Českého statistického úřadu. V počtu trestných činů hlavní město sice dlouhodobě převyšuje ostatní kraje, podíl metropole na celkové kriminalitě v zemi se ale stále snižuje. Podstatnou část trestných činů v Praze tvoří zejména drobné kapesní krádeže, pokračuje mluvčí úřadu Jan Cízlar.
3: Praha se dlouhodobě na celkovém objemu kriminality podílela přibližně z 1/4. V roce 2025 ale její podíl klesl na zhruba 20%, což je nejnižší hodnota za celou sledovanou dekádu. Pro porovnání, v roce 2015 tvořily skutky registrované v Praze více než 25% veškeré registrované kriminality v zemi.
0: Loni policie v Praze registrovala bezmála 35 tisíc trestných činů. V roce 2015 to přitom bylo 64 tisíc. Nejméně v průměru klesla za posledních 10 let kriminalita v Karlovarském kraji. Praha 10 sestavila pro základní školy pravidla pro používání mobilních telefonů. Podle nich by žáci měli mít od nového školního roku mobily při vyučování i o přestávkách uložené v aktovkách nebo na jiném určeném místě. Výjimky budou možné například ze zdravotních důvodů. Na co radnice reaguje, vysvětluje její mluvčí Jan Bruno Trop.
4: Reaguje na zkušenosti samotných škol, které stále častěji řeší vyrušování při výuce, omezenou komunikaci mezi žáky, kyberšikanu nebo pořizování fotografií a videí bez souhlasu ostatních. Dokument má doporučující charakter a nijak neomezuje pravomoci ředitelů škol ani školských rad.
0: Omezit používání mobilních telefonů chce také ministerstvo školství, které chce zakázat od září příštího roku ve třídách, jídelnách i družinách. Členské státy Evropské unie musí do listopadu zrušit národní daně z dovozu levných balíčků ze zemí mimo Unii, informovala o tom Evropská komise. Zítra končí evropský bezcelní režim pro zboží z internetu dovezené v malých zásilkách v přepočtu do 3640 korun. Nový celní poplatek činí v přepočtu zhruba 73 korun, bude účtovaný za každou odlišnou kategorii zboží obsaženou v zásilce. Od listopadu se bude v Evropské unii také vybírat manipulační poplatek. Podle Evropské komise musí členské země vlastní opatření zrušit, aby platilo pouze evropské clo a byl zajištěný jednotný trh. Fotbalisté Švédska nastoupí na mistrovství světa v úvodním kole play-off proti Francii. Ta do vyřazovacích bojů postoupila z prvního místa ve skupině a nestratila ani bod. Souboj Francie se Švédskem začne ve 23 hodin českého času. Už v 7 večer se utká Norsko s pobřežím Slonoviny. Zítra čekejte zataženo až oblačno, občas se objeví déšť, přeháňky a místy i bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď doprava a Lukáš Miller. Hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu popojíždí dlouhé kolony, a to zejména z D1 na letiště. Na začátku plzeňské dálnice D5 na prvním kilometru je tam hlášená nehoda, kolona je na okruhu už od Strakonické ulice, začíná mezi tunely, a to zdržení směr letiště pak asi 30 minut. 25 minut se jede po Pražském okruhu i z letiště na D1, to od plzeňské D5 k Ořechu. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony jsou také v Povltavské Troji, stále také i v Radlické, tam se stojí o tom motorletu, plná je i plzeňská do centra, nebo také Patočkova na Břevnově, tam je menší zdržení, a kratší kolonu čekejte i v Dobřížské ulici, a to od Barandovského mostu. 10 minut pak naberete ve Vilzenově ulici od Florence k muzeu, nebo také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A 10-minutovou kolonu pak potkáte i na konci k Belské ulice, a to od Novopatské k semaforu v Hloubětíně. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
10: V dnešním pražském updateu se vypravíme na návštěvu SCIO školy v Bubenči. Prozradíme, čím se liší od klasických státních škol. Koupaliště Džbán v Praze 6 i letos nahradil areál Džbán Park na protilehlém břehu. Návštěvníci tuto možnost vítají, i tak jim ale něco ze starého koupaliště chybí. Více v reportáži už za okamžik. No a nebude chybět perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji hezký večer.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Uzavřené koupaliště Džbán v Praze 6 by mohlo odkoupit hlavní město. Teď ho vlastní soukromá společnost. Městská část proto i letos provozuje pláž Džbán Park na jižní straně přírodního koupaliště.
1: Jo, tady to prýma.
2: Popisuje Petr Je, který se při jednom z teplých dnů přišel vykoupat do Džbánu. Jaká je voda, jaké to tady je na té provizorní pláži?
1: No, je to dobrý, že vůbec neroste žádný sinice, nerostou, víte, ten plankton zelený, že se tady dá plavat prostě jako jo.
2: Na jižní část Džbánu se přišla vykoupat například Kateřina. Vzpomíná přitom na staré koupaliště na protilehlém břehu.
3: Jako já jsem teď spokojená tady, protože se můžu s pejskem a tam jsem nemohla, ale bavilo mě to, protože jsem právě říkala tady Tondovi, Samkukovi, že to bylo takové dobře retro, že tam byly jako langoši a chodila tam taková specifická skupina lidí a přišlo mi to takové na Prahu jako zábavně, takové vesnické trošku a líbilo se mi to.
2: Langoše vám tady chybí?
3: Chybí mi langoše, no.
2: Dodává s nadsázkou. Staré koupaliště vlastní soukromá společnost Molepo, která ho v roce 2022 zavřela. Podle starosty Prahy 6 Jakuba Stárka z ODS to bylo kvůli požadavkům na změnu územního plánu.
4: Před 4 lety nás vlastně Molepo postavilo před situaci, kdy nám řeklo, buď to nám zařídíte, že se změní územní plán, nebo my zavřeme koupaliště. My jsme řekli, v žádném případě koupaliště se zavřelo, že my chceme, aby se v okolí vlastně masivně stavilo a pokud, tak to musí být nějaká celospolečenská dohoda.
2: Společnost Molepo jsme se snažili opakovaně kontaktovat. Na žádost o vyjádření ale její zástupce nereagoval. Místostarosta městské části Petr Prokop z hnutí STAN dodává, že po mnoha letech je firma ochotna o prodeji koupaliště vyjednávat.
5: V tuhle chvíli oni jsou otevření tomu jednání. Hlavní město už to projednávalo několikrát nebo orgány zastupitelstva a v tuto chvíli vlastně je ta debata o ceně.
2: To potvrzuje i pražský radní pro oblast majetku Adam Zábranský z Pirátů.
6: Posudek, který si město nechalo vypracovat někdy před rokem, hovoří o ceně obvykle necelých 79 milionů korun. Vlastník chce významně více peněz, takže jsme se rozhodli, že zadáme ještě další posudek.
2: Ten by měl být hotový ještě v létě. Potom bude vedení města ve vyjednávání o případném odkupu areálu pokračovat. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
7: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A je tu pražská doprava a Lukáš Miller.
8: Hezký podvečer, na pražském okruhu stále čekejte poměrně výrazné zdržení, a to zejména směrem z D1 na letiště. Ty kolony začínají teď za Lochovským tunelem a pokračují až na dálnici D5, tam na výjezdu z metropole na prvním kilometru stále řeší nehodu a plní se pražský okruh také z letiště k dálnici D1. Asi 25 minut naberete v koloně z plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech, tam je to zdržení pouze provozem. Kromě toho už ta doprava v Praze poměrně výrazně zeslábla. Největší zdržení přímo v metropoli teď asi ve Vilzenově ulici od Bulhara k muzeu na 10 minut. Komplikace jsou věčné. Před IP Pavlova kousek před nájezdem na magistrálu řeší nehodu dvou aut v levém pruhu. Kolona od Štěpánské je na 5 minut. 10 minut se popojíždí v Praze také v Povltavské ulici, a to od Prosecké k Bulovce, a nebo také v Bělohorské obou směrně před křižovatkou Vypich. Z centra i do centra čekejte 10 minut navíc. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Letní prázdniny jsou pro mnohé žáky obdobím volna a odpočinku od školních povinností. A potom jsou děti, které se na další školní rok těší ještě dřív, než začne. Je to třeba případ osmáka Marka. Na SCIO škole v Pražské Bubenči, kam chodí, totiž vede se svým spolužákem kroužek zaměřený na nové technologie.
2: Mně se strašně líbí přístup tyhle školy ohledně našich průvodců. Máme tady super spolužáky, můžeme si tady dělat vlastní projekty, máme na výběr, co si chceme dělat, a když už to nemůže být tak moc na výběr, jako třeba ta čeština matika, tak tam tak či tak máme na výběr třeba témata, nebo jestli chceme si dělat třeba pravopis nebo sloh.
3: Popisujeme fungování SCIO školy student Marek. Na zdejší škole je vedou místo učitelů takzvaní průvodci. Mezi sebou si tu všichni tykají a vztah je tu obecně hodně založený na vzájemné důvěře.
2: Můj školní den vypadá tak, že máme školu na 9, co mi strašně líbí. V 9 teda přijdu, pak nám začíná kruh a na tom kruhu se řekne, dneska budeme dělat to a to. Pak se tam řekne docházka, můžeme se tam třeba dát nějakou otázku do kruhu, jako co jsme dělali o víkendu, něco takového. Potom jdeme teda na nějaký ty klasické předměty, třeba pondělí až středa máme češtinu, matiku, jako by vždycky. Pak tam máme třeba projekty vlastní, kde třeba si já zvolím, já jsem měl třeba takový skvělý projekt o tornádech, zvolím si ten třeba projekt a pracuji na něm 2 týdny. A potom ho odprezentuju a mám jakoby splněno za ten projekt.
3: 3D tiskárna, to je vlastně projekt, který máš ty tak trošku na starosti, tak pojď ti ho představit.
2: Začalo to tak, že já jsem chtěl opravit s kámošem, který tady dneska není, jsem chtěl opravit 3D tiskárnu, kterou už jsme tady měli ve škole. Nicméně to se zjistilo, že je v neopravitelném stavu, protože už byla strašně zanedbaná, strašně dlouho seděla na polici. Tak jsme se nějak rozhodli, že uděláme nějakou sbírku a koupíme novou, protože myslím si, že 3D tisk by měl být na každý škole, jakože to je strašně skvělá věc, která je jako dobrá do života umět. Koupili jsme teda novou prostřednictvím dotací od spolužáků, dostali jsme od rodičů a od různých lidí jsme vybrali 5500. Když už jsme tady měli tu tiskárnu, tak jsme jako řekli, jestli bychom nemohli mít vlastní ateliér, což je vlastně takový předmět, pro ty, co neznají, je to vlastně předmět, který je na 2 měsíce, zapisuje se na to a 2 měsíce se věnujeme tomu tématu. V průběhu těch 2 měsíců jsme se vlastně tady naučili základy modelování nějakého softwaru pro ten 3D tisk.
3: Takže ty tedy vedeš ten kroužek, nebo tu skupinu vedeš ty? Máš to na starosti?
2: Ano, já to ještě mám s jedním spolužákem. My jsme si to rozdělili na 2 části. On má modelování, takže si tam vytváří, co by chtěli jako si vytisknout, a potom se to vymění. Potom ta skupinka, která měla modelování, se vlastně jde s 3D tiskárnou pracovat a třeba si vytisknout to, co si oni vymodelovali.
3: Dodává Marek, který se během prázdnin těší na 2týdenní tábor, kam jezdí už několik let. Přestože má rád moderní technologie, mobilní telefon, jak sám říká, mu tady nikdy nechyběl. Nejvíc se totiž těší na zážitky a společný čas s kamarády. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update.
4: Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte úterní pražský update, no a v rámci něj už jsou připraveny pražské zprávy. Jejich souhrn za dnešní den připravila Anička Hašková.
1: Dnes poslal dvě bývalé stoupenkyně kutnohorské sekty do vězení. Za vraždu samozvaného léčitele má zubařka Magdalena strávit ve vězení 12 a tělocvikářka v penzi Irena pak 12 let. Ženy se hájily tím, že jim vůdce sekty Richard Schiffer dlouhodobě říkal, že po smrti přejde do jiné dimenze a jeho tělo zmizí. Rozsudek je pravomocný. Vedení hlavního města nechá udělat nový znalecký posudek na cenu koupaliště Džbán v Praze 6. Chce ho koupit od soukromého vlastníka firmy Molepo, která koupaliště zavřela v roce 2022. Po případném odkupu chce koupaliště Praha 6 také spravovat. Vedení Prahy 12 dnes udělovalo čestná občanství. Ocenilo například psychiatra a adiktologa Jiřího Presla nebo inženýrku Vilmu Chládkovou. In memoriam dostali čestná občanství herec a režisér Karel Pech nebo československý pilot RAF Jiří Maňák. Praha prodloužila dětem z Klokánku bezplatné vstupy do vybraných bazénů. Podporu schválili městští radní. Děti tak můžou další rok zdarma využívat akvacentrum Šutka a bazény v Hloubětíně i na Strahově. A takzvané dobrodružné hřiště na Vypichu v Praze 6 bude otevřené i v červenci a srpnu. Přístupné bude každý čtvrtek, pátek a sobotu od 14 do 19 hodin. Radní městské části o tom rozhodli kvůli velkému zájmu. Během zítřka bude zataženo až oblačno, občas přijde déšť, přeháňky nebo bouřky. Teplotní maxima 21 až 23 stupňů. Foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsou tady i dopravní informace z Prahy a Lukáš Miller.
3: Je to tak, hezký podvečer, tak na pražském okruhu čekejte stále kolony mezi D1 a letištěm, vždy před sjezdem na Ořech, pomalu se jede jak od plzeňské D5, to je na 10 minut, tak také od Lochovského tunelu, tam je to zdržení na letiště delší, asi na 20 minut. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále, 10 minut se stojí ve Vilzenově od Bulhara k muzeu, nebo také na konci k Belské před semafory v Hloubětíně, zdržení 10 minut. Regulován je průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Povltavské v Troji, také v Radlici od motorletu i v plzeňské od Klamovky, je to vždy asi na 10 minut. 10 minut pak naberete v koloně i v bělohorské obou směrně před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Máte rádi novinky?
6: Tak si nalaďte každou středu

0: Je tady poslední červnový den a na rádiu Praha už je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Poslední červnový den roku, úterý 30. Svátek mají nositelky horského jména Šárka a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Katedrála svatého Václava v Olomouci byla vysvěcena biskupem Jindřichem Zdíkem v roce 1131. Na 6000 českých a slovenských legionářů se shromáždilo v roce 1918 na planině nedaleko francouzského městečka Dárny, aby přísahali věrnost vznikající republice. Od toho dne je poslední červnový den dnem ozbrojených sil České republiky. Příběhy krásné Scarlett, elegantního Retta Butlera a dalších slavných postav poprvé vyšly před 90 lety v roce 1936. Margaret Mitchellová ten den vydala svůj slavný román Jih proti severu, odehrávající se v dobách americké občanské války a několik let po ní. Mitchellová za román získala i Pulitzerovu cenu. První úsek dálnice D3, obchvat Tábora, tedy 3300 metrů dlouhý úsek čekanice Mašát, byl otevřen před 35 lety v roce 1991. Teď se na D3 jezdí z Mezna až do Kaplice nádraží. Fotbalový svátek nastal před 30 lety v roce 1996. Ve Wembley se hrálo finále fotbalového mistrovství Evropy a náš tým v boji o zlato vyzval Němce. Naši prohráli až zlatým gólem Olivera Bierhoffa v prodloužení a z Londýna si odvezli stříbrné medaile. Opravdu, drazí mladí přátelé, to není sci-fi, kdy si náš fotbalový nároďák skutečně válel. Nejdelší most světa byl otevřen před 15 lety. Po viaduktu mezi čínskými městy Tanyang a Kunshan přes řeku Yangtze projeli první vlaky. Železniční most je dlouhý 164 kilometrů. To je skoro jako z Prahy do Českého Krumlova. Poslední žena, popravená v Československu, Olga Hebnarová, se narodila před 75 lety v roce 1951. 60 slaví americký boxer Mike Tyson. A 45 je naší sportovní hvězdě, dvojnásobné olympijské vítězce a mistryni světa, oštěpařce Barboře Špotákové. Já přeju pěkný den.

0: Představte si, že někdo bez vašeho vědomí posbírá tisíce písní, použije jako učebnici pro umělou inteligenci a vy se to rozvíjíte až po letech z veřejně dostupné databáze. Přesně to teď řeší i někteří čeští hudebníci. Ti totiž našli své písničky v databázích, které používali někteří vývojáři bez vědomí autorů k trénování svých programů. A každý zvlášť
1: do kapsy svý. Aneta Langerová, 180 písniček. Michal David, přes 200 písniček. Kapela Framus 5, 9 skladeb.
2: To bývávali na koleji časy.
1: To je jenom drobný výčet hudebníků, kteří se objevili ve čtyřech databázích zveřejněných americkým magazínem The Atlantic. Autoři článku na základě výzkumných prací získali seznamy zvukových záznamů, které vývojáři mohli využívat k strojovému učení takzvané umělé inteligence. Takzvané datasety obsahují odkazy na hudbu ze streamovacích služeb. Zvuky a informace z nich stahují vývojáři pomocí nástrojů, které můžou porušovat podmínky platform. A stejně tak mohou porušovat smlouvy ochranného svazu autorského, říká předseda představenstva OSA Roman Strejček.
3: Tyto služby, nebojím se říci, ukradly nahrávky a autorskou tvorbu z internetu. Je proto nezbytné přivést provozovatele služeb s generativními modely umělé inteligence k jednacímu stolu, a to i za cenu soudních sporů. Minimálně na jeden takový se společností Suno se v OSA připravujeme. Zdokumentovali jsme totiž, že Suno generuje celé refrény známých skladeb českých autorů, jejichž práva zastupujeme a mezi které mohu například zmínit patří Karel Kryl a jeho píseň Bratříčku zavírej vrátka.
1: Volně přístupný generátor hudby Suno promění jednoduché zadání v hotovou skladbu. V jádru funguje tak, že originální nahrávky rozdělí na malé části. Zapamatuje si kontext a pak z těchto informací generuje další hudbu. Zatím není prokázáno, které konkrétní komerční modely byly na nalezených datasetech trénovány.
4: Že tyhle nástroje trénují na hudbě stažené z internetu, je prakticky jisté. Naznačují to jak jejich vlastní výstupy, tak i důkazy z několika soudních sporů, které proběhly v posledních letech. Co bohužel nevíme, je, která firma použila pro trénování který dataset.
1: Komentuje Josef Holý, odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti. Podle článku webu The Atlantic je teď u soudu celkem 12 žalob od labelů a hudebníků, kteří obvinili softwarové společnosti z nelegálního použití původních nahrávek. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update.
0: A jsou tady dopravní informace z Prahy a Lukáš Miller.
6: Hezký večer, tak v Praze už se ten provoz výrazně sklidnil. Na Pražském okruhu se zkrátilo zdržení před sjezdem na Ořech, jen asi 10 minut naberete od plzeňské D5 a také v opačném směru od Lochovského tunelu, i tam to zdržení se začíná zkracovat. Stále se plní ve Vilzenově ulici příjezd do centra směrem z Holešovic po magistrále, kolona je tam od Bulhara k muzeu je na 10 minut. 10 minut naberete také v opačném směru na konci Nuselského mostu před vjezdem do Legerovy ulice. 10 minut se pojíždí také v Bělohorské, a to zejména

0: na směrem z centra na Bílou horu před křižovatkou Vypich a také na konci k Belské ulice směr Průmyslová před semafory v Hloubětíně čekejte také kolonu od Novopatské asi 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: pojďme se ještě podívat na počasí, tak v noci i zítra bude oblačno až zataženo, mohou se vyskytnout přehánky nebo bouřky, a to i silné. Noční teploty 21 až 19 stupňů Celsia, ale zítra se už ochladí a teploty se od těch nočních moc lišit nebudou, takže přes den 21 až 23 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart, but I cannot change his will.
1: Tak to byl Dermot Kennedy na Rádiu Praha, máme tady 19. hodinu, jsou tady také další zprávy a Anička Hašková už je ve studiu. Hezký večer.
2: Pěkný večer.

0: Praze v obou směrech pouze jedním pruhem, začne totiž její oprava. Loni výrazně klesl zájem o předčasné důchody. Americký nejvyšší soud potvrdil zákaz účasti transgenderových osob v ženských školních týmech. Zítra čekejte zataženo až oblačno a teploty do 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Silničáři od zítřka omezí provoz v Kbelské ulici v Praze. V obou směrech bude průjezdná jen jedním pruhem místo dvou. Denně po ní projede až 90 tisíc aut. Začne rozsáhlá oprava silnice, za kterou Praha zaplatí zhruba 600 milionů korun, popisuje náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
2: Samotná rekonstrukce Kbelské ulice začne i hned po půlnoci z 1. na 2. července. A předpokládáme ukončení prací v polovině srpna k 15. srpnu.
0: Kbelská ulice bude sloužit jen pro transitní dopravu. Řidiči z ní nebudou moci nikam odbočit ani na ní najet. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad. Začíná úprava parku Fidlovačka v Praze 4. Areál bude uzavřený do konce července. Práce by měly být hotové do konce srpna. Dělníci opraví například cestní síť a dětské hřiště. Podle radního městské části pro životní prostředí Tomáše Hrdinky z Hnutí ANO by náklady měly být do 9 milionů korun.
3: Bude tam na 30 tisíc kusů trvalek a cibulovin, takže ten park, který dneska vlastně tvoří hlavně stromy a nekvetoucí keře, tak bude rozkvetlý, a to po celý rok od jara až do podzimu.
0: O předčasný důchod si loni zažádala oproti předchozím rokům jen třetina lidí. Vyplývá to z informací České správy sociálního zabezpečení. V roce 2025 si o dřívější odchod do penze požádalo zhruba 9200 lidí. Třeba v roce 2023 to bylo přes 100 000 lidí. Správa si to vysvětluje změnou pravidel v roce 2022. I přes zkrácení měli lidé díky protiinflačním valorizacím i o několik tisíc korun vyšší důchod než nové řádné penze. V roce 2024 naopak vláda Petra Fialy z ODS schválila zpřísnění podmínek. Předčasný odchod do důchodu už tak výhodný nebyl, a to se projevilo v počtu žádostí o něj. Americký nejvyšší soud ve Spojených státech rozhodl umožnit americkým státům omezování členství transgenderových osob v dívčích školních a sportovních týmech. Potvrdil tím zákony v Idaho a západní Virginii, které účast těchto osob už zakázaly. Americký prezident Donald Trump rozhodnutí označil za velkou výhru. Verdikt ruší rozhodnutí nižších soudů, které se naopak postavily za transgenderové studenty. Idaho i západní Virginie ve svých zákonech rozdělují sportovní týmy na veřejných školách a univerzitách podle biologického pohlaví a zakazují studentům mužského pohlaví účast v ženských týmech. Tenistka Marie Bousková postoupila do druhého kola Wimbledonu. Australanku Gibsonovou porazila 2-1 na sety. Další kolo si zahraje i Karolína Plíšková, která zvítězila nad Krajankou Valentovou 2-0 na sety. A o postup aktuálně hraje Sára Bejlek a také Jakub Menšík. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, přeháňkami a místy bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Povane slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jaká je teď situace v dopravě, to nám přiblíží Lukáš Miller.
5: Hezký večer, tak v Praze už je ten provoz teď po 7. hodině de facto bez komplikací, pouze menší zdržení je na Nuselském mostě, zhruba z poloviny mostu do Legerovy, čekejte 5 minut navíc, 5 minut se popojíždí také po Vilzonově na příjezdu k muzeu a kolona na 10 minut je aktuálně v Karlovarské před Bílou horou, směr Pražský okruh. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A to už je hudební menu po 19. hodině. Budou tady Sam Fender a Olivia Dean. Pak třeba Lady Gaga. A taky společně Calvin Harris a Tom Grennan. Calvin Harris teďka bude v Ostravě na Beats for Love a Tom Grennan zase byl o víkendu v Praze jako předskokan One Republic. Tak si to pánové v tuto hodinu rozdají z By Your Side na Rádiu Praha. Já jsem Petr Zajíček, přeji hezký večer.

0: Tak tolik švédská kapela Rednex, která se v 90. prosadila takovými hodně veselými songy jako Cotton Eye Joe nebo Old Palpanayok, a toto od nich tedy byl ploužák Wish You Were Here. Když se řekne drag queen, většina lidí si představí výrazné kostýmy a make-up. Tato komunita je ale mnohem pestřejší a pro mnohé i formou umění nebo sebevyjádření. Co vlastně drag kultura znamená, zjišťovala naše letající redaktorka Monika Doležalová.
1: Drag je umělecká forma, která pracuje s make-upem, parukami, kostýmy a ze své podstatě nějak satirizuje gender. Vlastně taková nejznámější forma dragu je asi drag queen, teda většina lidí to zná jako muže, co se převlékají za ženy, ale samozřejmě to můžou být jako velké variace.
2: Vysvětlil mi Karel Vladyka alias Just Karen, výrazná tvář české drag queen. Existují také drag kings, kdy se ženy převlékají za muže. Rozhodně nejde o karikaturu genderu, ale hraje si to se stereotypy.
1: Drag je vlastně taková pro mě humorná, taky krásná forma, jak se s těmihle věcmi hrát a i se tak různě umělecky vyjádřit. Pokud třeba ráda šiješ nebo seš hodně na kostýmy, tak je to pro tebe místo, kde se můžeš hodně vyžít a tvořit ty kostýmy. Já jsem třeba víc na tu divadelně performanční stránku. Já hodně třeba píšu pro své performance, dělám na svých vystoupeních různé monology, takové divadelní věci. Pokud někdo rád tančí, tak například hodně vystupuje v klubech, třeba jako na lipsinková čísla nebo na taneční čísla.
3: Jak je to přijímaný jako vlastně českým publikem?
1: Já myslím, že čím dál víc, mladá kultura tomu určitě otevřená je. Jako často musíš jako třeba v dragu prostě projít jenom přes ulici nebo se objednat taxíka a samozřejmě se jako necítí člověk vždycky bezpečně, jako stalo se mě a kamarádům, že nás někdo prostě obtěžoval, napadnul. Jako drag queen se snažíš lidem poskytnout nějakou zábavu, radost, umělecký zážitek, ale jako zároveň jdeš do práce a bojí se, že na tebe někdo plivne, no, jako není to příjemný.
2: Pro drag je důležité líčení, paruky, kostýmy a také podpatky.
1: Tak teď už mám taky nějaký pár třeba jako dražších šatiček, co jsem si nechal udělat na míru, na vystoupení svoje a tak. A jinak si s tím prostě rád hraju. Teď třeba prostě o víkendu bylo, že 40 stupňů, já jsem měl vystoupení, tak jsem si dal na sebe jenom kraťasy a vycpanou podprsenku. Zároveň jsem jako dělal country písničku, takže mi to přišlo v pohodě. Ono pořád jako ta paruka hodně dělá a ty podpatky. Mám třeba svoji one woman show teď, která se jmenuje Magický večer s Just Karen, která je taková jako kouzelná show, je to koncipované jako kouzelnické vystoupení, takže to mám jako třpitivou fialovou robu.
2: Jak mi prozradil Karel, uživit se jako drag queen je u nás nemožné a proto je důležité to brát spíše jako zájmovou aktivitu. Monika Doležalová, Rádio Praha.
4: Pražská kultura. Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Dva legendární synth bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

Tak poté, co jste včera mohli slyšet večer po 9. hodině vinyl, tedy pořad hudební speciál, o kterém jako o jediném týdnu rozhodujete vy naši posluchači svým hlasováním na Facebooku Rádia Praha, a mohli jste si tedy poslechnout album, které jste prohlasovali od Janet Jackson z roku 1989, tak ode dneška už samozřejmě zase jede nové hlasování na Facebooku. Podívejte se tam, zahlasujte. Já jenom tedy odhalím, o jaké dvě skupiny, o jaká dvě alba se tentokrát jedná. Tak jsou to skvělé britské kapely. Jedna to jsou Pet Shop Boys a ve hře je jejich druhé album z roku 1987 Actually. Tam jsou pecky jako Heart, Rent, ale především megahit It's a Sin. Ten tenkrát absolutně boural hit parády. No a nebo si můžeme zahrát příští pondělí 6. července už Depešáky a jejich 7. album z roku 1990 Violator. A tam jsou zase věci jako World in My Eyes, Personal Jesus nebo Enjoy the Silence. Jsou neskutečný hity. Tak je to na vás. Hlasujte, Pet Shop Boys nebo Depešáci. Už jsem se koukal, protože hlasování začalo, jak už jsem říkal, tak jsem se koukal na momentální stav. Tak více momentálně hlasů mají Depeche Mode, ale to se samozřejmě do příštího pondělí, kdy to hlasování trvá, může změnit. Tak jenom připomínám, do pondělí 6. července do 12 hodin zahlasujte na Facebooku Rádia Praha, co si příští pondělí večer budeme hrát.

0: No a teď už jsou tady metropolitní tipy a s nimi Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den, startují letní Shakespeareovské slavnosti. Ty jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v Evropě, zaměřenou na uvádění děl Williama Shakespearea. Představení se odehrávají v prostoru před nejvyšším purkrabstvím Pražského hradu a na venkovní scéně Lichtenštejnského paláce v horní části Malostranského náměstí. Shakespeareovské slavnosti odstartují premiérovým představením komedie Omylů. Nebudou chybět ale ani oblíbené hry z let minulých, jak se vám líbí Otelo, Macbeth, Večer tříkrálový nebo Marná láskysnaha. A nebo si užijte vědu ve všech jejich podobách. Na Vítězném náměstí v Dejvicích totiž bude ve středu Vědafest. Těšit se tam můžete na laboratorní pokusy, chemickou show a nebudou chybět ani roboti. Vědafest je akce pro všechny věkové generace a je zdarma. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tak to byla Janet Jackson na rádiu Praha. Teď je ale 20. hodina, nemůžeme si dopustit celou písničku a musíme dát zprávy. Je tady Anička Hašková, hezký večer.
1: Pěkný večer. Lékaři budou moci předepisovat o 12 léků více než doteď. Nová pravidla pro základní školy při používání mobilních telefonů pro žáky připravila Praha 10. Mezi desítkami tisíc pohřešovaných ve Venezuele jsou i čerstvě deportovaní lidé ze Spojených států. Zítra bude zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praktičtí lékaři teď budou moci nově předepisovat přibližně o 12 léků více než doteď. Lidé tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíce dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
3: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo 1. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
1: Praha 10 sestavila pro základní školy pravidla pro používání mobilních telefonů. Podle nich by žáci měli mít od nového školního roku mobily při vyučování i o přestávkách uložené v aktovkách nebo na jiném určeném místě. Výjimky budou možné například ze zdravotních důvodů. Co na radnici reaguje, vysvětluje jí mluvčí Jan Bruno Trop.
4: Reaguje na zkušenosti samotných škol, které stále častěji řeší vyrušování při výuce, omezenou komunikaci mezi žáky, kyberšikanu nebo pořizování fotografií a videí bez souhlasu ostatních. Dokument má doporučující charakter a nijak neomezuje pravomoci ředitelů škol ani školských rad.
1: Omezit používání mobilních telefonů chce také ministerstvo školství, které je chce zakázat od září příštího roku ve třídách, jídelnách i družinách. Někteří středočeští silničáři začínají pracovat až pozdě večer. Kvůli vedrům totiž například nemůžou instalovat vodorovná dopravní značení na rozpálenou vozovku, protože by barva nevydržela, vysvětluje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
5: S ohledem na ta vedra, která provází poslední dny, tak těm pracovníkům se samozřejmě lépe pracuje a i se jim pracuje lépe s tím materiálem.
1: Mezi pohřešovanými po zemětřesení ve Venezuele jsou i desítky lidí, které do země krátce před katastrofou deportovaly Spojené státy. Zřítil se s nimi hotel, ve kterém měli čekat na lékařské prohlídky, očkování a vydání dokladů totožnosti. Deportační spoje s Venezuelanami vyhoštěnými v rámci protiimigrační politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa letěly ze Spojených států dvakrát týdně. Na palubě letu v den zemětřesení bylo přes 140 lidí, včetně 7 dětí. Bruslařská unie umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží. Po více než 4 letech tak budou moci závodit pod neutrálním statusem. Soutěžit smějí bez státních vlajek, dresů a hymen. Zároveň budou mít snížené kvóty. Zítra čekejte zataženo až oblačno, občas se objeví déšť, přehánky a místy i bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne mírný západní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě doprava krátce, provoz už je totiž v Praze a okolí bez větších komplikací, ale jedna nehoda je teď aktuální, a to na Praze 9 v Sokolovské ulici, mělo by to být u Vysočanské polikliniky. Je tam hlášený střet tramvaje a osobního vozidla, tak tady opatrně, šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Tady je hudební nabídka po 20. hodině. Olivia Rodrigo. Bude tady Lucie. A dáme si nový Stony. Už za pár dní vydají z Brusu novou desku, kde bude právě tato věc. In the Stars. A já jsem Petr Zajíček ze studia Rádia Praha, vám přeji příjemný poslední červnový večer.

0: Každý týden jezdí živé mořské korály z Vídně do Brna. Vědci z CEJTECu VUT je dokážou zkoumat zevnitř, aniž by jim ublížili. Dosud bylo podrobné zkoumání živých korálů téměř nemožné bez zásahu do jejich tkáně. Nová metoda má pomoci odhalit, jak reagují na změny prostředí a přispět k ochraně ohrožených korálových útesů.
1: Konečná zastávka, prosím.
2: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
3: Přivezli jsme je z vídeňského akvária House des Meres. Žijí tam v mořské vodě.
2: Ukazuje mi Hana Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Tu přivezla společně se svým kolegou Antonem Fietisofem.
4: Když to otevřu, je tady malá plastová krabička s mořskou vodou. V ní je ponořený speciální držák, ať se nám korály lépe převážejí.
2: Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet. Oskenují se a ještě ten den se musí vrátit zpět do akvária, říká vedoucí výzkumu z CEJTECu VUT Markéta Kaiser.
5: Ten vlastně věnujeme skenování výzkumu a pak víme, že nejpozději v ty tři by měly jako odjíždět vlakem zpátky.
6: A nyní vstupujeme do laboratoře na CEJTECu, kde se podíváme na korály prostřednictvím speciální skenovací technologie.
5: Ten korál je velice malý, když se na to tady koukáme okem, tak člověku by se to jako vešlo mezi dva prsty.
6: Výzkumníci vybírají správný vzorek, vkládají ho do zkumavky.
5: Pomocí toho mikro-CT skenu dokážeme krásně ukázat tu vápenitou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod tou růžovo-fialovou vrstvou, co vidíme. To je ten živý organismus. Na něm jsou ty symbiotické řasy, které vyrábí kyslík pro planetu Zemi.
2: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici. Obsluhuje ho technik z CEJTECu VUT Vít Holeňa.
7: Já tady teď umístuju takový oranžový stojánek.
2: Nahoru předěláváte zkumavku s korálem.
7: Myslím si, že drží.
2: Takže máme nasazeno a nyní opouštíme tomograf a jdeme zapnout skenování.
5: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo v mořích, oceánech.
2: Snímky z Brna už zaujaly i vědce z japonské Okinavy. Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
8: Vraťte se na Best of Live Music z celého světa.
9: Genesis Live Over Europe. V roce 2007 se slavný band dal po 15 letech dohromady a vyjel na evropské turné. Turn It On Again, The Tour. Jedna ze zastávek byla 20. června v Praze před O2 arénou pro 20 000 diváků. Genesis Live Over Europe.
8: Praha žije.

Tak máme 4 minuty po 8:30 a já už pro vás mám pozvánku k našemu dalšímu vysílání, co nabídneme za půl hodiny, tedy po zprávách po 21. hodině. Tak je úterý, je to jasné, bude to retro návrat do 80. nás opět čeká po 21. hodině. A kterou muziku tentokrát upřednostnil jste 8. dekády kolega Petr Jungmann, který připravuje tento pořad. Tak minulý týden tady byli v Praze Duran Duran v O2 aréně, přesně 45 let po vydání první desky, tak tu si právě připomeneme a uslyšíte songy Girls on Film, Carlos Memories a třeba Planet Earth. K tomu do vinilu nominovaní Pet Shop Boys i Depešáci. Od Pet Shop Boys si dáme hned v úvodu pořadu retro hitovku Hard a od Depešáků hned na to to bude Personal Jesus. Navíc zaspívá Shadej, Baltimora připomene hit Tarzan Boy a dívčí formace Bananarama zase Venus. No a návrat do éry československé pop music zajistí Iveta Bartošová songem, který se pro tuto roční dobu prostě hodí. Bude tady Léto z doby, kdy Iveta začala učinkovat s kroky Františka Janečka, což vlastně vychází zhruba 40 let zpátky, se dá říct. Ano, byl to rok 1986. Tady připomínám, že hudbu napsal sám Janeček a text opatřil k písničce Léto otec Terezy Pergnerové, Eduard Pergner, který si ale tenkrát říkal Boris Janíček. Ještě připomenu, že Léto vyšlo na albu To je senzace, kde Iveta naspívala ještě hit Radovánky a třeba Sagi, Sagvantofy, tam měl úspěšný ploužák Večírek. Možná jste na něj na nejednom večírku nebo diskotéce taky trsali. Takže dnešní retro po 9. večer tady u nás na Rádiu Praha.

0: Tak to byla hitovka z 90. Unique 2 a Break My Stride. 120 km potrubí a 14 elektráren. Paříž se chlubí největší chladicí sítí v Evropě, která využívá vodu z řeky Seiny. Tato do jisté míry přírodní klimatizace chladí nemocnice, kanceláře, muzea i pařížskou operu. V posledních dnech dostala pořádně zabrat, protože teploty ve městě opakovaně překonaly hranici 40 stupňů.
1: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže, na dohled Eiffelova věž, nedaleko Velkého paláce a Invalidovny. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
2: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 km potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
3: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
4: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky Seině a chladícím zařízením.
1: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu, ještě návleky na boty. Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Seina.
5: Řeka Seina se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
3: Popisuje Clémence Penánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50-stupňová vedra kolem roku 2050. A v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Seina, na které systém chlazení do značné míry stojí.
6: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují. Systém je odolný jako příroda. Musíme ale navýšit naše kapacity výroby a přesně to taky děláme.
3: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Léal a postupně se přidávaly další projekty.
2: O pár let později se lidé začali ptát, jestli by bylo možné chladit i muzeum Louvre. Začátkem 90. let pařížská radnice rozhodla o rozšíření této chladicí sítě.
3: Upřesňuje Clémence Penánová ze společnosti, která spravuje tuhle chladicí síť. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire chce v tomto trendu pokračovat a připojit chladicí síti ještě dvakrát víc zákazníků.
7: Je pro nás strategické rozvíjet tuhle chladicí síť, která má dvě hlavní přednosti. Spotřebovává podstatně méně elektřiny a nevypouští teploven k sousedovi jako běžné klimatizace.
3: Pařížský starosta Emmanuel Grégoire upřesnil, že k chladící síti už je připojená první škola a v plánu je připojit desítky dalších, stejně tak jako nemocnice, domovy důchodců nebo univerzity. Uvažuje se i o připojení bytových domů, ale to by vyžadovalo výstavbu další infrastruktury. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
8: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tak to byly na Rádiu Praha Justin Wellington a Small Jam. 21. hodina je tady, také zprávy a ve studiu kolegyně Anička Hašková. Vítej, hezký večer.
1: Pěkný večer. Písnici hoří sklad oblečení, hasiči tam vyhlásili třetí stupeň poplachu. Vrchní soud v Praze poslal bývalé členky kutnohorské sekty na 9 a 12 let do vězení. Podle soudců zavraždili vůdce sekty. Nejvyšší soud ve Spojených státech odmítl Trumpův příkaz omezit udělování občanství dětem narozeným v zemi. Zítra bude zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští hasiči zasahují u požáru v Písnici, hoří tam sklad s oblečením. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče vyhlásili hasiči na místě třetí stupeň poplachu ze 4. Jednotky z plameny bojují pomocí několika proudů i výškové techniky. Celkem je na místě 25 kusů techniky. Podle Řezáče nejsou žádní zranění a nebylo potřeba nikoho evakuovat. Vedení hlavního města nechá udělat nový znalecký posudek na cenu koupaliště Džbán v Praze 6. Chce ho koupit od soukromého vlastníka firmy Molepo, která koupaliště zavřela v roce 2022. Starý posudek odhadoval hodnotu areálu i s budovami a pozemky na 79 milionů korun. S tím ale Molepo nesouhlasí. Po případném odkupu chce koupaliště spravovat Praha 6, říká její místostarosta Petr Prokop z Hnutí STAN.
3: To vždycky bylo koupaliště a myslím, že by to mělo zůstat jako areál pro trávení volného času. To znamená místo, kde se dá kombinovat sportovní vyžití, ať už právě na vodě nebo na suchu, včetně toho zázemí, toalet, občerstvení.
1: Společnost Molepo na žádosti Českého rozhlasu o vyjádření nereagovala. 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Schiffera je tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Soudci ale dospěli k názoru, že netrpěli žádnou psychickou poruchou a byli pouze Schifferem zmanipulované. Advokát jedné z obžalovaných David Uhlíř řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
4: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
1: Obě ženy se proti verdiktu odvolají k nejvyššímu soudu. Stejný postup zvažuje i státní zástupce. Americký nejvyšší soud odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování občanství všem dětem narozeným na území Spojených států. Tento princip je zaručený 14. dodatkem americké ústavy. Trump ho přesto v minulosti tvrdě kritizoval. Hned první den po loňském návratu do Bílého domu podepsal exekutivní příkaz. Úřady by podle něj neměly automaticky udělovat občanství dětem narozeným ve Spojených státech, pokud alespoň jeden z rodičů není americkým občanem nebo nemá v zemi trvalý pobyt. Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Plíšková vyřadila Terezu Valentovou 2-0 na sety. Postoupil i Jakub Menčík, který porazil Brita Samuela v 5 setech. Během zítřka bude zataženo až oblačno, občas přijde déšť, přehánky nebo bouřky. Teplotní maxima 21 až 23 stupňů. Foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha. Retro.
5: Poslední červnový den. Rok se láme do druhé poloviny. Školáci mají už od pátku prázdniny. Zítra začíná 7. měsíc v roce. Červenec. Vy poslední červnový večer trávíte s Rádiem Praha. Jestli pravidelně, tak víte, že do 10 tu máme retro. Další výlet do 80. let a tady je Petr Jungmann. Minulý týden přijeli do Prahy Duran Duran. Přesně 45 let po vydání první desky. A tu si dneska připomeneme třemi hity. Iveta Bartošová připomene, že je léto a všude kolem budeme vzpomínat na hity 80. let. Popřípadě objevovat to, co se hrálo. Začneme naším vinylem, protože v něm na sebe v dalším hlasování narazili Kosa na kámen. Dva slavné a legendární synthy bandy 80. let. Pet Shop Boys a Depeche Mode. Do pondělka hlasujte, jestli byste příští úterý radši Pet Shop Boys a jejich megaseller Actually nebo Depeche Mode a LP Violator. Dneska oba slavné bandy za sebou Heart a pak Personal Jesus. Dobře se bavte a hlasujte u nás na Facebooku.
2: Rádio Praha. Retro.

Všade jasy víte z tabu a teď vypalovačka z Itálie od projektu Baltimora Tarzan Boy. Jestli chodíte na hokej na Spartu, tak při každém gólu na vás huláká právě tento song. Teď i na rádiu Praha 107.1 FM a DAB+. Tady je retro a dnešní fokus na 45 let staré první album skupiny z Birminghamu Duran Duran. Simon Le Bon, Nick Rhodes a tři Taylorové, John, Andy a Roger. Ani jeden z nich není v příbuzenském vztahu a to je rarita. Vznikli v roce 1978 a jméno si dali podle postavy ze sci-fi filmu Barbarella, doktora Duranda Duranda. Na první album si počkali do června 1981 a deska se stala jedním z ikonických alb 80. let, které určilo směr celé dekády. Sice nebylo tím absolutním hitem, ani v singlech, ani v albech, ale Duran Duran přišli s muzikou, která se stala jedním ze symbolů druhé britské invaze. Jejich první tři singly pěkně v řadě za sebou. Planet Earth, Careless Memories a taky Girls on Film ve videoklipu s dívkami zápasícími v ringu. V původní verzi s více méně nahými, ale tu musíte dlouho hledat. Původně Duran Duran čekali, že se bude hrát na placených kanálech s erotickým obsahem. Pak museli udělat mírnější verzi přístupnou i mládeži. Dneska bez obrázků, třikrát Duran Duran a jejich první tři singly. Retro.

0: Tomuto songu je 40 let. Vyšel v květnu 1986 a byl první velkou spoluprací dívčí trojice Bananarama se slavným producentským týmem Stoke Aitken a Waterman. Ti do konce dekády nahráli hromady hitů s Bananarámou, s Kylie Minogue, Rickem Astleym nebo Jasonem Donovanem. Ale singl Venus, který si vypůjčili od holandských Shockin' Blues roku 1969, byl tím prvním megahitem a do dneška zní skvěle. Co si budeme povídat. A kolikrát byl použit ve filmech či reklamách, tak to bychom počítali dlouho. Ale na co počítání v létě, jsou přece prázdniny. Matiku si necháme na září, ale zůstaneme u 40 let staré muziky. Tehdy v roce 1986 vydala Iveta Bartošová singl Léto. Těsně po smrti jejího hudebního partnera Petra Sepéšiho, který stejně jako ona později skončil pod koli vlaku. Taková až osudová píseň, která dostala svůj mrazivý význam předposlední aprílový den roku 2014. Na albu vyšla v roce 1998 a to na desce označované jako comeback století ve jménu lásky. Původní verze je z března 1986. Tady je Léto, Iveta Bartošová.
1: Rádio Praha, retro.

0: Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dva legendární synthy bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode? Zapeklitá otázka. Volba je

Baby dnes seděla v koutě v asi nejslavnějším letním romantiáku Hříšný tanec. Skočtí Deacon Blue připomněli svůj největší hit z roku 1988 a pak tu byl takový britský god, jeho vrstevník, legenda Cliff Richard. V roce 1987 vydával 28. album s tímhle slavným singlem Some People a jsme ve finále. To bylo dnešní retro. To další tu bude přesně za týden zase v úterý večer. Teď ještě Uriel, Jana Kratochvílová jako Jane Pope se songem nahraným po její emigraci ve Spojeném království. Don't you hear me screaming? Ten song a celé album Bohemian bylo excelentní. Pěkný zbytek večera s Rádiem Praha.

0: Do 80. let se vrátíme přesně za týden. V úterý od 21 hodin si nalaďte retro.
1: Retro na rádiu Praha.
2: Je 22 hodin.
3: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Kriminalita v Praze za 10 let klesla podle statistického úřadu nejvýrazněji ze všech krajů. Český tým záchranářů ve Venezuele je kompletní, práci jim ale komplikují dotřesy. Zítra čekejte zataženo až oblačno a teploty do 23 stupňů.
4: Rádio Praha. Zprávy.
3: Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dříve řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
5: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
3: Za posledních 10 let klesla kriminalita v Praze nejvýrazněji ze všech krajů. Vyplývá to z nových údajů Českého statistického úřadu. V počtu trestných činů hlavní město sice dlouhodobě převyšuje ostatní kraje, podíl metropole na celkové kriminalitě v zemi se ale stále snižuje. Podstatnou část trestných činů tvoří v Praze zejména drobné kapesní krádeže, pokračuje mluvčí statistického úřadu Jan Cízlar.
6: Praha se dlouhodobě na celkovém objemu kriminality podílela přibližně z 1/4. V roce 2025 ale její podíl klesl na zhruba 20%, což je nejnižší hodnota za celou sledovanou dekádu. Pro porovnání, v roce 2015 tvořily skutky registrované v Praze více než 25% veškeré registrované kriminality v zemi.
3: Loni policie v Praze registrovala bezmála 35 tisíc trestných činů. V roce 2015 to přitom bylo 64 tisíc. Nejméně v průměru klesla za posledních 10 let kriminalita v Karlovarském kraji. Dobrodružné hřiště na Vypichu v Praze 6 bude otevřené i v červenci a srpnu. Přístupné bude každý čtvrtek, pátek a sobotu od 14 do 19 hodin. Radní městské části o tom rozhodli kvůli velkému zájmu. Děti si na něm můžou sami vyrábět herní prvky a věci, například ze dřeva. Radnice ho otevřela na začátku dubna. Venezuelští i zahraniční záchranáři dál bojují s časem. Stále hledají lidi, co po zemětřesení mohli přežít pod sutinami. Kompletní už je i český tým USAR. Z Curaçaa dorazilo zbývajících 19 hasičů, kteří se předtím nevešli do transportního letadla. Záchranáři jsou v kontaktu s místními obyvateli, kteří jim předávají tipy na místa, kde by mohl někdo přežít. Podle velitele odřadu z českého týmu USAR Petra Vodičky jim ale práce komplikují další dotřesy.
7: Jakmile dojde otřesu, všichni ven ze sutiny, jdou na bezpečné místo a okamžitě přepočítat, my všichni máme s sebou všechny lidi, počkáme, až se uklidní, znovu posouzení statikem a teprve pak můžeme pokračovat.
3: Ničivé zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 1700 lidí, zraněných je na 5000. Bruslařská unie umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží. Po více než 4 letech tak budou moci závodit pod neutrálním statusem. Soutěžit smějí bez státních vlajek, dresů a hymen. Zároveň budou mít snížené kvóty. Zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, přeháňkami a místy bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Povane slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

jen pár minut od rušného centra Prahy existuje místo, kde je najednou úplné ticho. O zahradě Ztracenka na pražském Albertově moc lidí neví a možná proto byste sem měli zajít. Odměnou vám bude překrásný výhled na Podskalí a nedaleký Vyšehrad. Původně sloužila zahrada jako sad a vinice a v období socialismu fungovala taky jako dětské hřiště. Dnes díky rekonstrukci připomíná zahradu italského typu. Tvoří ji totiž cihlové terasovité zítky, které můžete znát ze zahrad pod Pražským hradem. Praha je nej. Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Od roku 2003 působila ve vězeňské službě České republiky. Byla ředitelkou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou a mužské v Kuřimi. Poté působila jako ředitelka odboru trestní politiky Ministerstva spravedlnosti České republiky. Aktuálně je ředitelkou probační a mediační služby. Kromě toho je iniciátorkou projektu Yellow Ribbon neboli Žlutá stužka a nejnověji také autorkou knihy Kriminálnice. Naším hostem bude už za chvíli Gabriela Slováková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla Gabriela Slováková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vám zaprvé moc gratuluji k nové knize. My se scházíme vlastně těsně po tom, co vy jste ji pokřtila. Jaký je to pocit vypustit do světa něco, co jste tak dlouho pilovala, na čem jste tak dlouho pracovala? A já vím, že tady to opravdu byly dlouhé, ne měsíce, ale roky.
2: Pocit je euforický, protože já jsem s knížkou začala ještě jako ředitelka věznice Světla nad Sázavou, když jsem respondentky přímo měla blízko u sebe, chodili ke mně do kanceláře, kde natáčeli jsme tu první část rozhovoru o její životě, proč jsou ve vězení, co se jim stalo. Pak to na chvilinku uslo, protože jsem se stěhovala, různě rodila děti a podobně. No a následně jsem nevěděla, co s tím, protože ten materiál už byl jako starý a nevěděla jsem, jestli ty ženy by vůbec stály o jeho publikaci, tak jsem ji vyhledala. Některé z nich souhlasily s pokračováním svých příběhů, takže celý ten proces trval někdy od roku 2018 do roku 2025, takže
1: to trvalo dlouho,
2: ale ten křest, to byl ještě větší stres, protože mým kmotrem byl pan prezident Petr Pavel, který se o téma dlouhodobě zajímá a vlastně umožnil takovou tu větší prezentaci a veřejnou osvětu a vůbec debatu, takže jsem kromě toho, že jsem byla nervózní, jestli se bude líbit knížka, tak ještě dvakrát tolik, aby se křest povedl, aby i pan prezident byl spokojený, ale říkám, s vděkem musím říct, že jsou lidé v tomto státě, kteří se zajímají i o ta vyloučená témata, myslím, že to je extrémně důležité.
1: Ta kniha, o které si povídáme s Gabrielou Slovákovou, se jmenuje Kriminálnice. A jak už tady padlo, tak ty prvopočátky byly právě v dobách, kdy vy jste vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou. Co bylo vlastně tím prvním nápadem, tím impulzem, ty příběhy tam zaznamenat?
2: Když pracujete ve vězení a vlastně denně slýcháte, vídáte nebo čtete spisy žen a začnete přemýšlet nad tím životem, který vedou a co se jim dělo předtím, než nastoupili do výkonu trestu, i s pomocí kolegu, kterým tímto chci velmi poděkovat, psychologu, terapeutu, pedagogu, jsem se k těmto příběhům dostala. Často pak rozhodujete o nějakých krocích v jejich životě, o podmíněném propuštění, o tom, jestli můžou třeba navštívit rodinu. S některými ženami se blíž poznáte i proto, že jsou tam déle. A čím víc těch příběhů jsem vnímala, tu různorodost, ty důvody, co se dějí v lidském životě, tím víc jsem chtěla, aby to pochopila i ta veřejnost. Takže to byl takový možná první impuls a potom my jsme ve věznici jezdili s takovým programem prevence kriminality po školách, co doposud považuji za jednu z nejlepších forem prevence. A nedělá to jenom Světla, dělají to i mužské věznice, i Kuřim, kde jsem následně byla ředitelkou, ale vlastně teďka bych řekla, většina věznic se podílí na osvětě ve školách, základních, středních a odsouzení povídají své příběhy, co se jim stalo, že byly taky normální děti, jak se dostali k drogám, k dluhům a podobně. Takže tím, jak jsem ty příběhy poslouchala, čím dál tím víc ve mně rostla ta myšlenka, jak je důležitá osvěta a proto jsem oslovila i ženy, jestli by do toho se mnou šly.
1: Dá se to shrnout do věty, kriminálník je taky člověk?
2: No i ten název té knihy měl být takový trošku provokující, protože pro mě slovo kriminálník má takový, jako řekla bych, negativní zabarvení.
1: Právě.
2: A já tím, jakože už mi není 20 let, bohužel, tak sleduju spoustu lidí, jak se chovají na veřejnosti, jak vystupují, jak se chovají doma. Kolikrát jsou to horší lidé, než ti, co jsou zavření ve vězení, páchají různé věci a nikdo je nikdy neodsoudí. Takže ta hranice, kdo je a není jak slušný člověk a kdo je ten kriminálník s tou nálepkou, byť to může být daleko lepší člověk, než jsem třeba já a jenom neměla takové podmínky pro život, ta hranice se u mě stírá. Takže kriminálník je něco, co stigmatizuje, nálepkuje někoho, kdo přešlápnul. Někdo samozřejmě fatálně do vězení patří a někdy i na doživotí a někdo spíš potřebuje podporu, pomocnou ruku, terapii, dluhové poradenství, sociální kompetence, které mu nedala rodina, nedal mu to ten běžný život, co jsem třeba měla já.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: S jakým přesvědčením jste vy před dlouhými lety vstupovala do toho vězenství? Byl to ten pocit, který jste teď nastínila, že kriminálník je ten zloduch, který si zaslouží být zavřený, anebo už tam bylo to, že prostě je to opravdu třeba člověk, který přešlápnul a kterému máme vlastně pomoct a tím pomoct i sobě, společnosti?
2: No já jsem ve vězenství pracovat nechtěla, protože moje máma celý život pracovala ve vězenství, byla i ředitelkou věznice, dokonce i ve Světle nad Sázovou. A s jejím obrovským srdcem a sociálním cítěním jsem žila celý život, pracovala i jako psycholožka v Jedličkově ústavu a podobně, takže jsem asi prosákla od malička nějakou sociální prácí, pomocí a pochopením lidí, kteří jsou nějak vyčlenění, ať už sociálně, zdravotně a podobně, ale prvotně tam moje cesty nemířily. Nakonec osud tomu chtěl a já jsem hodně měla možnost vidět vězeňství v zahraničí, protože původně jsem pracovala na generálním ředitelství v jiné pozici a čím víc jsem viděla tu dobrou praxi v některých vyspělých vězeňských systémech, jak se to dá dělat, aby se s těmi lidmi pracovalo individuálně, aby se nestigmatizovali, abychom se spíš dívali na ty jejich dobré stránky a rozvíjeli to, co se rozvíjet má a viděli ten pohled po propuštění, kde budou žít, co budou dělat, tím víc jsem chtěla to přivést do Čech, takže já jsem do toho vězení, abych odpověděla, nastupovala s tím, že budu implementovat ty moderní metody a zlepšovat to, co už samozřejmě se nastartovalo dávno před mým příchodem a určitě jsem tam šla spíš pomáhat, než že bych si myslela, že jsou tam lidé, kteří jsou na dosmrti odepsaní.
1: Promění člověka tak dlouhá práce mezi lidmi, kteří chybovali a někteří se třeba snaží, někteří méně se napravit?
2: To by asi posoudili mi blízcí. Já věřím, že moc ne, protože jsou to pořád lidé, kteří jsou velmi podnětní, často inspirativní. Ke mně nikdo se nikdy nechoval špatně. Spíš to ve mně probudilo ještě větší nějaké sociální cítění k tomu, co všechno se může v lidském životě stát, ať už těm pachatelům nebo i obětem trestných činů. A rozhodně mi to pomohlo uspořádat si nějaký hodnotový systém, co je a není v životě důležité, protože když vidíte dům plný neštěstí, tak potom vám nevadí, že nemáte nejnovější auto a spousty peněz. Možná mě to i profilovalo, protože myslím, že s mou vyřídilkou bych obstála někde i v biznisu, ale řekla jsem si vlastně proč, když tohle to myslím, že dělám dobře, zasvětila jsem tu velkou část života, takže asi určitě to není tak, že by mě to pronásledovalo ve snu, že bych si nesla nějaká traumata. Spíš víc a víc se ze mě stává takový aktivista za to pochopení tématu.
1: Ono se obecně říká, že člověk se učí nejlépe z těch chyb. A vy jste těch chyb, byť jiných lidí, měla před sebou jako celou škálu.
2: Tak samozřejmě je to frustrující, když pozorujete mladou ženu, jak si kazí život a propadá se a někdy se vrací do toho vězení po druhé, po třetí. Určitě mě to formovalo i v mé mateřské roli, kdy se snažím, aby moje děti pochopily, co v životě mají dělat za rozhodnutí, aby se jim nestalo něco podobného, jako se stalo lidem ve vězení. Ale myslím, že mě to ovlivnilo v tom dobrém, že vidím úctu k lidskému životu na všech stranách a jak důležité je práce třeba i mých kolegů z vězeňství, z probační mediační služby, z nezisku, sociálních služeb a podobně, kteří jsou ochotní takovéto skupině osob, před kterou si leckdo odplivne, nastavit nějaká pravidla, podat pomocnou ruku, chovat se jako rovný k rovnému a někdy stačí takhle málo, aby se ten člověk odrazil ode dna.
1: Já se asi chytnu toho odplivnutí. Změnil se pohled společnosti na vězněné ženy a muže během těch let, kdy se v té trestně právní politice pohybujete?
2: Řekla bych, že to je ve vlnách. Odpověď zní nejspíš ano, protože i podle různých našich průzkumů a výzkumů veřejného mínění, které třeba dělá Institut pro kriminologii a sociální prevenci, který nás dobře zná, všechny instituce, jako je vězeňství, probačka, tak je lepší povědomí o naší práci, větší tolerance k práci s propuštěnými lidmi z vězení. Na druhou stranu to i hodně závisí od aktuálních témat společenských, politických. Vždycky, když se stane nějaký závažný čin, tak lidi mají tendenci zpřísňovat tu politiku, házet všechny do jednoho pytle, nejlépe všechny zavřít a už je nikdy nepustit. Pak zase, když se stane nějaký lepší čin, že třeba vězeň zachrání život malému dítěti, tak by zase všechny pouštěli. Takže je potřeba jako odborník zůstat konzistentní a snažit se přežít tady ty výkyvy a pořád jít za tím cílem každému jednomu člověku se pokusit nastavit takové podmínky a taková pravidla, aby měl vůbec nějakou šanci se potom propuštění od toho dna odrazit, anebo se i smířit s tím, že ještě není připravený a potom se snažit o minimalizaci následků, protože někdy je vidět, že ten člověk ještě nemá zpracovaný svůj vlastní život, své nějaké předešlé zážitky a není připravený na to se hned na poprvé chytit, ale ani takové lidi já rozhodně neodepisuju a věřím, že to povede příště, takže já jsem až takový blázen, ale myslím, že je nás mnoho a v tom je ta síla té sociální práce nikoho nezašlápnout.
1: Říká Gabriela Slováková.
3: Tentokrát jste do hry o body poslali tři novinky a jeden návrat.

0: páté místo, minulá novinka, UDG Odlétáš. Čtvrtá je další novinka, Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Na třetí příčce Eva Farna, Perpetuum Mobile. A konečně čtvrtá novinka, která se probojovala do žebříčku, ta je na druhé příčce, Fast Food Orchestra, Správnej směr. První místo, beze změny, Botox a Pyžamo. No a teď už je to zase na vás a vašich hlasech. Hlasujte na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.

0: na dřeň.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes Gabriela Slováková, mimo jiné autorka nové knížky, která se jmenuje Kriminálnice. A možná pojďme nastínit třeba jeden z těch příběhů, které vy jste do té knížky zaznamenala. Jak se to může stát, že člověk, který se zrodí jako čisté, neposkvrněné miminko, se dostane na scestí a dostane se třeba do té světle a stane se z něj ta kriminálnice v uvozovkách?
2: Těch důvodů je spousta, rozhodně neexistuje nějaký jasný plán, jak se to může stát, a řekla bych, že to může být rodinou velmi často. Takže malé dítě, které se necítí být dostatečně milováno svými rodiči, ať už z jakýchkoliv důvodů, třeba se rozvádí, nebo si maminka najde nového partnera a už nevěnuje dětem pozornost, tak může být nějaký spouštěč, konkrétní případ. Teď zrovna včera jsem mluvila s jednou respondentkou, které se nepodařilo dorazit na křest, protože nesehnala peníze na cestu. Mrzí mě to, protože bych to nějak víc podchytila, koupila bych jí lístek. A v jejím případě měla problémy, že se rodiče rozváděli, připadala si tlustá, nehezká, nemilovaná, nezajímavá a dokonce měla pocit, že ten rozvod je kvůli ní, protože není dost dobré dítě. Řešila to tak, že potkala špatné lidi. Myslím si, že kdyby je nepotkala, je z ní úplně jiný člověk. Jsem o tom bytostně přesvědčená. Začala užívat pervitin, protože zjistila, že po něm nemusí spát, že se po něm hubne a že má spoustu energie, aby byla lepší a lepší člověk. Takže v tom prvopočátku vůbec nevykazovala známky něčeho, jako je patologické chování nebo že spěje pro kriminál, jenom prostě chtěla být hezká a výkonná a úspěšná. Dokonce studovala, dokonce má i titul, dokonce pracovala i ve vězeňství. Chtěla vždycky pracovat jako pro ochranu státu, akorát drogy postupně rozkládaly tak moc, že skončila na ulici, dokonce i ve stanu. Měla problémy s dětmi, o některé z nich přišla, musela dát k adopci a dlouhodobě se snaží napravit to, co se stalo v jejím životě. Má to extrémně těžké, protože drogy užívala větší část svého dospělého života a zanechaly na ní následky. Má problém si najít práci, ukotvit se, přitom se hodně snaží, hodně bojuje o to, aby byla dobrá máma, ale myslím si, že těch překážek má v životě pořád mnoho a já jí hrozně moc fandím, aby se to povedlo. Takže to je takový jeden z případů, kdy, když byste ji možná viděli, tak byste poznali nějaké následky dlouhodobého užívání drog. Když byste s ní mluvila, zjistila byste, že to je hrozně fajn holka. A když byste s ní mluvila víc a slyšela, co všechno v životě má za sebou, tak byste si jenom přála, ať to dobře dopadne, ať už se jí daří.
1: Bylo těžké nebo lehké přemluvit ženy kriminálnice, aby se vám svěřili do té knihy? Nebáli se, že právě budou už, já to říkám schválně, to slovo kriminálnicemi, už jakoby navěky díky tomu, že budou ještě navíc v knize sepsané, vyfocené?
2: Já jsem vlastně udělala takovou poptávku někdy v roce 2017, když ve mně začala dozrávat ta myšlenka, s tím cílem, že ten jejich příběh bude veřejně publikován a že budou takový jako v podstatě odstrašující příklad pro mládež a děti, aby se jim něco podobného nestalo, a zkusila jsem, kdo se chytí, koho to zaujme. Sama jsem byla překvapená, že ten zájem byl veliký, že ty ženy přece jenom mají jako takové to citové prožívání, ať už správným nebo nesprávným směrem širší a takovou tu potřebu komunikovat a vyřešit věci. Takže do toho šli, vlastně šli do toho naplno. I některé z těch kauz byly medializované, takže si byly vědomé, že někdo může dohledat, ale ten pocit, že by třeba někomu zabránili, že se to může stát nějaké mladé holce, byl tak jako silný, že jsem měla více respondentek, než se vešlo do knížky. Těch příběhů bylo mnoho a jeden vedle druhého je originální a zajímavý, a myslím si, že i tahle ta ilustrativní sbírka, která je v knížce, tak člověku může otevřít oči.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste vedla nejen ženskou, ale posléze i mužskou věznici. Je vnímání té viny, té chyby a toho trestu jiné mezi muži a ženami? Je tam ta atmosféra jiná?
2: Vnímání trestu možná ani ne. To si myslím, že většina z těch odsouzených cítí vinu, nějakou odpovědnost a chápe, proč je ve vězení. Samozřejmě často říkají, že to bylo nespravedlivé, dlouhé a podobně. Ale ta atmosféra jiná je. Ženy obecně mají jiné, my tomu říkáme kriminogenní faktory. To jsou důvody, proč páchají trestnou činnost, když to řeknu lidově. Vědecky je prozkoumáno, že žena, která je ve vězení, to vlastně jenom 8% populace, byly to 4, když já jsem nastupovala do vězeňství, takže mírně nám narůstá ženská populace, ale ty důvody páchání trestné činnosti jsou často toxické vztahy, násilný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, závislost na partnerovi. Málo kdy je to taková ta touha pomoci po penězích, což většinou u těch mužů, rychlý zisk, rychlý prachy, tak to není to úplně reprezentativní u žen. Naopak často jsou oběťmi domácího násilí, takže to, že někdo třeba krade nebo páchá trestnou činnost pod vlivem drog, je jedna část jejího života, druhá část, že procházela dlouhodobým násilím v rodině a tak podobně. Takže je to jiné. Ženy jinak tvoří úplně jiné vztahy, takže v kolektivu se chovají velmi upovídaně, přátelsky i nepřátelsky, emotivně, to hodně kontaktují personál, který má extrémně náročnou práci, rozklíčovat, kdo má pravdu, kdo co kde komu provedl, kdo vlastně potřebuje pomoc a kdo si potřebuje jenom popovídat nebo řeší nějaké úplně jiné věci. V mužské věznici je víc takový ten chlapský přístup, introvertní, řeším si věci, sám nikoho nepotřebuju. I takové ty osobní konflikty často probíhají mimo pozornost zaměstnanců, když to u žen, když se stane, že se někdo začne hádat, nedej bože, fackovat nebo si trhat vlasy, tak vidíte na kamerovém systému, jak tam zbíhá dalších 20 a všichni křičí, takže víte, že se něco děje. Úplně jiné emoce, jiný tlak, ale i jiné třeba patologické chování v tom výkonu trestu. Ženy více prožívají své mateřství, všechny téměř jsou matky, i když mají třeba dospělé děti, tak i to je pro ně nějaká výzva. Bohužel i tam je vidět, že ne všechny jsou dobré matky a tam už i my odborníci vidíme ta rizika pro jejich děti, pokud se ta máma nestará a nezajímá a nevěnuje a nechová hezky ke svým dětem, tak co bude s těmi dětmi, jaký budou mít život, jestli vůbec mají nějakou dobrou startovní čáru, jestli vůbec se jim může podařit být normální, zdravý, slušný člověk, když nemají kde se to naučit. Je to téma, ale to stejné platí u otců, protože také nejsou často dobrým vzorem pro své děti a myslím, že tam pak začíná nějaký kolotoč, kterému říkáme transgenerační přenos nějakého špatného chování. A i to je vlastně důvod, proč je s lidmi potřeba pracovat, protože často páchají trestnou činnost jenom proto, že to viděli doma, že to je pro ně nějaká norma. Žijí v patologickém prostředí a neznají to, co my, milující mámu, která vás hodí za ruku do školy a dělá vám svačinu, tak to si myslím, že spousta z nich v životě nezažila.
0: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: až na dřeň.
1: Práce s lidmi je samozřejmě velmi důležitou součástí právě i toho věznění, protože ten člověk tam nemá jenom sedět, koukat do zdi, ale má s ním být pracováno tak, aby se polepšil. Když to řeknu,
2: tak.
1: Jaké nástroje vlastně máme a můžeme využít, aby třeba z té dámy, o které jste před chvílí mluvila, se stal spořádaný člověk, který zapluje do té společnosti a bude jí přínosem. Co všechno se dá využít od té chvíle, kdy se ocitne v tom vězení, až po tu chvíli, kdy ho opustí? A to je taky sice sakramensky těžký okamžik.
2: Je to tak. No, já si myslím, že ten okamžik, kdy má přijít intervence, má nastat o mnoho dřív, takže když už ve škole vidí absence, náhlé změny chování z holky, která je jedničkářka, najednou přestane chodit do školy, chodí za školu, tak tam už je jako jasné, že probíhá něco, co by probíhat nemělo. Tam je ten správný okamžik a tam se dalo i u té mojí respondentky a u spousty z dalších podchytit drogová závislost, patologický partner. Když se to zvrtne, člověk už skončí ve vězení, tak je fajn, aby byl nastavený výkon trestu individuálně, individualizovaný program, což je velmi těžké, protože i ve světle bylo 1000 žen plus minus, takže každé ušít na míru s tím minimem personálu, který opravdu dělá skvělou práci a snaží se, tak do nějakých terapeutických skupin nebo specializovaných programů se dostane zlomek. Potom jsou různé neziskové organizace, které mají programy ve věznicích, co je fajn, tak nemít tak extrémně dlouhé tresty, anebo víc toho trestu trávit nějakou smysluplnou činností, ale ten člověk taky musí chtít. Co je pro mě teď zásadní, tak víte, že jsem ředitelkou probační mediační služby a došlo mi, jak moc je důležitá, až jsem v ní začala pracovat. Všechny moje respondentky vlastně prošly tou probačkou, když jsem s nimi dělala ten druhý rozhovor, tak právě identifikovali tuhletu organizaci, že pro ně byla zlomová. Ten výkon trestu přežili, bylo jich tam hodně. Měli co jíst, chodili do práce, měli nějaký režim, ale ta opravdová změna přišla až s tím dohledem probačního úředníka.
1: Pojďme vysvětlit ty termíny. Probace, ano. Mediace.
2: Dobře.
1: Co to je?
2: Probační a mediační služba je normální státní instituce pod ministerstvem spravedlnosti, takový partner vězeňské služby. Ano. Probace, dá se říct, zkouška, takže my vykonáváme dohled nad lidmi, kteří jsou podmíněně odsouzení, takže můžete dostat podmínku nejít do vězení, ale mít dohled probační a mediační služby. Máme spoustu alternativních trestů, to jsou ty náramky, domácí vězení, obecně prospěšné práce, různé programy, které děláme s lidmi. Co určitě je skupina taková výjimečná, tak jsou lidé z výkonu trestu podmíněně propuštění, soud může odsoudit na podmíněné propuštění s dohledem. A co se málo ví, tak pracujeme i s mládeží, protože i dítě, které nemá 15 let a páchá nějakou nekalou činnost, která není teda trestně právně odpovědné, tak přesto nastává nějaký proces, do kterého je zapojena probační mediační služba, vykonává dohled nad tím dítětem nebo pomáhá kontrolou při ústavní péči a podobně. Různými programy pro děti, kde se právě snažíme nastartovat to zdravé společenské chování. Pracujeme i s dětmi od 15 let ve speciálních programech, takže to je ta probace. Potom mediace, to je zásadní část naší práce a vůbec práce s oběťmi trestných činů. Prvopočátku mediace je proces nějakého uzdravení vztahů mezi pachatelem a obětí, tak, aby se minimalizovaly následky trestného činu, aby oběť byla slyšena, aby mohla říct ten svůj díl toho příběhu, protože to samotné odsouzení pachatele té oběti nějak psychicky, fyzicky ani finančně nepomůže často, když dojde k tomu, ani nemusí být setkání, ale ideálně setkání mezi pachatelem a obětí, aby obě strany pochopily, co se stalo a oběť se přestala bát, že se to stane znovu nebo někomu jinému, tak to je ten nejvyšší stupeň toho, co my dokážeme. Můžeme pomoci s náhradou škody té oběti, můžeme s obětí pracovat individuálně, pokud potřebuje nějakou podporu s tím pachatelem, se nechce setkat, takže nejenom mediace, ale i další činnosti s obětí. To je velký díl naší práce. Mohla bych ještě pokračovat v dalších činnostech, co děláme, ale tohle je takové to gro. Radio Praha.

0: na dřeň.
1: To se dostáváme zpátky k té naší ženě, která tedy prošla tím vězením a teď jde ven. A já třeba mluvila s dámou, která v tom vězení strávila 8 let, kdy opravdu práce není, rodiče třeba odejdou během té doby, všechno je jinak a ona je najednou před tou branou a teď jako co?
2: Je to tak.
1: V čem bývá ten největší zádrhel?
2: Nejtěžší je udělat ten krok, když nemáte podporu, rodinu, bydlení, práci, bojujete se svou závislostí, máte obrovské dluhy, to je takový reprezentativní vzorek běžného

0: Pane, tady ten zázrak, že vás přijme nějaká sociální služba, sociální podnik, někdo, nějaký zaměstnavatel, co má připravené důstojné bydlení a nějaké služby doprovodné, tak překonáte ty první měsíce života a pak už je to jenom lepší a lepší. Pokud tohle to nenastane, a nemáte rodinu, nemáte podporu, tak myslím, že ten člověk má malinkatou šanci, ať se snaží, jak chce a chvilku třeba vzdoruje a pak se často stává, že skončí ve vězení. Ta probačka je prvé, když dostanete dohled probační mediační služby, máte kam jít. Je to ten partner, který vás drží nad vodou a i takový ten Damoklův meč, že musíte někam přijít, skládat ty účty, někoho vlastně vůbec zajímá, jestli se vám daří, jestli máte tu práci, kdo vám dokáže pomoci jak s bydlením, tak se zaměstnáním, tak s nějakou radou, s umístěním do terapie, protože sám člověk často neodhadne, že už se zase někam sune, kam by nechtěl a myslí si, že to zvládne. To si myslíme vždycky všichni, že všechno zvládneme. Přirozené, přece nemůžeme jít do něčeho předem, že to nedáme, to jako asi to není jako správný přístup. Takže ten probační úředník nebo úřednice můžou být tím zlomovým člověkem, partnerem, průvodcem v tom procesu změny a to se stalo teda i u mých respondentek, takže mě se uzavřel ten kruh, jak jsem říkala, tím, že jsem šla pracovat do probační mediační služby, jsem na to patřičně hrdá, protože to jsou skvělí kolegové a kolegyně, kteří dělají extrémně náročnou práci. Stejně jako všechny neziskovky, sociální služby, ospody, já nevím, co všechno bych vyjmenovala, že nezatracují ty lidi, kteří evidentně se jim úplně nedaří a nežili ten život nejlépe, ale naopak je tahají na tu správnou cestu.
1: Říká Gabriela Slováková, mimo jiné autorka knížky Kriminálnice. A mě vlastně celou dobu svrbí na jazyku otázka, když se pak vedla i tu mužskou věznici, jestli se nechystají kriminálníci.
0: No, určitě tak, jak znám mnoho žen po výkonu trestu kriminálnic, které běžně se mi ozývají, mám z toho velkou vždycky radost, i když mají nějaký problém, ale většinou, když mají nějaké úspěchy, narodí se dítě, dostanou dobrou práci, nebo mi napíšou, dneska je to 10 let, co jsem venku, tak toho se jako nesmírně vážím, vždycky se u toho dojímám a takhle je to i u těch chlapů, takže samozřejmě, i když už nejsem ve vězeňství a jsem v probačce, tak mnoho z nich se ozývá, mnoho z nich znám, jsou zapojeni do dalších aktivit, co děláme, jako je třeba Žlutá stužka, běhají s námi, někteří i dobrovolničí, takže mám takových vytipovaných pár, které bych určitě do toho chtěla zapojit. Uvidíme, jak se bude tahle ta knížka o ženách líbit a jestli vůbec to veřejnost osloví, protože ten primární důvod, proč jsem ji psala, byla osvěta, aby lidé pochopili, jak se to může stát a co s tím vlastně můžeme dělat a jak je to fajn, když nastane ten systém probační práce, služeb, drogových služeb a ten člověk se z toho dna vytáhne a začne normálně fungovat se svými dětmi, s rodinou, tak tohle to bych uměla určitě dostat i do knihy o mužích a pokud ta ženská kniha bude někoho zajímat, tak ráda napíšu i pokračování Kriminálníci a jsem přemýšlela nad tématem dětí vězněných rodičů a nějakou jejich zpověď, protože těch znám taky spoustu.
1: To je obrovské téma.
0: Myslím si, že je to stále nepochopené, nečitelné téma a to je jako další, takže určitě o tom vězenci. Myslím, že to je fajn forma ty rozhovory, že to člověku je blízko, může pochopit a tak nějaké velké odborné texty, i když by mě taky bavilo je psát, tak nevím, jestli by dopadly na úrodnou půdu, protože to si zase budou číst už ti přesvědčení odborníci a já spíš cílim na veřejnost.
1: S Gabrielou Slovákovou by si člověk povídal hodiny a hodiny, ale bohužel ty hodiny jsou neúprosné, musíme končit. Gabriela Slováková byla hostem pořadu Až na dreň. Moc vám za to děkuju. Mějte se moc krásně a nashledanou.
0: Děkuju za pozvání, nashledanou.
1: A já už jen jako vždycky na konci dodám, že si nás můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Rádio Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Vláda potvrdila, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš.
2: Podle prezidenta Petra Pavla vláda rozhodla v rozporu s ústavním soudem.
3: Ten má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí.
4: Petr Pavel považuje za automatické, že delegaci povede právě on.
5: Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
0: Akreditace na summit, údajný pokus o ústavní puč a válka Hradu s vládou. Spor mezi Pavlem a Babišovou administrativou nebere konce. Kdo bude šéfovat delegaci na setkání špiček NATO v Ankaře? Ptám se ústavní právničky Andreje Procházkové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 30. června. Ahoj Andreo, díky, že jsi dorazila k nám do Vinohradské 12.
6: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
0: Tak, co jsme se dozvěděli z pondělního jednání vlády? Prezident Petr Pavel je akreditovaný na summit NATO do Ankary, bude mít vlastní letadlo.
7: Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod.
0: Ale premiér Andrej Babiš by byl nejradši, kdyby se rozhodl prezident Pavel nakonec nejet, prý by to bylo velkoryse.
7: Že by to přispělo uklidnění společnosti.
0: Hlavou té delegace je podle vlády Babiš.
7: Tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
0: Na to už reagoval prezident Pavel, jsme stále teda v událostech týkajících se pondělí a prezident Pavel řekl, že podle něj vláda jedná v rozporu s usnesením ústavního soudu, protože podle zvyklostí má být šéfem delegace právě prezident.
8: Je to pouze snaha o naplnění dosavadní praxe, kterou není důvod měnit.
0: A pokud bude chtít, má mít možnost navštívit jak tu neformální večeři před zahájením toho oficiálního dne summitu, pak tedy i to oficiální jednání.
8: Já jsem stále připraven s Andrejem Babišem o kompromisní variantě jednat. To znamená, abychom se tohoto summitu zúčastnili oba, každý jedné části z těch dvou hlavních, ze kterých...
0: A já se tě ptám, skutečně čte pan prezident Pavel to předběžné opatření ústavního soudu, když se s ním teďka takhle prezentuje správně?
6: Já bych se vrátila k tomu, co řekl ústavní soud v tom předběžném opatření, kdy jediné, co ústavní soud řekl, je, že prezident má být součástí delegace v rámci summitu NATO a že členové vlády mu v tom nemají jakkoliv bránit nebo stěžovat. A na jedné straně tady máme minimalistický přístup ze strany vlády. Ano, my ho nějakým způsobem registrujeme, ale nebude tam mít žádnou důležitou roli, de facto bude stát v koutě a možná bychom byli radši, aby jen vůbec nejel.
0: Ano.
6: A na druhé straně tady máme čtení prezidenta, který říká, já si myslím, že vláda mě měla oslovit, jak já si tu svoji účast představuju, protože máme jednat nějaké jako loajální spolupráci, protože to je v zájmu České republiky. To se nestalo. Tím pádem si myslím, že bych měl být hlavou delegace. Za prvé, protože tak bylo vždycky v minulosti, když jel prezident na summit NATO.
8: To není můj výmysl, to není ani specifikum České republiky. To je diplomatická praxe, která je zažita po celém světě.
6: A za druhé, protože tady existují nějaké protokolární pravidla NATO, které říkají, že hlava státu je víc než premiér.
8: Protože hlavy států, ať už jsou to králové nebo prezidenti, jsou vždycky v první v pořadí. Zatímco premiéři, ministři jsou v pořadí za nimi.
6: Z mého pohledu, když se koukneme hodně formalisticky na to, co řekl ústavní soud, tak ústavní soud neřekl, že má být prezident hlavou delegace. Jediný pokyn, který vládě dal, je, že má být součástí delegace a že mu tomu nemá jakkoliv bránit nebo to stěžovat.
0: Takže to už je výklad prezidenta Pavla.
6: Ale na druhé straně je ten výklad vlády, který je zase minimalistický. Otázkou je, co tím ústavní soud přesně myslel. Tady si myslím, že možná prezident v té kompetenční žalobě udělal chybu, že rovnou nenapsal do toho návrhu, že chce být hlavou delegace. Možná bychom se vyhli tady tomuhle dohadování se nad drobnostmi. A myslím, že dneska jako nelze říct, kdo má pravdu a kdo ne, ale asi bych dokázala dneska tvrdit, že se nejedná o porušení usnesení ústavního soudu. Ale zároveň také tady důležité zmínit, že možná prezident tuhle argumentaci nesměřuje pouze k veřejnosti, pro kterou to je čím dál tím víc nesrozumitelné,
0: ano,
6: ale i také k ústavnímu soudu jako důkaz toho, že vláda stále nekooperuje, že stále mu hází klacky pod nohy. A jsou to nejen jednotlivosti, ale jsou to už věci po té, co ústavní soud řekl, že by vlastně tady nějaká kooperace v rámci summitu na to měla být.
0: Vyvolalo to velkou bouři na politické scéně, tedy to předběžné opatření ústavního soudu. Ústavní soud rozhodl, že vláda musí bezodkladně dopsat prezidenta Petra Pavla do delegace na summit NATO v Ankaře a v cestě jemu a jeho doprovodu tedy nesmí bránit. Sama si to řekla ministr zahraničí Petr Macinka, to označil za pokus o ústavní puč.
9: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který...
0: Jak se tak pozná pokus o ústavní puč?
9: Doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
6: No tohle to rozhodně není, to bych mohla říct z pozice expertky na ústavní právo. Myslím si, že to je politická reakce, která reaguje na to, že ústavní soud nedal zapravdu vládě a ministrovi zahraničí v tomhle případě, kteří spoléhali na to, že prezident nakonec té kompetenční žalobě nepřistoupí. Co je ale důležité podle mě zdůraznit je, že všichni aktéři řekli, že budou usnesení ústavního soudu respektovat a vlastně de facto v té minimalistické verzi ho naplnili.
0: Ale myslím si teda, že vláda řekla, že to bude respektovat tak trochu s poznámkou. Překvapilo jí a možná nejenom vládu, že ústavní soud rozhodl velmi rychle, že rozhodl v řádu hodin, když na jiná rozhodnutí se čeká měsíce?
6: Tak tady je asi důležité říct, že na jedné straně jde o rozhodnutí rychlé, protože prezident v kompetenční žalobě zmiňoval, že žádá o přednostní projednání a dle zákona ústavního soudu tam ty podmínky pro to přednostní projednání splněny byly. Takže to je první aspekt. A druhý aspekt je, že se jednalo o předběžné opatření a to i v běžných občanskoprávních sporech se rozhoduje v rámci hodin, maximálně dnů, právě proto, že to je akutní a že tam de facto hrozí nějaká újma, potenciální újma tomu aktérovi, který o to žádá. To znamená, není ani standardní, že tam dochází k vyjádření té druhé strany, vůči které pak směřuje to předběžné opatření. Naopak se o tom rozhoduje právě ještě předtím, než je rozhodnuto ve věci samé, aby se zamrazila ta daná situace. Takže pokud jde o tu rychlost, tak já na tom nevnímám vůbec nic podezřelého.
0: V pondělí večer vlastně prezident Petr Pavel podal ten návrh na ústavní soud. Ve středu už ústavní soud rozhodl, protože měl naplánované jednání a v pátek by vypršel ten deadline, do kterého se měla napsat ta delegace. Takže se skutečně tohle všechno odehrálo v rámci jednoho týdne. To, že se nedoptával ústavní soud těch zúčastněných stran, to tedy není špatně?
6: Není to špatně, není to porušení žádných procesních pravidel. Samozřejmě v nějakých momentech by mohl, ale není to povinností a většinou se to ani v praxi, mimo třeba to řízení před ústavním soudem, téměř neděje.
0: No a zpátky ještě k tomu pokusu o ústavní puč. Prezident Petr Pavel to nazval výrokem na hranici poplašné zprávy. Tak jak se naopak pozná výrok na hranici poplašné zprávy?
6: Tak jedná se o trestný čin, ale nejsem si jistá, že ten prezident tím to mířil, že mohl myslet nějaké jako obecný politický statement o tom, že dochází k šíření nějaké poplašné zprávy, která vzbuzuje v lidech nějaké znepokojení. Ale když jsme zůstali u té právní definice, tak šíření poplašné zprávy se dopouští ten, kdo nějakým způsobem rozšiřuje zprávu, která má vzbudit v občanech, ve větší části obyvatelstva nějaké vážné znepokojení nad tou situací. A myslím si, že z hlediska trestního práva nejde o trestný čin. Nicméně chápu, kam tím prezident mířil. To, že tady poměrně vysoce postavení politici zpochybňují rozhodnutí ústavního soudu. Za prvé to není běžné a za druhé tím podkopávají základy té instituce a důvěryhodnosti v ní, jenom kvůli tomu, že jim nebylo vyhověno. Takže myslím, že prezident to spíše myslel tímto směrem, ale do hlavy mu nevidím.
0: Jo, já si teda myslím, použila si sousloví vážné znepokojení, že vláda je vážně znepokojena tím, jak ústavní soud rozhodl, do jaké míry, ale je to legitimní kritika, protože asi nějaký svůj názor členové vlády říct mohou.
6: Ano, ale myslím, že ta kritika momentálně nesměřuje k věcným argumentům, ale pouze ke znevěrohodnění ústavního soudu jako instituce a zároveň si myslím, že pokud jde třeba o tu rychlost rozhodnutí ústavního soudu, tak by buď měli být znalí toho, jak funguje řízení před ústavním soudem a co je předběžné opatření, anebo by se měli poradit s experty, jestli to teda je nestandardní předtím, než začnou šířit tyto informace. To já vnímám, že je poměrně velký rozdíl.
0: My bychom měli právě zmínit, že to předběžné opatření bylo vydáno s takovou rychlostí, aby došlo k rozhodnutí před tím summitem v Ankaře, ale ta kompetenční žaloba jako taková ta bude vypořádána uspořádána až v následujících měsících, to bude ještě trvat.
6: Přesně tak, jde o zmražení situace z důvodu toho, že prezident se v minulosti v drtivé většině účastnil summitu NATO, byl součástí delegace, a protože ústavní soud měl pocit, že tam je nějaká hrozící újma vůči jeho kompetencím, tak ten stav zamrazil tak, jak byl minule nebo v minulosti, a proto se účastní summitu NATO.
0: Takže když ústavní soud o předběžném opatření rozhodne na základě časové nouze a dosavadní praxe, tak to považuješ za dostatečně ústavně obhajitelné rozhodnutí?
6: Obecně bych řekla, že předběžná opatření vůbec nejsou typická v řízení před ústavním soudem. Většinou to účastníci řízení nežádají, takže tady nemáme 20-30 příkladů, se kterými bychom to mohli porovnávat.
0: Mě jí překvapilo, že o to žádal. To je normální, že o to někdo, ta jedna ze stran, požádá a ten soud pak rozhoduje teda na základě té žádosti?
6: Ano, musí vždycky jedna ze stran požádat. A tady myslím, že dával prezident Pavel na výběr ústavním soudu, že buď rozhodne ve věci samé, a to ještě před summitem v Ankaře, tak aby mohl jet. To znamená, jestli prezident má právo se rozhodnout, že tam chce jet, a jestli mu v tom vláda může bránit nebo ne. A nebo teda, že ústavní soud může vydat předběžné opatření, kterým teda zajistí tu kompetenci prezidenta v tomhle jednotlivém případě, a pak rozhodne o vztahu vlády a prezidenta ve vztahu k zahraniční politice. A tím si myslím, že ústavnímu soudu dal návod na to, jak tu situaci nějakým způsobem rychleji vyřešit, bez toho, aniž by musel vydat konečný verdikt nebo konečné rozhodnutí o té otázce, která je sama o sobě komplikovaná a neshodnou se na ní ani ústavní právníci.
0: Ale prý to zvažovali. Zvažovali vlastně rozhodnout i ve věci kompetenční žaloby v tom krátkém časovém poli, které mají ještě před začátkem summitu v Ankaře, který se koná 7. a 8. července, tedy za skutečně pár dní, ale nakonec tedy to vyřešili tím předběžným opatřením a tím, že o kompetenční žaloby jako takové rozhodnou až v těch příštích měsících.
10: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až náležitých lhůtách.
0: Ústavní soud zároveň tvrdí, že to předběžné opatření, to rozhodnutí, nezasahuje nepřiměřeným způsobem do ústavního postavení vlády.
10: Chci zdůraznit, že my tím nechceme zasahovat a také nezasahujeme do pravomoci vlády.
0: No ale v momentě, kdy vláda rozhoduje o té delegaci, respektive ministerstvo zahraničních věcí o té delegaci na summit NATO a posílá tam ten seznam účastníků a žádá o ty akreditace, tak rozhodnout, že prezident někam jet musí, přeci ale ten zásah je, nebo není?
6: Ústavní soud neříká, že nezasahuje do postavení vlády. On říká, že pouze nepřiměřeným způsobem nedochází k tomu zásahu. To znamená, že na jedné straně vážil potenciální újmu vůči kompetencím prezidenta, kdyby se toho summitu nemohl účastnit, a vedle toho újmu vlády, členů vlády, že ho tam musí vzít, a vyhodnotil, že ta újma vůči kompetencím prezidenta je v tom jednorázovém de facto zákazu, aby tam nejel, větší než ta újma té vládě. Což de facto vyhověl tomu, co prezident psal v kompetenční žalobě.
0: A to, že je to skutečně jako aktivní zásah do něčeho, že do něčeho vstupuješ s tím, že něco někomu povoluješ a rušíš zákaz někoho jiného, to je běžné pro předběžná opatření?
6: Ústavní soud neříká, že do toho aktivně zasahuje. Naopak on říká, já udržuji situaci, která je z minulosti. Takže vlastně jde o nějakou interpretaci, která může být třeba z tvého pohledu jiná, ale ústavní soud vlastně neříká, že do toho aktivně vstupuje, pouze že zachovává situaci z minulosti právě kvůli té hrozící újmě vůči kompetenci prezidenta.
0: To je ta dosavadní praxe, tedy rozhodl teda na základě té praxe v těch minulých letech. Ne všichni soudci s tím teda souhlasili. Nutno teda dodat, že soudcem zpravodajem byl Pavel Šámal, jmenovaný ještě Milošem Zemanem, a ti, kteří nesouhlasili, byli dva soudci, Jan Winter a Dita Řepková, oba jmenovaní prezidentem Pavlem, protože jedna z těch kritik mimochodem je, že právě Pavel si najmenoval celý ústavní soud a proto mu jde na ruku, tak jenom aby tady zaznělo konkrétně, kdo s čím nesouhlasil. A tito dva, Winter a Řepková, se domnívají, že podmínky pro vydání předběžného opatření nebyly naplněny. Jak na to přišli? Proč si to nemyslí?
6: Oni tam právě nevidí tu hrozící újmu. Oni říkají, že i kdyby ústavní soud nestihl rozhodnout do summitu v Ankaře, tak případné omezení kompetence prezidenta zastupovat stát navenek není natolik závažné, aby ústavní soud do té situace vkročil, a zároveň varují, že pokud se ústavní soud bude takhle chovat i v budoucnu, takže by to mohlo vést k nějakému nezdrženlivému schvalování předběžných opatření v dalších krocích.
0: Což se ale stát může, ne?
6: Ano, ale myslím si, že tento případ je poměrně atypický a že naše zkušenost s řízení před ústavním soudem, zvlášť když ho iniciují politici, tak je taková, že ty předběžná opatření nejsou navrhována.
0: Jo. No ale říkám, stát se to teď může, když někdo uvidí, že podívejte se, prezidentovi to vyšlo.
6: Ano, je to legitimní argument a myslím si, že je dobře, že tam to disentní stanovisko je, protože nejenže ukazuje to, co si popisoval, že to není nějaký jednotný soud, který najmenoval Petr Pavel svými podporovateli, ale jde o nějaký jako věcně právní argument na ústavní úrovni a myslím si, že třeba i do budoucna ústavní soud může zvážit, jestli v budoucích případech právě bude postupovat takhle, že aktivně do té situace zasáhne nebo ne. Ale zároveň jsou to pouze dva soudci z 12, protože i když plénum tvoří 15 soudců, tak nebyly 3 přítomní, takže pořád jde o menšinové stanovisko.
11: A propo, je to důležité, kdo koho jmenoval kam? Protože třeba v Americe se to hodně řeší, liberální, konzervativnější soudci a tak dále. V Česku si nepamatuji, že by to bylo tak velké téma doteď, ale zejména vládní poslanci tedy tohle si vybírají jako jeden z těch argumentů.
6: V Americe se to řeší proto, protože jde o prezidentský systém. Prezident má velmi silné postavení a zároveň se jedná o bipartismus, to znamená, jsou tam vždycky dvě strany nejsilnější. Takže ten vliv dané politické strany, která často i podporuje toho prezidenta nebo prezident z ní vzešel, je mnohem zásadnější než v České republice. V České republice sice prezident navrhuje kandidáty, ale schvaluje senát, který je složen z více politických stran a také nestraníků. Je to úplně jako jiný kontext politický než v Americe.
11: Ještě k tomu disentnímu stanovisku soudců Wintra a Řepkové. Oni totiž upozorňují taky na to, že ústavní soud tím předběžným opatřením vstupuje do probíhajících politických dějů. A teď teda otázka za milion je, jestli to je role ústavního soudu. V momentě, kdy i sami teda ústavní soudci přiznávají, že ústavní soud v tuto chvíli se stává účastníkem nějakého politického rozbroje.
6: Já s tím souhlasím, že vstupuje do politického dění, ale musíme se zeptat, co bylo na začátku. Na začátku byl návrh prezidenta, který vzešel po několika měsíčním konfliktu mezi hlavou státu a vládou, to znamená čistě politickým konfliktem, a přelil se do toho ústavně právního, protože náš právní řád umožňuje obrátit se v některých případech na ústavní soud. Takže část těch případů bude vždycky spojená s politikou a bude bytostně politická ve smyslu toho, že původně předtím, než to přišlo k ústavnímu soudu, tak tam byl nějaký politický spor. Já si ale nemyslím, že to je špatně. Rolí ústavního soudu je rozhodovat i tento typ případů, protože v nějaký moment už se dostaneme do takové komplikované situace, která je zablokovaná, že už by ta situace nešla vyřešit jinak, než právě rozhodnutím ústavního soudu, což je poměrně citlivá pozice ústavního soudu, ale opět je to instituce, která by tyto typy sporů měla unést a rozsoudit.
11: Summit je už příští týden, o tom už jsme mluvili 7. 8. července a já se tě chci na to zeptat, jestli do té doby má čas se vláda a vůbec možnost proti tomu předběžnému opatření nějak bránit.
6: Ústavní soud v usnesení o předběžném opatření sám píše, že odvolání není možné a ono to dává smysl, protože ústavní soud je konečnou instancí, takže tam by ani nebylo ke komu se odvolávat oproti třeba předběžným opatřením u obecných soudů, takže tu možnost vláda nemá.
11: Já už jsem říkal, že ústavní soud upozornil na to, že ten finál verdikt ke kompetenční žalobě přijde až za několik měsíců. Co na to musíš rozebírat x měsíců?
6: Teď jsme viděli rozhodnutí v jednom konkrétním bodě, to znamená, jestli prezident se má účastnit tohohle konkrétního summitu v Ankaře, ale ústavní soud bude rozhodovat nejen o tom, jestli se má účastnit, respektive jestli si může říct, že se chce účastnit summitů budoucích, ať už třeba NATO nebo právě Valného shromáždění OSN, a vláda mu v tom nesmí bránit, ale zároveň jaký je vztah mezi vládou a prezidentem, pokud jde o určování zahraniční politiky, protože my si říkáme, říkáme v ústavně právní obci, že vláda tvoří zahraniční politiku, ale tohle nikde v ústavě není napsané. To je nějaký jako odborný názor, který převažuje v komunitě. A teď je otázkou, jestli to ústavní soud za prvé vidí stejně a za druhé, co znamená, že prezident zastupuje stát navenek. To my dneska vlastně nevíme, protože na to není žádné rozhodnutí ústavního soudu, které by to vykládalo. A o tom všem ústavní soud bude teď muset rozhodovat. A nejen, že o tom bude muset rozhodovat, ale bude se muset shodnout tak, aby měl dostatek hlasů, přijal to rozhodnutí, respektive nález.
11: Co když v tom nálezu ale stanoví, že prezident nemá právo být ten, kdo si nakonec rozhoduje o tom, jestli má vést delegace na summity Severoatlantické aliance a tak dále?
6: To nemá žádný vliv na to předběžné opatření.
11: Nemá. No ale popředtím soud vlastně sám sebe, nebo ne?
6: Ústavní soud neříkal teď v tom předběžném opatření, jak rozhodne v meritu věci, to znamená v té otázce, jestli prezidentovi může vláda či konkrétní člen vlády bránit v účasti na summitu NATO nebo v dalších třeba vícestranných jednání na mezinárodní úrovni. Pouze řekl, že zamražuje nějakou situaci z minulosti. Takže i když nakonec to skončí tak, že dá ústavní soud za pravdu vládě v té argumentaci, tak to nespochybňuje to předběžné opatření.
11: Ale potom může být možná vláda pravoplatně naštvaná za to, že něco zamrazili předtím, než rozhodli?
6: To se většinou v soudním řízení děje.
11: Teď mi napadá ještě jedna věc. Nešlo by ještě do toho summitu vydat jedno předběžné opatření týkající se toho, kdo povede tu delegaci?
6: Určitě šlo. Záleží, jestli třeba prezident, respektive kancelář prezidenta republiky zažádá, ale já si nemyslím, že by to úplně té věci pomohlo, protože některé věci mají zůstat na té politické úrovni a někdo tu situaci bude muset přijmout tak, jak je. A otázkou je, kdo to bude. Zatím to vypadá, že prezident bude muset přijmout to, jak se k tomu vláda postavila, ale může to pak použít jako argument v tom řízení nadcházejícím, protože tam ještě bude možnost pro písemná vyjádření stran, možná se třeba bude konat i ústní jednání, takže to, jak teď dopadne ten spor ohledně předběžného opatření, může pak mít i vliv na to, jak nakonec ústavní soud rozhodne o kompetenční žalobě.
11: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala si nám v tom trochu jasno.
6: Já děkuji za pozvání.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska ústavní právnička Andrea Procházková z právnické fakulty Univerzity Karlovy. A já jsem se jí ptal na předběžné opatření ústavního soudu v kauze summit NATO a vůbec na ty pokračující spory vlády a prezidenta, které nemají konce. Ve Vinohradské 12 tento týden probereme ještě například krutý trest pro tenistku Markétu Vondroušovou nebo případy nelegálních domovů důchodců nejenom na Jižní Moravě. To jsou témata, která máme v plánu, ale jak sami víte, naše plány se často dost hodně mění kvůli aktuálnímu dění. Uvidíme, jak tomu bude nadcházející dny. Naslyšenou zítra.

0: co mají společného Česko, Slovinsko a Albánie? To, že loni nesplnili svůj závazek vyplývající z členství v Severoatlantické alianci NATO. A to je dávat na obranu své země alespoň 2% HDP, tedy velikosti své ekonomiky. Česko závazek neplní dlouhodobě a dluh jen vůči vlastní armádě tak dosahuje přes 250 milionů korun. Abychom dohnali zaostávání i vůči ostatním zemím, stát by měl navíc vydávat ne 2, ale 3% HDP. To zjistila mimo jiné nová studie Centra veřejných financí. A její spoluautor, ekonom Jan Pavel, bude hostem dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Téma probereme i se zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO Jakubem Landovským. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Už za pár dní si budou členské země NATO vyjasňovat svůj přístup k zajištění obrany schopnosti proti případnému útoku nepřátelské země na summitu v turecké Ankaře. V Česku se o akci mluví hlavně kvůli ostrému sporu mezi vládou a prezidentem, který se stal členem delegace až na zásah ústavního soudu. Spojence ale budou zajímat jiné věci než české hádky, a to plnění našich závazků. A to nejen těch starých, ale i těch nových, vysvětluje dlouholetý člen armády, nyní zástupce náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky Otakar Foltýn.
1: 2% jsou závazek z Walesu z roku 2014. Aktuálně americký spojenec ústy Donalda Trumpa požaduje 3,5% vojenských výdajů a 1,5% souvisejících výkonů. Upřímně řečeno, představte, že budete mít dítě v 5. třídě a budete řešit, že má udělat reparát z 2. třídy. To asi není řešení.
0: Adekvátní výdaje na obranu jsou podle expertů v současné situaci přitom nutné. Poměrně blízko totiž máme velmi silně vyzbrojené Rusko, které momentálně vede válku na Ukrajině. A neplatí argumenty, že by na další válku už nemělo, pokračuje Foltýn.
1: Rusko má mnohonásobně slabší ekonomiku než státy Evropské unie. A jestli už to počítáte jakoliv, tak 10x, 15x slabší ekonomika i se všemi těmi svými nerostnými zdroji. Prostě skutečně je to taková velká benzínka s velmi neefektivní ekonomikou a autoritativním způsobem vlády, který je ekonomicky velmi neefektivní. Nicméně na druhou stranu je to velmi agresivní režim, který více než 40% státních výdajů utrácí na vojenské nebo bezpečnostní účely. Takže když váš oponent, který nás sám nazývá nepřítelem, my jsme Rusko tak to nenazvali, tak to nazývá Rusko nás, výslovně mimo jiné Českou republiku. Když někdo, kdo vás označuje za nepřítele, vydává na obranu přes 40% státních výdajů, tak nemáte jinou možnost, než s tím něco dělat, a rozhodně nestačí vzít to na vědomí.
0: Rusko, mimochodem podle údajů z roku 2024, které má k dispozici generální štáb armády České republiky, vydávalo na zbrojení skoro 7% HDP. Argumenty, že je ruská ekonomika ale celkově slabá a není tak třeba se bát, neplatí ani podle bezpečnostního analytika z Karlovy univerzity Vojtěcha Bahenského.
2: Obranné schopnosti často záleží na takzvané paritě kupní síly. Jednoduše prostě plat vojáka, řekněme v Německu, bude úplně jiný než plat vojáka v Rusku, což je část vysvětlení toho, proč ta ruská ekonomika, která se nám může zdát při té jako přepočtu tržním vlastně měn jako velmi malá, vlastně je v tom materiálním výkonu a třeba počtu vojáků jako relativně velká a je schopná tu armádu zaplatit poměrně velkou. Druhá věc pak je, že pokud se uvažuje o nějakém jako větším konfliktu, který se snažíme odstrašit, tak ten by pravděpodobně nastal až po skončení války na Ukrajině, zvláště v případě, pokud ta mobilizace ruské ekonomiky v obranném sektoru bude pokračovat.
0: Pro Česko to znamená, že nemá na vyzbrojení a odstrašení agresora neomezený čas, pokračuje Vojtěch Bahenský.
2: Většinou se bavíme o tom, že míříme tím našimi obrannými schopnostmi někam v horizontu 5 až 10 let, kdybychom měli tu naši obrannou schopnost zvýšit. V rámci NATO vždycky budeme mířit výše než je Rusko, protože my chceme, aby neexistovaly žádné pochybnosti o tom, že bychom případný konflikt vyhráli. Zároveň samozřejmě s tím, jak se zvyšují pochybnosti nebo nejistoty ohledně míry zapojení Spojených států, tak to tu rovnici také upravuje, pokud to je čistě Evropa versus Rusko, ta rovnice vypadá trochu jinak.
0: Experti se tedy shodují, že 2% HDP, což je v letošních cenách asi 180 miliard korun, je spíš minimum výdajů na obranu. Jak to vlastně vypadalo v minulosti? Kolik je tedy to správné číslo dnes? O tom je nová studie Centra veřejných financí při Karlově univerzitě. Její hlavní autor Jan Pavel, ekonom a do loňska také člen Národní rozpočtové rady, je s námi ve studiu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Když se podíváme tedy do historie, jaké výdaje na obranu byly v evropských zemích, včetně Česka, tehdy asi Československa, vlastně obvykle, protože byste se tím i zabýval v té studii.
3: My jsme se dívali na poměrně dlouhý časový horizont někdy od roku 1900 a sledovali jsme, jaká obvyklá úroveň výdajů byla v nějakých mírových dobách. A zjistili jsme celkem překvapivou věc, že s výjimkou dvou krátkých období, a to byla 20. léta minulého století a potom to období po roce 90, se ty obvyklé úrovně obranných výdajů pohybovaly minimálně na úrovni 3%, spíše dokonce ještě výš. To znamená, to, co my jsme zatím teďka měli a na co jsme si tak trochu zvykli, je vlastně historická anomálie a musíme se prostě smířit s tím, že ten standard je posunutý výš.
0: Dá se říct lidově řečeno, kde na to tehdy ta země brala? Jako bylo to běžné, že se teda i dříve zadlužovala na to, aby mohla se vyzbrojit?
3: Pokud se podíváme například na období po druhé světové válce a podíváme se tedy na státy demokratické, nikoliv na ten socialistický blok, tak tam například v 50. a 60. letech vidíme, že oni tu úroveň vysokých obranných výdajů udržovali, aniž by měli nějaké vysoké deficity. Prostě ta úroveň těch výdajů byla chápána jako standardní. Můžeme se na to dívat, že je to vlastně nějaká pojistka, kterou každý rok platíme a protože to je běžný výdaj, tak to mám krýt běžnými výdaji. Takže nebyl žádný důvod a ekonomicky ani není doteď žádný důvod financovat obranné výdaje dluhově.
0: V té vaší studii píšete o tom, že s koncem studené války mezi bývalým sovětským blokem a Západem přišel i ten zlom v těch výdajích na obranu a že od té doby šlo o čerpání takzvané mírové dividendy, kdy Evropa zjevně tedy věřila, že válka už nebude a není potřeba zbrojit. Dá se říct, kdy to období zhruba skončilo? A co pak udělala většina zemí?
3: Tak takovým asi předělem hlavním byla ta první část ruské invaze na Ukrajinu v roce 2014. Řada států začala postupně zvyšovat ty obranné výdaje, nicméně skutečně jakoby ta hlavní rána přišla potom s tou plnohodnotnou invazí Ruska v roce 2022 na Ukrajinu. Tam už skutečně téměř teda všichni začali tlačit nahoru ty výdaje a samozřejmě obecně k tomu přispěl i tlak americké administrativy po nástupu prezidenta Trumpa.
0: A jak k tomu navyšování výdajů tedy přistoupily ty jednotlivé země Evropy?
3: Můžeme identifikovat několik strategií, zejména Dánsko je příkladem velice zodpovědné fiskální strategie, kde si tedy zřejmě uvědomují, že prostě to není nějaké atypické období, je to nový standard a musíme tu fiskální politiku tomu nastavit. To znamená, tam, když se podíváme na změnu mezi roky 2019 a 2024, tak vidíme prostě, že Dánové byli schopni zvýšit ty obranné výdaje poměrně významně a udržovat své saldo hospodaření v přebytku. Prostě snižují jiné výdaje, opravují i příjmy. Jinou alternativní cestou je opět fiskálně zodpovědnou cesta pobaltská, kde opět tedy se jednoznačně chápe, že obranné výdaje jsou permanentní a pobaltské země přistupují ke zvyšování daní. A pak zde máme příklad polský, které tedy se rozhodlo poměrně rychle a razantně dovyzbrojit armádu a samozřejmě v tom krátkém období těžko rychle přizpůsobíte tu strukturu fiskální politiky, takže tam vidíme velký deficit veřejných rozpočtů, ale je nutné říci, že drtivá většina toho deficitu je generována zvýšením jiných výdajů, než jsou výdaje obranné.
0: Čili jinými slovy, buď státy zvyšovaly svoje příjmy nebo dluh na to, aby mohly ty své závazky být obrany schopné v rámci aliance plnit. My jako Česko, ale jsme tedy vlastně se rozhodli, když to zjednoduším, jít jinou cestou a to je, že prostě nebudeme plnit ten závazek, protože jsme nesplnili ty 2% HDP vlastně ani jednou od toho roku 2014. A premiér Andrej Babiš už avizoval, že to nesplníme ani letos a vlastně to říká jako tím, že na to nemáme právě. Tak je to tak, že na to nemáme?
3: Ta argumentace, že na to nemáme, je ve své podstatě úplně nesmyslná. Ano. To je skutečně jenom o tom, jestli chcete ty peníze na to vynaložit, jestli jste ochotní na to zvýšit daně. To je otázka priorit. Samozřejmě, že na to máme. Je to jenom prostě ta otázka ochoty a připustit si to, že ono to podfinancování armády, které z toho plyne, má nějaká negativa. Oni teď nejsou možná vidět. Teď vidíme to procento. Ostatní se tedy na nás pravděpodobně v té Ankaře budou dívat tak jako divně, že teda nejsme ochotní přispět, ale materiálně se to projevuje prostě v tom, že naši vojáci, pokud by se něco stalo, tak prostě budou mít horší vybavení, staré věci, nedostatečnou ochranu a tak dále. Zvyšuje se pravděpodobnost toho, že prostě ztratíme v tom boji, na rozdíl od těch vojáků jiných států. A druhá věc, samozřejmě je to třeba vidět i na úrovni proti dronové a protiraketové ochrany tady toho území. Ta je vlastně nezajištěna, když to zjednodušeně řeknu. A to jsou všechno věci, které když my ty výdaje nebudeme zvyšovat, tak se budou zhoršovat.
0: Vy jste se právě na tu materiální vybavenost armády díval. Já jsem v úvodu citovala to číslo 250 milionů, myslím, že to je konkrétně až 255 miliard korun. Můžete ho vysvětlit vlastně, jak jste k tomu došel, co to znamená takováto podvybavenost?
3: Ta podvybavenost je ve své podstatě hodnota materiálu, munice, zbraní a různých systémů, které by ta naše armáda měla, pokud by se od roku 2014 vynakládala 2% HDP na obranu. Takže to je jeden aspekt té podvybavenosti. A druhý aspekt je ten, že se můžeme podívat, jak si stojíme relativně vůči ostatním státům. A tam prostě vidíme, že když se srovnáme s Polskem, tak naše vybavenost není ani poloviční, samozřejmě při zohlednění počtu obyvatel. A když se srovnáváme s Finskem, tak není ani třetinová. To znamená, tady prostě vidíme ten obrovský rozdíl mezi tou kvalitou vlastně vybavenosti těch armád. A věcně se to také projevuje tím, že my nejsme schopni naplnit to, co jsme slíbili Severoatlantické alianci, to znamená ty schopnosti, jako je například vybudování té asi známé těžké brigády.
0: A zajištění protivzdušné obrany. Takže to má konkrétní dopady, že nejde prostě fakt jenom o to říci, je musíme naplnit 2% nebo 3%. A teď se dostáváme k tomu, že země NATO se dohodly v loňském roce v Hágu, že je třeba navýšit výdaje v každé zemi na 3,5% HDP čistě na obranu a 1,5% na posílení bezpečnosti, tedy což má být hlavně sítě, kyberbezpečnost a tak dále. A má to být tedy do roku 2035. Co to konkrétně pro Českou republiku znamená, protože vy jste to počítal, co to znamená, abychom tedy plnili ty závazky i v těch dalších letech?
3: Abychom došli do těch 3,5%, protože ta naše studie se věnuje těm jádrovým výdajům,
0: nikoli těm vojenským.
3: Ano, přesně tak, nikoli v těm vedlejším. Takže to by znamenalo, že bychom teď museli každý rok začít zvyšovat ten objem výdajů zhruba o 0,2% HDP, takže si dejme tomu představme ročně o těch 18-19 miliard korun by to muselo narůstat. A druhá věc, museli bychom přistoupit k úpravě daní a nebo snížení jiných výdajů, protože ty naše simulace ukazují, že když bychom toto celé chtěli financovat na dluh, s čím zatím implicitně tedy počítá naše podoba fiskálního pravidla, tak bychom narazili do 10 let buď na 3% hranici deficitu, anebo na hranici dluhové brzdy. Takže ono ve skutečnosti to financování dluhové je nejen ekonomicky neracionální, ale vlastně v té situaci, kdy máte ty fiskální pravidla, tak i vlastně nemožné.
0: Jasně, ty 3% to jsou fiskální pravidla dané Evropskou unii. A dluhová brzda je náš vlastní zákon, vlastně, že státní dluh dohromady nesmí překročit 55% HDP. Takže to bychom nesplnili bez toho, že by se zvýšily daně, je to tak?
3: A nebo by se snížily výdaje. A teď je myšleno, pokud hovořím o snížení výdajů, tak to úplně nemusí znamenat, že musíte snižovat nominálně ty výdaje, ale relativně vůči HDP. Takže například, když nějaké výdaje zafixujete na té samé úrovni nominálně, tak oni vám časem jakoby relativně klesají a vytváří vám prostor pro navýšení těch obranných výdajů, čili nemusíme si zatím představovat nějaké brutální škrty. Ano, je to spíše jako nějaká střídmost v těch ostatních výdajových položkách.
0: Minulá vláda tvrdila, že loni jsme ta 2% HDP výdajů na obranu splnili. Prověrka na to, ale pak neuznala některé výdaje, které byly problematické od začátku. Ostatně vy jste na to upozorňoval ještě v Národní rozpočtové radě. To byly třeba investice do stavby dálnic maskované jako obrané. Takže to nakonec neplníme. A teď ta současná vláda Andreje Babiše tvrdí, že výdaj na obranu může být třeba nová vojenská nemocnice nebo přestavba letiště v Karlových Varech, které by sloužilo i jako vojenské. Je tohle nějaká specialita Česka, ta snaha chovat se ne chytře, jak také zaznělo na tom semináři ohledně té vaší studie, ale vychytralé a schovávat do obrany výdaje na něco úplně jiného?
3: Já si pamatuji, že někdy před 5-6 lety například v tisku proběhla i snaha Německa, kdy nějaký německý politik říkal, že by bylo dobré, aby se do obranných výdajů počítali rekonstrukce jejich mostů. Byla tady nějaký výstřel ze strany Itálie ohledně mostu na Sicílii, že by se dal za vojenský, ale ono to vždycky jako poměrně rychle jako zmizelo. Protože prostě zřejmě někdo tam jako jednoznačně vysvětlil, že to je celé nesmyslné. My tady jsme si bohužel teda museli projít touhletou trapnou situací, kdy na to ani člověk nemusí být znalec metodiky na to, aby prostě pochopil, že pokud má být něco vojenský výdej, tak musí buď přímo souviset s tou armádou, anebo to musí být nějaký více náklad způsobený nějakými přesnými vojenskými požadavky. A bohužel teda

0: úplně stejná v tom letošním roce, protože pokud vím, tak 20 miliard na dálnice v rozpočtu ministerstva dopravy jako výdaj na obranu tam zůstal. Podle
1: On tam zůstal jakoby v té naší rozpočtové dokumentaci. Z toho vyjádření právě už i premiéra Babiše někdy před další dobou už jako je jasné, že prostě na to jim řeklo, že se to neuzná. To znamená, my to tam jako formálně teď budeme být, což je nějaká
0: jasně,
1: naše
0: ale
1: kolonka.
0: Ale uznáváme, že nesplníme
1: ale
0: vlastně.
1: Ale jako rozhodně už nikdo doufám nebude tvrdit, že teda máme 2%, protože tam máme ty dálnice.
0: Vláda a nejenom ta současná, teda vlastně i ta minulá, často argumentují, že není možné prostě lpět jenom na nějakých procentech, jestli 2%, 2,5%, 3%, pokud jde o výdaje na obranu, protože armáda to pak vlastně není ani schopná utratit, protože za těmi procenty nízkými jsou stovky miliard a že se musí hlavně investovat efektivně. Nemají v tomto vlády pravdu?
1: Tady tu debatu o tom, že se musí investovat efektivně, vlastně tady posloucháme někdy od toho roku, možná i před tím rokem 2014. To znamená, ty peníze, které na to sleduje, je vlastně jako jakýmsi tím indikátorem toho, že když je tam nedáte, tak ty prostě ty schopnosti vy nedosáhnete. Samozřejmě, můžete tam dát hodně peněz a můžete udělat nějakou chybu v tom rozhodování. Ale já si úplně nemyslím, že ty státy, které to plní a které tam ty peníze dávají, tak prostě, že my si můžeme tady říkat, že my jsme jako chytřejší než oni, a vlastně za míň peněz toho dosáhneme víc. Já si prostě myslím, že takhle to není. A ono zase, když by někdo jenom chtěl, aby se podíval na tu vybavenost, srovnal si to Finsko nebo Polsko s námi, stačí prostě z obvyklých veřejných zdrojů se podívat na jejich vybavenost letectva, na jejich vybavenost protiletadlovými komplety a tak dále. A to samo o sobě je poměrně jako jednoduchý indikátor, kde vidíte ten propastný rozdíl.
0: Častý argument také je, že spousta peněz z těch státních výdajů na obranu vlastně odplývá do zahraničí, že nekončí u českých firm, protože třeba se objednají americké stíhačky, jo, když to zjednoduším. Jak to je v téhle části? Dají se ty výdaje na obranu brát i tak, že to jsou investice do českého průmyslu, že to podpoří ekonomický růst a tím se nám to zase vrátí?
1: Ta doba od někdy 30. let minulého století, kdy jsme si prostě na území našeho státu vyráběli tanky, dělostřelectvo, letadla, palné zbraně a tak dále, je dávno pryč z toho důvodu, že prostě by se to ekonomicky nevyplatilo. To znamená, je jasné, že počet výrobců dělostřelectva, letadel je omezený na světě a my se tomu nějakým způsobem musíme jako přizpůsobit. Čili nelze očekávat, že všechny ty obranné výdaje půjdou do tuzemského průmyslu. On se do toho zapojuje, máme tady nějaké rozvinutější oblasti, nějaké méně, ale to, že to může trochu pomoci některým průmyslovým odvětvím, je spíše nějaký bonus, než vlastně to, co bychom od toho dominantně měli očekávat. A druhá věc, jestliže ty obranné výdaje budeme zvyšovat nyní, tak v současné fázi ekonomického cyklu, kdy ta ekonomika uzavírá zápornou produkční mezeru a dostává se do kladné, tak to vlastně znamená, že ta fiskální politika, ta expanze nebo nárůst výdajů, který tady vidíme, bude mít velice omezené dopady do toho ekonomického růstu, ať jsou to obranné výdaje nebo jakékoliv jiné.
0: Jaké ty dopady zhruba mohou být?
1: Standardní hodnota odhadovaných multiplikátorů v České republice je poměrně nízká. U investic ty studie hovoří někde kolem 0,7, ale to ještě právě ve fázi nějakého zpravidla záporné produkční mezery, když nemáte vlastně čerpané zdroje. Ta naše studie spíše se kloní tomu, že ten multiplikátor je někde kolem 0,3. Takže vy do toho zjednoduše řečeno dáte miliardu a v hrubém domácím produktu vidíte 300 milionů. Takže není to žádný velký tahoun, ale jak říkám, ono to je prostě česká ekonomika je malá, otevřená a tady prostě ty multiplikátory jsou strašně nízké.
0: Naším hostem byl Jan Pavel z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji.
0: Hlídat plnění našich závazků vůči NATO má od letoška vládní zmocněnec a nově i šéf sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Jakub Landovský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: S jakou informací pro spojence pojedou představitelé Česka na summit NATO do Ankary? Podle vás je jisté, že ani ta 2% výdajů na obranu letos nenaplníme tedy, nebo to není ještě jisté?
2: Letošní rok je stále otevřený, ale Česká republika zvolila, a možná to tak nebudou mít všichni spojenci, naplánovat obranné výdaje až do roku 2035, tak jak žádá výsledek summitu v Hágu. A tou první dobrou zprávou je, že Česká republika nerozporuje 3,5% na obranu v těch čistých obranných výdajích.

0: já jich v roce 2035. Výhledově to splníme a samozřejmě je dobré připomenout, že kromě té kategorie 3,5 je tam ještě kategorie těch obranných výdajů, které jsou s obranou související a tam bychom měli relativně rychle dosáhnout toho 1,5% závazku, nad který už nelze nic počítat. Takže pokud jde o tyhle ty dvě čísla, tak tam problém není, ale samozřejmě budeme porovnávat, jak tomu bude letos, jak to bude příští rok a kdy vlastně splníme i ten závazek původní, tedy závazek z Walesu a konečně historicky poprvé po 20 letech překonáme tu hranici 2% na obranu.
1: Takže letos je to pořád otevřené, jestli nakonec ty 2% skutečně dáme na obranu, čili že by se dodávaly nějaké peníze ještě do obrany během letošního roku?
0: Letos je to skutečně nejenom otevřené, ale dramatické, protože rok už je plně v běhu. My jsme dneska skoro v červenci a samozřejmě rozpočtové krytí projektů, jejich prostě postup, značí, že jistota tady rozhodně není. Já bych řekl, že budeme nakonec všichni vlastně rádi, pokud budeme na tom lépe než v roce 2025. A jenom připomenu číslo schválené aliancí pro rok 2025 a to je v přepočtu na HDP 1,85%.
1: Čili vy nevylučujete změnu rozpočtu na letošní rok ještě?
0: Změna rozpočtu vyloučit nelze, ale vláda bude o rozpočtu jednat, myslím, v těsné návaznosti na výsledky summitu v Ankaře. Což je vlastně dobře, protože ona bude mít všechny informace o tom, jak si stojí spojenci, jak si stojíme my, jaká je urgence ze strany Spojených států a potom rozhodne, jestli zkusíme dosáhnout maximálního výsledku z těchto prostředků, anebo zda bude otevřena či znovu otevřena otázka nějakých transferů. Případně obranné výdaje se dají plnit samozřejmě i skrz alianční fondy nebo programy, které umožňují pomáhat třeba Ukrajině. A ty všechny možnosti bude mít vláda na stole a zvolí nějakým způsobem s ohledem na naší jako ekonomickou situaci, fiskální situaci, rozumný postup, který naplní spojenecké závazky, neohrozí veřejné finance, bude dlouhodobě kredibilní, ale já si dávám veliký pozor na to, abych komukoliv slíbil, že už v roce 2026 překonáme 2% na obranu. Prostě jsem tady v tom trošku opatrnější, ale na druhou stranu mám téměř jistotu, že rok 2027 bude plánován tak, aby jsme nejenom dosáhli, ale udrželi se nad úrovní 2% HDP na obranu.
1: Je vláda podle vás připravena skončit s tou praxí, kdy se za vojenské výdaje vydávala třeba stavba dálnic, což nás právě stálo i to neplnění těch výdajů v loňském roce?
0: Tak vláda je především poučená tím, jak ta činnost té předcházející vlády vlastně uspěla. Tady je třeba říci jednu úplně základní větu. Česká republika nerozhoduje o tom, co bude nakonec uznáno za obranný výdaj. O tom rozhoduje Severoatlantická aliance. Tady hodně jde o argumentaci, hodně jde o, řekněme, schopnost předkládat věci, které opravdu mají dopad na schopnosti, přímý či nepřímý. A tady si myslím, že ta špatná zkušenost těch minulých 2 let povede k tomu, že vláda bude říkat věci tak, jak jsou. A proto myslím, že i premiér komunikoval stejně jako já, že ta šance třeba na rok 2026 tu příliš není. Jo? Myslím si, že to je změna přístupu k obranným výdajům, změna dosti jakoby radikální. Samozřejmě jsme v situaci, kdy probíhá nějaká velká atlantická roztržka, ono to má nějakou i cenu v té alianční soudržnosti, ale je to podle mého názoru lepší, než si vytvářet iluzi obranných výdajů, která potom nebude v NATO krytá realitou.
1: Děkuji za vysvětlení a za rozhovor. Naschledanou.
0: Nápodobně, krásný den.
1: Tolik z dnešního dílu. Naším hlavním hostem byl ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy a také šéf sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Jakub Landovský. Loučí se Jana Klímová.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: Martina Procházky.
1: Hokejové léto na Radiožurnálu Sport pokračuje dál a dnes i proto, a hlavně proto, že se relativně nedávno konal draft v Buffalu, tak se budeme bavit s mužem, který tam byl. Klasicky vítám muže, podle kterého se jmenuje tenhle pořad, Martina Procházku. Hezký den.
2: Hezký den.
1: A je s námi ve studiu právě také muž, který se vrátil nesnad úplně nutně od Niagarských vodopádů, ale z haly Buffalo, kde měl i vlastně svého, řekněme, svěřence, který byl draftovaný. Hokejový agent Petr Peleška, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Rádo se stalo, co teď dělá Adam Novotný, který je vlastně, řekněme, pod vaší správou a draftoval ho Vancouver jako nejlepšího Čecha?
3: Áďa se vlastně bezprostředně po draftu přesunul do Vancouveru, vlastně na kemp, kam se přesunuli všichni kluci, kteří byli draftovaní jednotlivýma klubama, takže v tuhle chvíli do pátku tráví čas ve Vancouveru, mají tam nějaký rafty, mají tam nějakou tmelovačku vlastně s klukama, který byli draftovaní a ať už to na rok nebo minulý rok, takže v tuhle chvíli ho čeká dřina ve Vancouveru, následně se přesouvá zpátky do Česka a bude se připravovat na následující sezónu tady v Česku.
1: Říkal jste rafty, čili to je nějaký seznamovák jako před startem střední školy?
3: Přesně tak, vlastně ten první kemp není úplně vázaný na to, že tam probíhá nějaká tvrdá dřina, to je spíš ten, který probíhá v září, ten rookie kemp, ale tenhle kemp je spíš k tomu, aby se ty kluci seznámili s těmi lidmi vlastně z té organizace, ať už generální manažer, ať už lidi, kteří se kolem toho týmu pohybují, takže Áďa v tuhle chvíli se nachází tam, užívá si to a věřím, že přijede nadšenej. A ještě dodatečně oslavíme, až se vrátí zpátky do Česka ten draft.
2: No to věřím, že určitě oslavíte, protože být draftovaný jako první Čech, vlastně to je vynikající úspěch. A mně se líbí na tom to, že finále to mají přesně propojený, takže okamžitě hned po tom draftu, jak už si zmiňoval, že opravdu ty hráče tam vezmou do toho města, zaprvé seznámit se s tím okolím, s prostředím, samozřejmě halu, neříkám, že by ti hráči možná ani tady neznali, ale prostě s celkovou tou atmosférou v tom klubu a takový ten team building, si myslím, že pro ně je úplně ideální, protože jsou ještě v plných, určitě v emocích, my jsme se o tom trošku bavili před studiem, že celá rodina Adam, že prostě byli v těch emocích obrovských, takže to si myslím, že mu jenom tomu prospěje a potom by se měl právě cítit lépe, protože už nepojede do takového toho neznámého prostředí a už bude vědět, kde byl.
1: Říká Martin Procházka, konec konců my si můžeme teď pustit to, co říkal Adam Novotný na dálku ve videonahrávce, protože jak známo zůstává v Severní Americe, ale tohle říkal relativně krátce poté v nahrávce pro média o tom, že byl draftovaný ze 24. místa kanadským týmem Vancouver Canucks.
4: Tak o Vancouveru toho moc upřímně nevím, nikdy jsem tam nebyl, ale vím, že to je prostě krásný město, krásná příroda kolem hory, oceán a je to tam asi určitě moc hezký. A tak samozřejmě o Vancouveru Canucks jako organizaci vím, že Filip Hronek tam hraje a samozřejmě víme, že to je kanadský tým.
1: Tolik Adam Novotný po té, co byl draftovaný Vancouverem. V našem studiu je při čisté hře Martina Procházky hokejový agent Petr Peleška. Jak moc hokejisté řeší, a navazuju na tu jeho úvodní odpověď nebo větu, že to je krásné město, hezká příroda, hory kolem. Co to znamená pro hráče?
3: Tak do určitý míry vlastně to roli asi hraje, kdy ty kluci to řeší, jako jestli to město je fajn, není fajn, ale na druhou stranu si myslím, že konkrétně Áďa chtěl jít primárně do týmu, kde si bude moct NHL zahrát co nejdříve, což Vancouver si myslím, že v našich očích splňuje a to, že to je ještě nádherné město s nádhernou přírodou okolo, je si myslím bonus navíc. Ať už pro Áďu, tak pro ostatní kluky, kteří byli do toho týmu draftovaní.
2: No, každopádně si myslím, že já to musím potvrdit, Vancouveru. Tam jsem se také byl podívat, ale nehrál jsem. Byl jsem tam jenom součástí týmu. S Torontem, když jsem byl na té,
1: epizodní roli,
2: přesně jak říkáš. Uh-huh. No nic, každopádně, já si myslím, že možná kluci někteří řeší, přesně jak zmiňuješ to, jak ten tým vypadá, jestli je tam pro ně prostor, jestli je tam nějaká šance, co nejdříve se probovat do toho týmu, kolik dostane třeba šancí, protože když dostanete se do nabitého týmu, který prostě hraje každý rok o Stanley Cup, tak je to velmi těžký se najednou do té sestavy dostat. A tohle to by měla být pro něho výhoda, no. Takže samozřejmě možná ještě v tom řeší možná také, jaké tam je počasí. Většinou to také hráči zmiňují. Samozřejmě každý by si možná nejvíce líbilo na Floridě a ne v Montrealu, kde je zima, nebo v jiných městech, ale tohle to si myslím, že je prostě nějakým takový ten směr, kam ty kluci chtějí prostě nebo si přejí do toho týmu se dostat.
3: My jsme se snažili s Adamem o tomhle tématu mluvit, protože samozřejmě není úplně důležitý v našich očích to, kolikátý to číslo je, kdy budete vybrané. vybraný, ale spíš to je o tom týmu, kam budete vybraný. Takže v tomhle ohledu možná třeba Áďa byl třeba malinko zklamanější, očekával, že bude vybraný trošku dřív, ale ten Vancouver je za nás vlastně perfektní varianta.
2: Hmm. Mě by teď teda zajímalo, ty říkáte, my jsme se bavili, do jakého týmu by chtěl jít. Ale jak to teda probíhá? Ten hráč nebo ty jako agent, tak samozřejmě spolupracujete s nějakou agenturou v zámoří a teď tam musí probíhat nějaký rozhovory prostě teda se všema manažerama nebo jenom s těma týmama, který máte vytipovaný, tak. Protože pak třeba jiný neoslovujete, nebo vás osloví nějaký tým Senhal, vás osloví jako tu agenturu, nebo jak probíhá vůbec celý tento proces?
3: Je to vlastně tak, že vlastně v průběhu celé té sezóny ty týmy se s těmi hráči baví, probíhají různý pohovory, ať už na dálku, tak už jezdí vlastně se dívat na ty zápasy, skauti těch jednotlivých NHL týmů a tak dále, takže vlastně Adam mluvil prakticky se všema týmama během té sezóny, což si myslím, že kluci, kteří jsou predikovaní v tom prvním kole, tak to mají tak si myslím plus minus podobně. S tím, že samozřejmě pak ty pohovory jsou s některýma týmama daleko víc do detailu, některý pohovory jsou víc takový obecný, takže Áďa samozřejmě podstoupil některý pohovory, ať už to setkání osobní nebo na dálku, ve větším detailu než s ostatníma týmama, takže samozřejmě měl třeba i v hlavě nějaký týmy, se kterýma mluvil víc, kam by to teoreticky mohlo být, ale třeba to tam nebylo. Konkrétně ten Vancouver vlastně byl, řeknu, někde ve středu, kdy to nebylo ani nějaký přehnaný zájem, co se týče nějakých přehnaných vlastně pohovorů a tak dále s Adamem, ale zároveň spolu mluvili i na kombajnech vlastně, kde Áďa byl před měsícem taky v Buffalo, takže jak říkám, ono v průběhu celé té sezony ty týmy s váma mluví, jo, ale samozřejmě pak, jak to dopadne, nemůžete se na to úplně upínat, protože člověk je pak akorát z toho víc nervoznější, takže jsme se snažili Áďu na to připravit, soustředit se. Užij si to, prostě neřeš vůbec to číslo, který tam bude, ale možná se to stejně těm klukům jako do té hlavy dostane, protože když jste na tom místě, tak to asi neovlivníte úplně.
1: Může to i dlouho trvat, nějak pocitově. Říká hokejový agent Petr Peleška, vy jste říkal, a my to musíme dovysvětlit, jo? Bavili jsme se o tom na kombajnech. Ono to trochu jako evokuje letní žně. Co jsou kombajny? Vašimi ústy, prosím.
3: Kombajn je vlastně oficiálně, jak se pořádá na NHL, měsíc cca před vlastně konáním draftu, kam NHL pozve cirka 90 hráčů, kteří se draftu účastní a probíhají vlastně zde fyzické testy, všechny možný. Áďa konkrétně vlastně byl zrovna nejlepší, co se týče chybů, kdy udělal vlastně, teďka nechci, si nepletu 18 chybů, což je vlastně druhý největší číslo v historii těchto konaných testů. Takže, jak říkám, chyby úplně nic to moc neznamená.
1: Jako za nějaký čas? Nebo?
3: Je to za nějaký čas, přesně jo. Tak. A jak říkám, že těch 18 zrovna byla fajn, jen teda v tuhle chvíli si nejsem jistý, jestli bylo 18, ale však se omlouvám, jestli se pletu. Ale probíhají tam další testy, takže ty týmy, nebo respektive ta NHL tohle to uspořádá, pak z toho vyjdou nějaký výsledky a je to vlastně všude v nějakých databázích, je to vidět vlastně online, kdy ty týmy do toho můžou nahlížet, takže vidějí ty výsledky jednotlivých hráčů, jak na tom jsou v těch jednotlivých disciplínách. Takže pak se z toho udělá nějaký výňatek, ale jak říkám, do určitý míry to může pak těm klukům pomoct, uškodit na tom draftu, ale spíš je to takový i pro ty kluky jako nějakým způsobem, aby věděli, jak na tom jsou fyzicky.
1: Je to ve velkých úvozovkách v podstatě jen fyzička, protože pak to hokejové umění a přemýšlení to nějak změřit na ledě nejde. Ale součástí těchto výběrů a předvýběrů jsou třeba i pohovory, kde hokejista dostane otázku, co by dělal na opuštěném ostrově, kde je on a někdo druhý a ten druhý má lahev s pitím a on baseballovou pálku v ruce. Víte, kam mířím? A tohle prostě, jak na to ty kluky připravit, že se jich budou ptát na takovéhle na první poslech, prostě jako hlouposti nebo minimálně věci, které nečekáte?
3: Úplně upřímně na tohle ty kluky připravit nejde. Konkrétně s Adamem jsme se s tom bavili a ten nám jako na rovinu tvrdil, že žádnou takovouhle, jakoby, když to řeknu, otázku, která by ho překvapila nebo zarazila, nedostal. Jo, pak samozřejmě jsem četl různě v médiích, že byli jiní kluci, kteří dostali nějaké otázky, které nečekali, ale konkrétně u toho Adama nedostal nic neočekávaného, takže prakticky na tohle ty kluky nepřipravíte. Ten tým se může zeptat úplně na cokoliv, to je důležité těm klukům jako říct a zmínit, ale připravíte na to úplně jako nemůžete. Můžete nějak poradit, jak se případně v nějaký situaci jako zachovat, odpovědět a tak dále, ale stejně jako ty týmy, je to dost individuální a můžou se zeptat prakticky fakt úplně na cokoliv, od rodinný situace přes kamarády, různý tady situace v Česku a tak dále, takže jak říkám, ono v tomhletom ohledu na to ty kluky úplně nepřipravíte dokonale, ale můžete nějakým způsobem nějaký základ dát, pak si z toho stejně každý vezme to svý.
1: A může originální odpověď pomoct?
3: Může, nemusí, jako záleží, jo, ale zase, jak říkám, záleží podle toho, jak moc to je zapeklitá otázka, ale konkrétně tu, kterou jste zmiňoval, tak je to na každém klukovi, jak pak se k tomu postaví a co odpoví, jestli to třeba trošku vezme za cáskou, nebo to pojme vážně, to je vždycky individuální.
1: Zapeklitá otázka na Martina Procházku, rok 1991, draft, 7. kolo, na co se ptali tebe, lomeno, jak jsi se dozvěděl o tom, že se tě vybralo Toronto?
2: Tak já mám výhodu v tom, že mě se nikdo na nic neptal. Ale ano, měl jsem vlastně agenta Míru Herniše, který byl vlastně v kontaktu s Richem Winterem v Kanadě, v Edmontonu. A oni říkali, že, nebo mě říkal Míra Herniš, že bude pravděpodobně draft, že bude draft a že bych se mohl stát, že bych mohl být draftovaný, protože už jsem předtím tady byl se na mě párkrát podívat scout ze Švédska, s kterým jsem měl možnost mluvit, a on říkal, že by bylo dobře, že bych se měl začít připravit mluvit anglicky a že by se mohlo stát, že by mohl být draftovaný. Já jsem samozřejmě moc tomu jako nějak nedával, protože v té době, v 91. roce, si myslím, že ještě jsem skoro vůbec nevěděl, jestli prostě budu někde nějakým způsobem hrát na ty nejvyšší úrovni. Každopádně hrál jsem ve všech těch mládežnických kategoriích v národním týmu, takže asi tam v nějakém hledáčku jakoby jsem byl těch scoutů, ale já jsem se to vlastně dověděl, že jsem byl draftovaný, takže jsem jel vlastně do školy vlakem ráno a koupil jsem si sport, deník Sport, kde byl takový malý článek o všech hráčích, kteří jsme byli draftováni. Myslím, že i nás tam bylo asi okolo 10. A tak jsem se tam jako do toho podíval, říkal jsem, no tak dobře, první, nevím, druhý, třetí, čtvrtý, nic. Pak jsem se podíval 7. místo, říkám,
1: Sedmé kolo,
2: místo by to bylo hezký sedmý, ale to bylo 7. kolo, bylo to 136. místo a bylo to právě Toronto Maple Leafs. Takže potom si pamatuju, že vlastně Míra Herniš se za mnou někde zastavil a říkal právě, že je to fajn, že si sice mysleli, že možná budu mnohem dříve draftovaný, ale že to nějak nevyšlo kvůli někomu, že se rozhodli pro nějakého většího, silnějšího hráče a že nakonec teda na první bylo až to 7. kolo, ale že to nic v podstatě neznamená, že to stejně jsem ještě byl docela mladý pro ně. A vlastně jsem dostal jsem se do Toronto až vlastně do roce 1998, takže nějakých 7 let po draftu.
1: No ale v tu chvíli, co jsi dělal? Ty jsi prostě zaklepl noviny a pak najednou si vystoupil z vlaku, šel si do školy a telefon si u sebe mobilní neměl, to je nesmysl.
2: Přesně tak.
1: A pak jako jsi to řekl doma a kamarádům, hele, tak podívejte, tady mám noviny.
2: Jo, pamatuju si, že jsem to měl v kabině, ty noviny, že jsem ukázal klukům, hele, jsem 36. jsem draftovaný, no a to bylo všechno, jako nic jsem si z toho nedělal, žádnou velkou hlavu. Já jsem to fakt neměl tak postazený, jako to mají kluci v dnešní době, kteří když prostě dělají všechno možné pro to, aby se do toho NHL jako dostali, aby to prostě to jejich cílová stanice. Já jsem to tak prostě neměl, já jsem to měl opravdu posazený, jinak já jsem si chtěl hrát za národní tým a vůbec jsem netušil, že nikdy dostanu šanci právě do NHL, na to, která přišla až v roce 98, proto říkám až 7 let po vlastně draftu.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Naším hostem zůstává hokejový agent Petr Peleška a Martin Procházka mluvil o tom, jak se dozvěděl, lomeno vlastně nedozvěděl z novin. Anglicky v tu chvíli mluvit nemusel. Teď vlastně během chvíle od Adama Novotného přijde zdravice v češtině, rozhovor v angličtině, on už má za sebou sezonu v kanadské juniorce. Jak moc tihle kluci, samozřejmě ti mimo kanadští a mimo američtí, už vládnou angličtinou? Tam už je to asi úplně v pohodě, ne? Narážím na ty pohovory hlavně.
3: Bohužel to je jako dost individuální, jo? Máte kluka v 18 letech, který anglicky jako není schopný mluvit, ale naštěstí Áďa, ten už prakticky od 15 let byl schopný jako anglicky se nějakým způsobem bavit, ať už se scoutama různýma, který mu už začínali jako volat, takový ty prvotní pohovory a tak dále. Vím, že měl nějaký vlastního učitele z Nového Zélandu, se kterým vlastně se anglicky učil, chodil na nějaký konverzace, takže my jsme to do Adama se snažili vštipovat, ať prostě se snaží během těch 2-3 let na té angličtině zapracovat co nejvíc, protože se mu to hodit bude. A dneska jako smekám klobouk, jakým způsobem se anglicky naučil, anglicky mluví, protože My jsme měli ještě před draftem nějaký pohovory s kanadskýma partnerama a viděl jsem a slyšel jsem toho Áďu povídat tak jako smekám klobouk, protože pomohlo mu asi ten rok v Kanadě, kdy vlastně nebylo k zbytí a prakticky rok v kuse anglicky mluvil a dneska už ta za mě ta angličtina je perfektní a jsem nadšený. Myslím, že by si měli vzít ostatní kluci příklad, který třeba tu angličtinu mají takovou, aby na tom zapracovali, protože ať už do hokeje, do života, jako za mě to je zásadní složka, kterou za mě kluci prostě budou potřebovat a potřebujou.
1: Říká hokejový agent Petr Peleška, souvisí s tím samozřejmě také to, v jakém hokejista vyrůstá prostředí, jaké má zázemí, co má kolem sebe a jak moc musí nebo nemusí řešit nějaké problémy kolem. Já jsem četl moc hezký text od Pavla Ryšavého na Seznam zprávy, který natáčel, respektive mluvil a pak to přepsal s rodiči Adama Novotného. Tak tam je jasné, že od maminky je tlak na školu, na vzdělání a hokej ne na prvním místě, ale to už prostě v tuhle chvíli přece nejde. Ne? Ten kluk je draftovaný, má za sebou rok v juniorce, hokejovou kariéru před sebou, ale oni z něj nechtějí mít hlupáka, ale očividně se to zatím daří.
3: Jako já souhlasím, za mě Áďa má strašně moc velký štěstí na to, jaký zázemí má, jaká rodina vlastně kolem něj je, od počínaje rodičů přes sourozence a babičky a tak dále, ale prakticky do určitý míry, do 16 let, vlastně 17, co jsme se o tom bavili, maminka chtěla, aby Adam vlastně docházel denně na střední školu, pak když vlastně začal naskakovat za Ačko a vlastně před minulou sezónou už odehrál Hradci vlastně kompletní, tak jsme se domluvili, že Adam přejde na jinou školu, kam nebude moci denně docházet, protože už to prostě nešlo, ačkoliv Áďa chtěl, jo, nerad opouštěl ten kolektiv, který ho měl rád, on měl rád spolužáky, ale prostě jsme se domluvili, že jestliže chce tomu obětovat 100%, tak bohužel je potřeba z tohohle ustoupit a bude muset studovat na dálku, takže tohle se vyřešilo. Áďa momentálně stále studuje, příští rok jako čeká čtvrťák na střední škole, který chce dokončit. To do něj budeme štíbovat taky, nejen rodiče, protože furt prostě za nás to je důležitý minimálně tu maturitu mít a pak jestli to bude chtít nějakým způsobem Adam ještě posunout, tak to už necháme čistě na něm.
1: Co je to za školu? Jestli to není extra tajné.
3: Je to vlastně škola v Litoměřicích, kam dochází více do našich kluků vlastně z agentury. Těch škol tady po republice je víc, který vám umožní vlastně dálkově studovat a pomoct v případě, že prostě máte tady sportovní aktivity, ať už to je hokej nebo něco takového, takže konkrétně se jedná o školu v Litoměřicích, kde nám vyšli vstříc, ať už u Adama, tak i u ostatních kluků a kluci si to pochvalují, že prostě je to, co nějakým způsobem jim pomáhá, aby mohli 100% se věnovat tomu hokeji a zároveň měli jako backup tu školu.
1: Hostem Čisté hry Martina Procházky je dál hokejový agent Petr Peleška. Vy jste říkal, my jsme se museli domluvit s rodinou, s Adamem, na tom, jak to budete kloubit se sportem a školou. Jak je to dlouho? Kdy má smysl, aby smysluplně hrající hokejový chlapec měl agenta?
3: Takhle, dneska v dnešní době už bohužel to je uchopený tak, že my do těch kluků nebo respektive s těma rodičima musíme mluvit dříve, než tomu bylo třeba nastavený dřív, protože vím, že kolegové mě říkali, když tu práci začínali dělat x let zpátky, tak tehdy za klukama chodili v 16, 17, 18 letech a začali je podepisovat. Dneska už je doba taková, že tady podepisujeme nebo respektive musíme chodit za rodičima kluků, kterým je 13, 14 let, což do určitý míry OK, můžete navazat vazbu s těma rodičama mnohem dřív, než třeba tomu bylo dříve, ale za nás, nebo můj názor je takovej, že by to mělo mít nastavený nějaký jasný hranice a do 15 let by ty kluci prostě agenta vůbec neměli řešit, měli by se soustředit na hokej, na sebe, aby ten hokej bavil a samozřejmě pak nějakým způsobem už jsme schopní jim začít pomáhat s různýma věcma, ale dneska, ať už v Česku, tak i v jiných zemích, kde třeba to má nějaký pravidla, tak bohužel to je nastavený, takže se s těma klukama bavíme mnohem dřív. Je to možná nastavený tím, že tady je větší konkurence vlastně těch agentů nebo agentur, který to začali dělat, ale myslím si, že do budoucna to bude nevyhnutelný, aby se nastavili asi jasně daný pravidla a
2: já to samozřejmě musím potvrdit, protože já jsem měl možnost vlastně ve stejné agentuře u Jirky Hamala mít možnost 2 měsíce také pracovat. Byl jsem právě v této sekci u těch mladých hráčů a musím opravdu to jenom potvrdit v tom, že jsme opravdu oslovovali hráče okolo toho 13. 14. roku, hlavně ty rodiče. Oni kolikrát se sami ptali, ty rodiče, na druhou stranu někteří třeba se zmiňovali, že nechtějí žádného agenta, že nechtějí nikoho zatím podepisovat, že si vyberou, až to bude ta správná doba. Já jsem si říkal, a kdy je ta správná doba pro vás, pro toho rodiče? A oni říkali, to nechte na nás, to my si rozhodneme. Takže znamená, že už buď to byli třeba s někým vždycky, buď to domluvení, anebo opravdu čekali, vyčkávali na nějakou tu dobu, jak se ten syn jejich bude vyvíjet, jakokoliv dostane prostoru tady. Ale vzhledem tomu, že spousta hráčů odchází, nebo těch v tomhle věku, v tom dorosteneckém už odchází do zahraničí, hodně do toho Švédska, Finska, tak si myslím, že tohle to už všechno vlastně v podstatě chodí hodně přes agenty. Jo, zároveň
3: plno rodičů se řeší sama, jakože jo. Respektive si obepisuje ty týmy ve Švédsku, ve Finsku a jsou schopní si ten transfer jako zařídit sama. Na druhou stranu tak je otázka, do jakých týmů pak ty vlastně vlastní syny posílají, to je věc druhá, jo, to, že to je Finsko, Švédsko, OK, ale na druhou stranu ty rodiče už mnohokrát nevidějí to B a řeší to jenom, že posílám vlastního syna do Skandinávie, ale je to za tolik peněz. My se snažíme to dělat trošičku jinak. Těm rodičům pak samozřejmě, když jsme máme nějakou schůzku, jim říct, jak se to snažíme dělat my, jak by to mělo být. A pak je to na každém vlastně z nich individuálně, jestli nám budou věřit, anebo případně ne. To zase jim nikdo nezazývá a každý má právo volby.
2: Mě by se zajímalo, jak to bylo, protože když zmiňuješ, že podepíšete hráče, tak ale si pamatuju, že dříve to bylo tak, že když jste podepsal mladšího hráče, tak vlastně nějaký ten zisk z toho hráče byl, až když podepsal první profesionální smlouvu.
3: Přesně tak.
2: Je to takhle asi podobné, to tak zůstává stejný.
3: Na druhou stranu jsou tady agenti, kteří samozřejmě si berou částky i za starání se o ty kluky v tomhletom věku, 14-15, ale my se snažíme to dělat stále, jak tomu bylo dřív, to znamená vlastně první nějaká odměna pro nás, pro agenty, přichází až vlastně v podepsání nějaký první profesionální smlouvy. U někoho to je 17, 18, 19, 20, záleží taky, jaká tam je ta minimální mzda toho hráče, kterou on pobírá, takže u nás určitě to není o tom, že by jsme si brali my nějaký fíčko od hráčů, kterým je 14, 15, 16 a prostě je to nějaká naše investice času, peněz případně a tak dále, kterou do toho investujeme a pak samozřejmě, když se to povede a ten hráč podepíše první profesionální smlouvu, tak ta agentura z toho teprve začíná mít nějakou odměnu.
2: Ještě by mě zajímalo, jaký to je, když máte nějakého hráče, máte ho třeba od těch 13-14 podepsaného a najednou on se rozhodne, že v 15 vás tu skupinu vaší bechy opustit. Jsou tam nějaké podmínky toho, nebo prostě ten hráč může kdykoliv odejít k jiné agentuře?
3: My to máme nastavený tak, že jako od nás může odejít bez jakéhokoliv udání důvodu. Jo? Myslím, že to tak mají nastavení ostatní, nebo respektive neznám smlouvy všech agentur tady v Česku nebo v Evropě, ale vždycky rodičům říkáme, že v případě, když se o ty kluky budeme starat a budou s náma spokojený, tak nebudou mít důvod nějakým způsobem se s náma rozcházet. Na druhou stranu může se to stát, jo? Může jim prostě nějakým způsobem někdo přemluvit, aby šli k ním, že to z nějakého důvodu dělají líp. Ale jak říkám, pokud se o ty kluky staráte a máte s tím nějakým způsobem dobrý vztah, tak je ta šance samozřejmě malá. Pokud se o ty kluky nestaráte, tak se pak nemůžete divit, že toho kluka potenciálně můžete ztratit.
1: Říká hokejový agent Petr Peleška. Můžete nám i zavolat na telefonní číslo 221 552 222.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Do čisté hry Martina Procházky se nám snaží někdo dovolat a snaží se úspěšně a my mu dáváme slovo. Dobrý den.
5: Dobrý den, Petr Vervák. Já vás zdravím do studia, zdravím Martina Procházku. Hezký den. Rychlý dotaz na vašeho hosta. Jde mi o drafty, vlastně, které teď byly v poslední, nebo respektive teď poslední draft, kdy je evidentně vidět, že máme prostě asi velkou kvalitu v brankářích, řekl bych. Ale jde mi o to, vybírá se pro draftovaný kluky spíš priorita k tomu, aby měli co nejvyšší postavení vlastně v tom draftu, to znamená vybrat ho v nejvyšším kole nebo v možném nejvyšším kole, anebo opravdu se třeba kouká i na to, kde by měl největší šanci uspět hlavním týmu. Já osobně si myslím, že jako poslední nebo draftovaných hráčů máme dost, ale vidět se nejsou, nebo respektive jako, že nejsou prostě v hlavních týmech kanadsko-americké hry a já pořád hledám nějakého našeho Frondela, našeho Celebriniho, který by opravdu se prosadil třeba už v těch 19 letech. Děkuji moc.
1: Děkujeme, odpovídá Petr Peleška.
3: Myslím, že to hledá úplně každý. Na druhou stranu, jenom k tomu dotazu, tam jsem nepochopil, že vybíráme jakoby my ty týmy, jenom důležitý podotknout, že ty týmy si vybírají ty hráče, to znamená, my úplně nejsme schopni ovlivnit, do jaký míry vlastně do jakého týmu ten hráč v daném kole půjde. To znamená, že je to prostě trošku o štěstí, o náhodě. Některý ty týmy mají samozřejmě zájem o vícero kluků, ale jak říkám, konkrétně vlastně v tom druhém až sedmém kole my úplně z naší pozice nejsme schopni ovlivnit, do jakého týmu to bude a v takové míře, jak si třeba ostatní myslej. Na druhou stranu vždycky jsme rádi, ať už to je kamkoliv, že ten náš kluk nebo jakýkoliv prostě český kluk je vydraftovaný. A takže tohle jenom k tomu dotazu. Já si myslím, nevím, jestli posluchač nepochopil, že to, že vlastně my vybíráme ty týmy, kam ty kluky půjdou, ono to je vlastně naopak, že ty týmy vybírají si ty kluky. Jo. Takže samozřejmě bychom byli rádi, kdyby tady bylo víc Celebriniu a Stenbergu i v Česku, ale věříme, že třeba konkrétně Adam to bejt v budoucnu může bejt.
1: Adam Novotný je mladý muž, o kterého vy se staráte jako hokejový agent, což je jedna z rolí, kterou prostě hokejové prostředí potřebuje, ať jsou to řidiči autobusů a vrátní a třeba v našem minulém vydání Čisté hry to byl Vladimír Malý, což je bývalý kustod kladenských hokejistů, který se vyučil strojařem, jezdil v kovošrotu a přes maséra se stal kustodem. Jaký je váš životní příběh, jak jste se dostal k tomu být hokejovým agentem?
3: Na tohle odpovím trošku se déle. Já ten příběh mám takový zajímavý, protože možná to spousta lidí neví, ale já jsem vlastně hokej v životě nehrál, hrál ho můj teďka. Já jsem do vlastně 18-19 let hrál fotbal vlastně v Pardubicích. S tím, že co se týče hokeje, tak v tom hokejovém prostředí jsem se vlastně pohybal už od 11 let, kdy jsem nějakým způsobem tehdy ještě vlastně psal online a různě jsem se do toho prostředí jako zakomponovával, prostě byl jsem takový nadšenec. A postupem jsem nějakým způsobem začal potkávat různý lidi, seznamovat se prostě s různýma lidma. Tehdy jsem vlastně ještě pracoval ve 14-15 letech v pardubickém vlastně Dynamu, kde jsem měl na starosti nějaký social media a věci okolo. Nějaký čas potom si mě vlastně všiml můj současný kolega David Hamal, který mi vlastně napsal zprávu, jestli bychom se nemohli někdy potkat, s tím, že nám vlastně rok setkání nevyšlo tady v Česku a tehdy jsme se vlastně 2017 potkali na Hlinka Grecky Cupu v srpnu v Edmontonu nebo v Red Deeru, kdy vlastně on viděl, že mám nějaký příspěvek na Facebooku z toho daného zimáku a napsal mi, hele, koukám, že jsi tady na stejném zimáku jako já, nechceš se tady s náma konečně potkat po roce, tak já říkám, jo, hele, super, tak můžem, jako. S tím, že mi nastínil nějakou vlastní vizi, jestli prostě bych se nechtěl přesunout jako do GMG, do agentury, dělat sociální sítě, pomoct jim vlastně s rozběhem nějakých sociálních sítí, na což jsem odpověděl, hele, pojďme se domluvit, můžeme to nějakým způsobem rozjet, protože já jsem tehdy byl vlastně ve třeťáku na střední škole na sportovním gymplu v Pardubicích a řekl jsem, hele, můžeme to zkusit, s tím, že následně po návratu do Česka jsme si dali nějakou zkusku v Praze a já jsem Davidovi řekl, že o to zájem mám a zajímalo mě i to prostředí, kde se David nacházel tehdy vlastně taky relativně čerstvě a nedělal vlastně agenta takovou dobu. S tím, že jsem vlastně první rok pomáhal GMG dělat sociální sítě, následně ve čtvrťáku, co jsem se o rok posunul, tak jsem pokračoval s tím, že David mi řekl, že by měli zájem eventuálně se mnou domluvit i nějaký širší spolupráci, potom až vlastně do studiu střední školu. Následně proběhla po střední škole, tehdy si pamatuju, jako by to bylo dneska, kdy mě Jirka Hamal pozval vlastně do Bratislavy na mistrovství světa 2019 na zápas s Německem, kdy mi řekl, hele, přijeď, tady posílám lístek, rád se s tebou potkám a řeknu ti nějakou další jako vizi, kterou bychom s tebou měli. S tím, že tam jsme se domluvili na tom, že bych první tři měsíce po tom, co přijdu do Prahy, protože já jsem měl vlastně původně v plánu jít studovat do Prahy vysokou školu, což nakonec nedopadlo, protože jsem se musel rozhodnout, jestli půjdu cestou vlastně studia nebo cestou pracovní a úplně skloubit to dohromady nešlo, takže já jsem vlastně se přesunul do Prahy a Jirka mi nabít, ještě než jsem měl vlastně vlastní bydlení zařízený, že můžu bydlet nějakým způsobem jako u něj první tři měsíce a být vlastně v denním kontaktu s ním, s kolegama, jo, David Hamal, Franta Tauš a tak dále a být v tom prostředí, trošku se zorientovat, co se děje a tak dále. S tím, že mi říkal, hele, budeš dělat svoji práci, s tím, že postupně se do toho můžeš nějakým způsobem dostávat a uvidíš, jak ti to bude bavit, jak budem s tebou spokojený a tak dále. od téhle doby vlastně uběhlo 7 let s tím, že já jsem postupně vlastně do té branže proplouval, jo, orientoval jsem se, jako nebylo to vůbec jednoduchý, protože jsem z toho prostředí nebyl, ok, jsem nikdy nehrál, opakuju, takže i ty lidi jsem samozřejmě znal, ale oni neznali mě, jo. Takže ono, toho, v tomhle ohledu jsem to měl trošku složitější než třeba ostatní, kteří ten hokej hráli a už nějakým způsobem si ty kontakty během té své kariéry udělali. Dneska vlastně o 7 let později tady sedíme a můžu říct, že prostě nějakým způsobem jsem pokrok udělal, ta práce mě baví a můžu se snad brát za právoplatného hokejového agenta, který má pod sebou nějakým způsobem dneska 30 hráčů, o který se doufám starám nejlíp, jak můžu, a jsem momentálně, takhle jsem se dostal na ten vlastně trh hokejový, takže taková zajímavá cesta.
1: Hokejový agent Petr Peleška je s námi ve vysílání a já, jestli jsem dobře počítal, tak vám ještě ani nebude 30, ne?
3: Mě 26 tuhle chvíli, já jsem vlastně ročník 99, takže 26.
1: Co tady to obnáší? Vy jste říkal, jsem v dennodenním kontaktu s Jiřím Hamalem, s dalšími muži, kteří mají na starosti spoustu hokejistů. Já chápu, že letíte na draft, že přiletíte zpátky a že komunikujete s Adamem Novotným, ale ta vaši jako denní báze pro posluchače, kteří prostě třeba slyší poprvé výraz hokejový agent, byť jich asi v našem rádiu není tolik, ale přeci jen.
3: Jako dneska ta škála, co vlastně...
1: Teď jste tady, to chápu, že i tohle je vaší prací.
3: Teď jsem tady, tuhle chvíli nemůžu brát telefony, ale jinak vlastně ta škála, co dneska my děláme, co se staráme, i vlastně s porovnáním, přes se o tom bavím s kolegou, který tu práci dělá vlastně už dlouhodobě, tak mi říká, že to prostě za to dobu strašně posunulo. Ono spousta lidí si myslí, hokejový agent prostě vyřizuje smlouvy, pak si z toho bere procenta a to je všechno. Jo, ono ta práce dneska, když děláte s těma mladýma klukama, je to prostě vyřizování vlastně škol, je to vyřizování doktorů, v případě, že prostě ty rodiče nemají nějaký vlastní vazby na nějaký lidi, je to vyřizování různých mentálních koučů, fyzioterapeutů, věcí okolo, takže jak říkám, jako dneska to spektrum, co vlastně my musíme zaštiťovat, je obrovský. Jako prakticky ten rodič vám může zavat úplně s čímkoliv, potřebuje objednat hokejky, potřebuje objednat brusle, potřebuje zaštiťovat tohleto, támhleto, takže ono dneska je to každý den něco, jo, nejde říct prostě přijdu ráno, nebo přijdu do práce, jsem v kanceláři a řeším tohle, jo, je to vždycky jako individuální, ať už to jsou samozřejmě pak ty smlouvy, které jsou vlastně špičkou ledovce, když to řešíte u profíků, nebo to řešíte u těch dětí, ty mládežnické smlouvy. Ale nejde říct prostě, že by ta práce byla stereotypní. Jako je to v ohledu široký spektrum těch věcí, co ten člověk daný jako musí pro ty jednotlivý rodiče či ty kluky řešit.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport, pořad Čistá hra Martina Procházky i s hokejovým agentem Martinem Procházkou. Někdo se k nám dovolal a tak dáváme prostor posluchačskému publiku. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Marek. Tak na první otázku už to mi asi odpověděli, to jsem se chtěl právě zeptat, co to znamená ten rozsah, jako ten pojem starat se o hráče, tak to jsem teďka zaslechl, že jste mi asi odpověděli. Tak se položím jenom tu druhou, mě by zajímalo, jak to potom funguje třeba u těch hráčů, když jsou třeba v NHL. Já jsem slyšel třeba rozhovor s Jiřím Trustým, že on říkal, že jim tam spíš snad i klub zajišťoval nějaký finanční poradce a tak. Tak by mě zajímalo, jak funguje potom ta kooperace, jo, s tím agentem, který měl toho hráče třeba od těch 15 třeba a potom má ty profesionální smlouvy, tak jak to funguje, jestli potom kooperují ti agenti spolu, jako třeba v Kanadě a tady, nebo jestli mi rozumíte,
1: ano.
6: Se vyjádřil přesně.
1: Ano, ptá se Robert, děkujeme.
6: Vlastně, no.
1: Slyšel jste, rozuměl jste?
3: Určitě, určitě. Na tu otázku taky jednoduchá odpověď. Vlastně naše kanadská agentura i my máme lidi, kteří jsou schopní se případně těm klukům o ty finance postarat. Určitým ohledu je to trošku citlivý téma, protože samozřejmě nemůžete na ty kluky naskočit, hele, budu se ti starat o peníze, pojď, prostě tady máme lidi, svěříme ti svěříme do péče, budu se o tebe starat, budu se ti starat o peníze. Musíte s těma klukama opatrně to téma nějakým způsobem otevřít, hele, prostě je to takhle, máme tady tyhle lidi, kteří jsou schopní ti s tím pomoct, taky spousta kluků individuálně, někteří jsou nějakým způsobem trošku finančně gramotní, někteří ne a musíte si to vyhodnotit. Takže samozřejmě my tu pomoc nabídneme, to jestli ten kluk to přijme nebo nepřijme, to už je na něm, protože vy ho přemluvat do toho nemůžete, ale samozřejmě je i, jak říkám, i v našich očích je potřeba, aby ty kluci s těma financema uměli pracovat, než prostě, aby, jak říkám, ať už to je extraligová smlouva nebo smlouva v NHL, ono to je ve finále úplně jedno. Nějakým způsobem si musíte dělat nějaký polštář a s těma penězma umět fungovat, než prostě, jak říkám, pak třeba nalítnout nějakým lidem, který to s váma sice třeba v úvodu myslí dobře, ale ve finále to dopadne úplně naopak.
2: Ty jsi třeba zmiňoval, že máš nějaký portfolio 30 hráčů. Je to teda taková ta dostatečná částka těch hráčů, nebo by si klidně chtěli mít i víc?
3: Určitě víc. Já si myslím, že furt ještě mám prostor jako na nabírání jako nových hráčů, s tím, že myslím, že jsou tady agenti, kteří mají pod sebou jako 60, 70, 80, 100 hráčů. Jo? Což to už za mě jako je počet, který úplně udržitelný není, a pokud se o těch hráčech chcete starat a nejenom je mít, tak to za mě nejsou úplně čísla, na který bych já cílil. Chci ten počet nějakým způsobem ještě zvyšovat, ale už ne jako o úplný desítky. Protože, jak říkám, já chci tu práci odvádět pro všechny stejnou, ať už to je Adam Novotný nebo kdokoliv jiný, tak chci, aby tu péči ode mě měl, dostával. A pak prostě pokud těch kluků bude víc a víc, tak samozřejmě bude to i pro mě náročnější, ale jak říkám, já konkrétně tam ještě nějakým způsobem místo určitě mám, nebo respektive pro to získávání těch nových kluků, takže myslím, že furt to je nějakým způsobem počet, o který se půjde dát starat.
2: Bavíme se o NHL teďka, samozřejmě díky tomu draftu Adama Novotného, ale teďka máš možnost pro ty své klienty v podstatě teda pracovat i po celé Evropě, nabízíš jim prostě...
3: Přesně tak. My to máme konkrétně jako v agentuře vyselektovaný, že konkrétně já mám na starosti vlastně Švédsko, kde spolupracujeme se švédským partnerem v případě nějaký potřeby. Kolega David Hamal se stará vlastně o finský trh. Zase v případě potřeby jsme schopni získat nějakým způsobem pomoc od finských partnerů, a je stejně to i naopak. Pokud prostě finská agentura nebo švédská agentura potřebuje dostat nějakého hráče do Česka nebo minimálně ho dostat na ten trh, tak zase to dělá skrz nás, protože přece jenom třeba ty vazby, kontakty tady vlastně na českém trhu nemají, takže nás poprosí o pomoc a funguje to takhle jako napříč tou Evropou, bych řekl. Samozřejmě jsme schopni si případně to dělat i sami, ty kontakty tam ve Švédsku máme, případně ve Finsku, ale jak říkám, můžeme využít i pomoci vlastně našich partnerských agentur v těchto zemích.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Naším hostem zůstává hokejový agent Petr Peleška. Řekněte mi, jak moc vy spolupracujete se skauty? Protože vy jste agent, který zastupuje hráče, skaut je člověk, který pro různé týmy hráče vybírá ty nejlepší a pak se snaží někam dostat. Jaká je spolupráce mezi agenty a skauty?
3: Řekl bych jako velice úzká během té sezóny hlavně, jo, kdy ty skauti vlastně jezdí se dívat primárně na ty kluky, který jsou danými prospekty pro ten nadcházející NHL draft, což byl v tuhle chvíli Adam Novotný. Když to řeknu konkrétně u toho Ádi, tak vlastně v ta sezona, kdy Adam byl v Hradci, což je vlastně ta předminula, tak on ty skauty ještě v úzovkách nezajímal. Oni si primárně jezdili dívat na jiný kluky. Tehdy to byl vlastně třeba Vojta Čihař, který měl draftovou sezónu a ty skauti vám volají, ale bude Vojta hrát, jak to s ním vypadá, tenhle zápas a tak dále. Pak klidně nějaký feedback si s nima dáte o tom daném hráči, jak ho případně vidějí oni. A u toho Ádi, tím, jak byl tuhle draftovou sezonu v Kanadě, tak vlastně s těma českýma scoutama těch daných NHL týmů nejste, protože prakticky pro ně ten Áďa je nezajímavý z toho pohledu, že hraje v Kanadě, a na toho Adama se jezdí dívat jako NHL scouti vlastně těch kanadských týmů v té Kanadě, jo, takže konkrétně Adam byl v Ontáriu, takže tam jezdí scouti z Ontária celého a
1: což je v podstatě taková jako meka kanadského hokeje, jako
3: přesně tak,
1: mezi Torontem a Montrealem, tam jako co je víc,
3: tak. No, takže konkrétně s těmhle scoutama my v kontaktu nejsme, s těma jako v kontaktu vlastně naše kanadská partnerská agentura, a případně pak ty scouti si dávají nějakým způsobem pohovory s tím Adamem po zápasech, potkávají se společně a tak dále. Takže vlastně s těmhle severoamerickými scoutama my v kontaktu nejsme, pokud samozřejmě někdo někoho nezná, ale to, jak říkám, na to pak je ta kanadská agentura.
1: Bavíme se s hokejovým agentem Petrem Peleškou. Adam Novotný o víkendu v Buffalu oblékl dres Vancouveru a jako 24. v pořadí vystoupal na pódiu ke Garymu Batmanovi. To vše tak nějak spolu začalo tím, že má za sebou, nebo měl za sebou v roce 2023 první zápas v hokejové extralize, a my vám teď pustíme to, co Adam Novotný o tomhle prvním utkání mezi dospělými tehdy v 15 letech na zimním stadionu nakladně říkal.
7: Samozřejmě to je skutečný zážitek a celý život, na tohle už nikdy nezapomenu. Hlavně chci poděkovat klukům, jak mě vzali, pomohli mi strašně moc a jsem na to rád. Po Martině jsi mi řekl, že ve středu mám jít na trénink, a to jsem vůbec nevěděl, že ještě budu rád. Takže mám jít na druhý trénink ve čtvrtek, to už jsem něco jako tušil, a pak prostě mi řekli, že hraju, a byl jsem jako neskutečně radost, jsem dělal to prostě. nejde ani popsat. Abych pravdu řekl, tak jsem ani takovou trému neměl, za což jsem byl rád. A ono s tím první střílením to všechno spadne a pak už si člověk jenom užívá ten zápas. Jsem rád, že jsem klukům mohl i pomohl takhle hezky.
1: Pánové, sluchátka si ještě nechte, protože Adam Novotný pokračuje, jen to musím doplnit tím, že v tom úvodním jeho zápase v hokejové extralize mezi dospělými dal rovnou gól.
7: Samozřejmě chtěl bych odehrát co nejvíc zápasů, co bude, takže a co nejvíc hlavně těm klukům pomoct, aby jsem tam byl jen tak na doplnění, prostě pomoct každým střídáním, co tam jsem, udělat co nejvíc práce a pomáhat jim. Samozřejmě je to takhle po první životě, kde jsem takhle mohl poděkat fanouškům, jsem jim za to strašně vděčný.
1: Naším hostem zůstává hokejový agent Petr Peleška. Poznal jste, že ten hlas je o trochu mladší, jak Adama znáte?
3: Ty brodě právě by nepoznal.
1: Ne?
3: Za mě to je hodně, hodně podobný a i ten styl, jak mluví, on je jako extrémně vyspělý na svůj věk a už tehdy jako byl. Takže já právě jsem byl úplně překvapený, že zněl úplně stejně, jako když jsem ho teďka viděl pár dní zpátky no, v Buffalu, což je i pro mě překvapení.
1: Kdy jindy se má muži měnit hlas než mezi 15. a 18. rokem?
3: Nevím, asi Adam už měl hlas o to v 15, takže mu zůstal stejný, otázka. Doufám, že se hlas už nezmění.
1: Jak daleko nebo jak blízko je k NHL?
3: Doufejme, že blízko. Uvidíme, jak na tom bude v září po rookie campu. Já Áďovi věřím, že by konkrétně v tom Vancouveru mohl dostat šanci co nejdříve a že si tu NHL brzy zahraje.
1: Je tam Filip Hronek také v tom týmu a pokud nebude vyměněn, jak moc je to pro tyhle kluky pomoc, jak moc to řeší třeba, jestli jsou draftováni nebo jestli by si mohli zahrát v týmu, kde už je nebo není Čech?
3: U Adama si myslím, že mu to bylo je jedno, nebo respektive takhle, jako samozřejmě do určitý míry to může pomoct těm klukům, ale i když jsme řešili vlastně odchod do kanadské juniorky, tak Adam taky jako se nás neptal, jestli tam bude nějaký Čech, Slovák, s tím, jak už měl perfektní angličtinu, tak nám řekl, hele, já tam chci hrát hokej a jestli tam bude Čech, OK, jestli tam Čech nebude, tak to zvládnu, ale není to pro mě nějaká alfa omega, že bych do toho týmu třeba odcházet nechtěl. U Vancouveru je tam Hroňás, je tam vlastně Filip Chytil. Já myslím, že Filip Chytil můj vlastně psal a gratuloval k draftu do Canucks, takže jak říkám, myslím, že kluci se asi postupně teďka poznají, spojejí a tak dále. Možná se Adam třeba vyptá na nějaké věci ohledně organizace nebo ohledně města a tak dále. Takže samozřejmě bonus to je, ale myslím, že Áďa to nějak extra neřeší.
1: Ale hokejové léto stráví doma, Adam Novotný?
3: Přesně tak, on se vlastně v pátek po skončení development campu přesouvá zpátky do Česka, kde bude pokračovat vlastně v přípravě s kondičním trenérem Milošem Pecou a individuálním trenérem Nikolasem Langem. A následně, řekněme, v srpnu po skončení vlastně 20-kový reprejakce se přesune zpátky do Ameriky na rookie camp. Následně, kam to bude po rookie campu, jestli zůstane nahoře, nebo jestli to bude farma, jestli to bude CHL, nebo či něco dalšího, to se teprve uvidí. A jak říkám, teď se všechno začíná i s Canucks řešit ohledně smlouvy a tak dále, takže budou to teďka nároční dny, týdny různého vyjednávání, ale věřím, že všechno dobře dopadne.
1: V dnes už jednou citovaném článku Pavla Ryšavého zazněla informace i o tom, že v 5 ráno snídal 5 vajíček a pak vyrážel za kondičním trenérem ve věku 15 let. Takže to se dá očekávat i teď v červenci?
3: To se dá očekávat i v červenci. Myslím, že ho čeká nějaká krátká dovolená, kterou už dlouho vyžaduje a já se vůbec nedivím, protože vlastně od skončení sezóny do toho hnedka naskočil, co se týče nějaký přípravy, aby byl připravený na ty kondiční testy, které ho čekali, o kterých jsme se bavili měsíc před draftem. Teďka bude nějaká krátká dovča, kde si trošku odfrkne a následně skočí zpátky do tvrdý práce, která ho ještě čeká vlastně v průběhu července, v průběhu srpna a následně začíná nová sezóna.
1: A kdy má dovolenou hokejový agent?
3: Dneska nás čeká ještě CHL Impo Draft, což je vlastně draft zase do zámořských juniorek, takže dneska ještě to odpoledne vlastně od 5 hodin nás to s kolegou čeká a možná za týden bych taky někam ještě s rodinou vyrazil po vlastně našem kempu naší agentury, takže ono je to furt něco, není to úplně jednoduchý, ale snažím se tam taky něco vmístit.
2: To znamená, že na té dovolené budeš mít vypnutý telefon?
3: Na té dovolené vypnutý telefon mě budu určitě, to se mi nepoštěstí, ale budu se svojí rodinou, takže to je to nejdůležitější.
1: Posloucháte a ještě chvíli můžete čistou hru Martina Procházky s hokejovým agentem Petrem Peleškou. Na závěr se můžeme vydat ještě možná trochu dál než k draftu Martina Procházky, jenom pro představu, jak už teď všechno strašně moc propojené a všichni vlastně ví online, když Novotného vyhlásí na pódium a stane se prostě hráčem nebo chtějí ho ve Vancouveru, tak vy to víte prostě jako do několika sekund. Martin Procházka se to rozdělil z novin, což je také fajn, ještě pořád fajn. Tehdy nejlepším Čechem byl na 20. místě Martin Ručinský. Ale když se vydáme na draft ještě 10 let před tebou, 1981, letos se to konalo v Buffalo a právě tehdy Buffalo draftovalo Jiřího Dudáčka a on už vlastně měl u sebe pak smlouvu s týmem NHL, kterou podepsal generální manažer Buffalo Gary Bettman. Ne, ježišmarja, vůbec ne. Scotty Bowman samozřejmě. Ale Jiří Dudáček ne. A tohle jsou jeho slova o tom, jaký o něj tehdy byl zájem a jak on o těch věcech věděl, nebo spíš nevěděl.
8: Ne, za mnou nikdy nikdo nikde nebyl. Jediná návštěva byl akorát Scotty Bowman, který přijel teda na Kladno. To mělo být nějaký oficiální jednání, ale ani o tom jsem já vlastně žádný podrobnosti, o čem se jednalo, kdo to zatrh, kdo to vůbec jsem nevěděl a nevím to do teďka. Já jsem o žádném draftu vůbec jako nevěděl, že jsem draftovaný, ke mně se to dostalo zpětně, že jsem byl draftovaný. Jako to vůbec jako jsem tadyhle to nevěděl prostě, no.
1: Tolik bývalý hokejista Jiří Dudáček, který hrával i za reprezentaci, ale rozhodl se neemigrovat, tehdy by musel nelegálně. Jak tohle třeba mladíci ví, jak to dřív bylo? Zajímá je to?
3: Já si myslím, že jako vůbec, nebo respektive konkrétně tohle jsem teda nevěděl ani já, že to měl takhle pan Dudáček a je to zajímavý. A když to porovnám s dnešní dobou, jak to vlastně všechno je social media, marketing a je prostě úplně jiný svět prakticky po těch letech, jo. Takže taky to mělo asi něco do sebe, ale přece jenom asi ty kluci dneska mají mnohem větší štěstí, když tam reálně můžou být, prožít si tu atmosféru, zažít si to a pak ty ovace okolo, holt jiná doba, no.
1: Tohle nemělo vypadat tak, že jsem staromilec a chci uctívat tuhle starou dobu, kdy se o tom ani nedozvíte, ba naopak. Spíš jsem chtěl nabídnout ten kontrast, jak je to prostě jako... Jak je v tom obrovský rozdíl?
3: Je to hustý. Jako vůbec jsem nevěděl, že až takhle to bylo, že třeba pan Dudáček nevěděl, že nějaký draft se koná, že tam bude.
1: A to nebyl sám, to vybraný. Je jako jeden příklad za, to, jako, to jsou stovky, chlapi to prostě nevěděli.
3: Hustý, ale dneska to je prostě úplně jinak a prakticky všichni ty kluci v daném ročníku očekávají nebo chtějí, ty, co tam jsou nějakým způsobem jako prospekti daný, že budou draftovaný a vědějí všechno o tom draftu, takže ta doba je úplně někde jinde.
1: Koupil jsi s Martine Procházko tehdy ty noviny cíleně, nebo jsi si kupoval každý den?
2: Ne, tak cíleně ne. Každý den jsem si kupoval Sport do Blaku, protože cesta trvala 3/4 hodiny, takže abych si měl co, jak jsem si přečet noviny. Ale já tenhle ten příběh samozřejmě moc dobře znám, nakladně je velmi známý a já si myslím, že to bylo jednoznačně tím, že prostě neměl žádného agenta. V té době prostě tyhle ty kluci neměli žádný agenty, takže jim to neměl kdo říct.
1: A oni neuměli anglicky?
2: Neuměli anglicky, ani s tím přesně nepočítali, nečekali. To si myslím, že byla ta příčina toho, že vůbec nevěděli ani o tom, že by mohli bývali hrát v NHL.
1: On je totiž tenhle muž prohlášený jako fanoušky nebo médii v Buffalo za nejhorší výběr draftu v historii celé organizace, protože oni na něj vypláceli volbu v prvním kole a on tam nikdy nepřišel.
3: Zajímal by mě pohled i toho Buffalo, no. Upřímně, že by se rozhodli zrovna pro pana Dudáčka, ale těžko říct, jestli se k tomu někdo nikdy vyjadřoval, proč se vybrali zrovna jeho. Zajímavý.
1: Já jsem ještě tehdy, on mi tu smlouvu půjčil. To je taková skládačka, taková harmonika, takové leporelo, které dáte na výšku. Jak vypadá teď smlouva s týmem NHL?
3: Dneska už je to vlastně smlouva o XY papírech, která se vlastně podepisuje elektronicky, že

0: na Procházky, máme zhruba minutu. Co vás teď čeká, prosím stručně, konkrétně s Adamem Novotným?
1: Momentálně se bude vyjednávat vlastně o smlouvě ve Vancouveru, budeme řešit vlastně Adamovu budoucnost, jestli jakou cestou se vydá, ale k tomu si musí říct hlavně Canucks, takže tohle je momentálně něco, co nás čeká.
0: Říká Petr Peleška, hokejový agent, který má na starosti Adama Novotného, a ten se, řekněme, umístil na 24. místě, převlékl přes hlavu dres Vancouveru Canucks. A my můžeme v našem vysílání se domluvit třeba i na tom, že si dáme vědět, jak to dopadlo a jak kdy bude trávit začátek příští sezony. Platí?
1: Určitě, platí. Děkuji moc.
0: Petr Peleška, hokejový agent, díky moc. Martin Procházka, my spolu budeme dál trávit hokejové léto na Radiožurnálu Sport a budeme se pokoušet o to pozvat do našeho studia další významné hokejové osobnosti, ať už bývalé, nebo současné, nebo nějaké pestré, jako tady byl Kustot, hokejový agent a tak dále. Martine, tak díky a naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Čistá hra Martina Procházky každé úterý mezi 10. a 11. hodinou na Radiožurnálu Sport. Hezký den a hezký poslech.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Čistá hra Martina Procházky
4: na Rádiu Praha.
3: Premiéru pořadu můžete poslouchat každé úterý po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
4: Na Radiožurnálu Sport.